Is the company stolen? We had what we

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

hit something.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

se protikla.

Prosím tě, odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Pleják. Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: is love.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže.
2: Na rádiu Wave odbyla 8. hodina a my tak odstartovali sobotní víkendový on air. 4 hodiny nabité muzikou, kulturními tipy i podcastovými ukázkami, kterými vás až ke 12. hodině provede Michal Lirý.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

První společnou hodinu sobotního On Airu jsme načali s Fontaines DC a taky hudební spoluprací Björk s Rosaliou. A pokračovat budeme v severské muzice, protože jako další je na řadě Tovelu a její nedávná novinka I'm Your Girl Right. No, ale než si ji pustíme, nastíníme si trochu, co nás v dnešním dopolední čeká. Jelikož je sobota, tak se děje spousta věcí a akcí a my si rozdáme pozvánky na některé z nich v Kulturistánu. Povíme si, kde se dnes dějí koncerty, co se promítá v kinech nebo kam vyrazit na výstavu. V příští hodině si taky pustíme ukázku z nové audioknihy Rádia Wave, pak nás taky čekají Fasády, nový podcast o architektuře a veřejném prostoru, no a nebo Hergot, kde řešili generační přenos víry. No a samozřejmě spousta muziky. Tou nejbližší je, jak už jsem zmínil, Tovelu, pak taky Bert a Bokojut nebo rapper Lil Uzi Vert. A ze studia na Vinohradské vám příjemný poslech ranního On Airu přeje Michal Lirý.

17 minut po 8 hodině doznívá Lil Uzi Vert a já tady mám jednu zajímavost z naší zprávařské sekce Wave News. Mě tady zaujala jedna zpráva. New Yorkská policie prý vyšetřuje sérii neobvyklých případů poté, co se v posledních týdnech objevilo několik videí, na nichž skupiny lidí vstupují do městské kanalizace a počase z ní zase vylézají zpátky na ulici. Dělo se to v Brooklynu a Queensu a podle amerických médií s odkazem na policejní zdroje zřejmě hledali v podzemí cennosti. Není úplně jasné, jestli za všemi incidenty stojí stejná skupina. Vstup do kanalizačního systému je nezákonný a zároveň mimořádně nebezpečný. To uvedl pro BBC mluvčí Department of Environmental Protection. Úřad zároveň varuje, že kanalizace rozhodně není podzemní verze dobrodružného zábavního parku. Mohou se v ní vyskytovat škodlivé a potenciálně smrtelné plyny, nestabilní povrchy, riziko zaplavení i stísněné prostory, ze kterých je obtížné se dostat. A z těchto důvodů by veřejnost nikdy neměla vstupovat do potrubí odtoků uličních výpustí ani kanalizačních šachet, doplnil mluvčí. Policie taky minulý týden obdržela hlášení o několika neidentifikovatelných osobách, které odstraňovaly poklopy šachet a vstupovaly do kanalizačního systému. Tyhle osoby následně z místa ujeli neznámým vozidlem, neznámo kam, uvedla New Yorkská policie. Podle policejních zdrojů CBS News by mohlo jít zatím o takzvané hledače pokladů nebo městské průzkumníky, kteří v kanalizačním systému pátrají po cennostech. Já si z dětství pamatuju, že jsme v parku měli jeden vstup do kanalizace, ale vždycky jsme se hrozně báli jít dál než ty první 3 metry. Takže ani vám bych to nedoporučoval. Každopádně my už se teď vracíme do našeho víkendového playlistu. Před námi Paul Mistry, Inji a nebo Karolína Beranová.

0: Karolínou Beranovou jsme se přiblížili k 8:30 a taky k prvnímu Kulturistánu tohoto dopoledne a povíme si, kam vyrazit dnes na výstavu.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já tady mám dvě výstavní pozvánky a první míří do Šumperku, do galerie Jiřího Jílka, kde vystavuje Petr Válek, Sudetenland. Petr Válek je jednou z nejvýraznějších postav současné audiovizuální scény. Kreslí, maluje, vyrábí originální elektromechanické zvukové nástroje, zároveň spontánně propojuje výtvarnou vizuální rovinu s hudbou, zvukem, hlukem i tichem. Výstava představí fotografie, filmy a videa, v nichž Petr Válek vzájemně krotí šumperské a jesenické reálie Sudetenlandu a tak s umělou inteligencí. A i mu slouží jako nástroj k rozvíjení experimentální vizuální imaginace, v níž se prolínají motivy lidskosti, tělesnosti, zvířecí symboliky a věci naší každodennosti. Takže v Šumperské galerii Jiřího Jílka. A druhá výstavní pozvánka je pražská do galerie Villa Pelé, kde vystavuje Andrej Dubravský. Výstava nese název The Rest Interval. Výstava nejnovějších prací slovenského autora Andreje Dubravského. V souladu s dlouhodobou tvorbou autora, který se ve své tvorbě soustředí na motivy mužského těla, erotické scény, stylizované autoportréty i záznamy venkovské krajiny, projekt propojí témata tělesnosti, přírody, ekologie, queer identity a metamorfózy. Výstava představuje sérii obrazů s motivy včel, slepic a dalších organismů, které se neobjevují jako svébytné skupiny, ale spolu s lidskými postavami vytvářejí jednotný celek. Takže ve Vile Pelé v Praze Andrej Dubravský.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Anet X, Nilfrejania a před nimi ještě estonská kapela Stalinu, Holy Motors. Ti všichni za námi ve stále ještě ranním playlistu víkendového On Airu. Naopak před námi nedávná novinka v naší rotaci, bývalý člen Vampire Weekend Rostam a jeho spolupráce s Clairo, která nese název Hardy. Pak ganský rapper Kwesi Arthur a nebo Lady Gaga a Doechii. To je hudba na následující minuty.

0: Je 8 hodin 51 minut a první společná hodina téměř za námi. K té deváté nás doprovodí vítězové startéru Contains Please, pak pražská Dukla a ještě americký rapér IDK. Sabrina Carpenter nám potom načne program deváté a hned z kraje nás čeká krom jiného třeba ukázka z nové audioknihy Rádia Wave a taky první hudební novinka tohoto dopoledne v podobě hudebnice Katarzie a ochutnávka z nového alba track Vařit, prát, šít a rodit. Takže laďte i nadále víkendový On Air.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Oh boy.

Sabrina Carpenter a hned po ní Ray načali playlist 9. hodiny. A ještě než se dostaneme ke slíbené audioknize, je tu Katarzia, která vydává 3 roky od posledního počinu nové album Pozvima neprýdem. Z ukrytů v bezpečí domova tu komentuje neutěšené společenské dění, které se děje za okny, vymýšlí si utopický stát a spřádá úvahy nad tím, co pro ženy domov vlastně historicky znamenal. Skladba Vařit, prát, šít a rodit je pak asi nejostřejší kritikou skutečnosti, že patriarchát z domova pro ženy udělal často nebezpečné vězení. Takže tady novinka Vařit, prát, šít a rodit, pak taky Kluci z garáže nebo Little Sims.

0: You see sick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Na rádiu Wave a v aplikaci Můj rozhlas je k poslechu nová audiokniha. Napsal ji Ocean Wong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho ale nikdy nepřečte, neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání ve Spojených státech, zatíženém chudobou a rasismem i o první velké lásce. Audioknihu můžete poslouchat do 26. července. Tady je krátká ukázka.
2: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl nablízku, přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpanina představovala stělesněnou smrt, která nekončí. Smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu. Snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
3: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.

0: Za minutu půl desáté, to je čas, kdy doznívají londýnští Django Django a přivádí nás k dalšímu Kulturistánu, ve kterém se mrkneme, co dnes probíhá za festivaly.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já tady mám dvě festivalové pozvánky. V České Kamenici už od čtvrtka probíhá festival Kamenice. A dnes tam budou hrát Tata Boys, Gufrau, James Cole a Idea, Billy Barman, Good Times Only, Cringe Prince, něco, Matyášovi kamarádi a mnoho dalšího. No a už o půl dvanácté dopoledne tam taky bude Podhoubí live a ve 13 hodin Starter, takže Radio Wave nechybí na festivalu v Kamenici, takže ať tam nechybíte ani vy. Pak tady mám ještě jednu pražskou pozvánku, protože už od včerejška probíhá festival Habrovka a dnes tam zahrají například Zabiť Františka, Nauza Orchestra, Avin Amady, Krajina Rock, Sendrex a nebo taky Nadnárodní divadlo.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.

Ela Minus v dopoledním vysílání rádia Wave. Pokud patříte mezi lidi, co často řeší něco osobního s umělou inteligencí, tak zbystřete. Umělá inteligence vás uklidní, pochválí a nikdy vás nesoudí. A právě v tom je to riziko, kdy se z užitečné podpory stává vztah, který posiluje iluze a zhoršuje potíže. Tohle všechno řeší v nové epizodě podcastu Psycho Karolína a Pavel. Rozebírají umělé terapeuty a ičkové terapeuty, digitální vztahy i hranice bezpečné pomoci. Reprízu Psycha můžete dnes poslouchat od 18 hodin na rádiu Wave. Teď už Haudy, RM a Nia Archives.

0: Nia Archives nás přenesla do závěru další hodiny a my se tak pomalu přibližujeme pomyslné polovině dnešního dopoledního on airu. Ve zbývajících minutách 9. hodiny zazní ještě 52 Hz Whale, Jiný Metro nebo Tyler the Creator. No a pak už se překlopíme do 10. Čeká nás Hergot, taky Fasády, spousta hudebních novinek a taky tipy na koncerty nebo filmy v kinech. Například v Hradci Králové dnes probíhá maraton Pána prstenů. To je věc, které jsem se nikdy nezúčastnil, ale hrozně by mě zajímalo, jestli bych to vydržel. Vždycky jsem se zúčastnit chtěl, ale nikdy mi to nevyšlo. No tak na tohle zjištění si budu muset ještě chvíli počkat. Posloucháte víkendový On Air a ze studia na Vinohradské ještě jednou zdraví Michal Lirý.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Pink Panthers doznívá v sobotním on airu a my už ukrajujeme z programu 10. hodiny. Slíbil jsem hudební novinky a tak jednou budeme hned pokračovat. Matěj Čech aka Mat 213 vydal poslední pátek v květnu své nejnovější album Retroskepse. Rozhovory k němu a obsažené texty zahrnují sebereflexivní momenty, v nichž Mat cítil potřebu úklidu po posledním roce a půl, a kdy se dle svých slov choval trochu jako blb. Hostují mu na něm Tokyo Drift, Gufrau, Rohony, Lifer nebo Marie April. No ale my se pustíme skladbu 2016, kde zpívá Mat sám. Po Matovi zazní taky Ežený nebo Jihlavští 58G.

0: donde se mbró.
1: Od tihlovského repu, kde na featu taky zní Gleb, teďka zase na chvilku k mluvenému slovu. Kristýna Nebeská je součástí nejmladší divadelní generace a má za sebou už několik zinscenovaných scénářů. Její hry se nevyhýbají tématům smrti a lidské konečnosti. V Hergotu mluvili o její tvorbě, ale i o vztahu s rodiči a generačním přenosu víry. Kristýna se totiž považuje za věřící hlavně díky svojí mamince, herečce Lucii Trmíkové, která o své konverzi také mluvila v Hergotu. Celý díl hledejte na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady už krátká ukázka.
2: Když jsme ještě zmiňovali tu Bibli, tak mě napadlo, jestli by tě lákalo právě zpracovat nějaký divadlo na nějakým třeba příběhu z Bible, nebo jestli tě láká i tahle kniha knih.
3: No ty jo, to asi...
4: No třeba Job, a to je pořádná deka, to by docela dobře zapadlo do těch témat.
2: A já myslím, že dokonce Job se objevuje v anotaci k té utěšitelce, je to možný, že tam něco
3: tak je tam to...
2: na něj navazuje?
3: Ty jo, to si nemyslím, ale jako nějak to by to dávalo teoretický smysl, protože tam je právě...
2: Já myslím, že jsem to někde četla, teď se nejsem jistá, v který té hře, ale...
3: Jo, a to je téma toho utrpení nekonečného vlastně, který padá na člověka a který on ten hlavní hrdina, ta utěšitelka, nese vlastně na svých bedrech, tak to nějak dává asi smysl, no. Jo, ale spíš bych řekla, že jsou to vždycky, že z té Bible jsou to vždycky takový jako inspirace, které se pak navazují právě už na nějakou třeba konkrétní látku. Ale zatím mě jako nenapadlo dělat nic přímo konkrétního, že zatím je to asi moc velký sousto. A ještě bych vlastně zmínila jeden takový projekt, který jsme dělali, který vlastně s nějak s tou mojí duchovností osobně souvisí. A to byl takový text, prostě, který jsme psali pro studentku Jamu v Brně pro Monodrama, a bylo to na základě osudu Etty Hillesum, což je prostě taková osoba, kterou jsem se pak kvůli tomu zabývala a myslím si, že která mě jako hodně ovlivnila v mém přemýšlení o spiritualitě a fakt, no, nějak si na ní často vzpomínám.
4: Dokonce... A kdo to byl?
3: No, to byla právě židovská tak spisovatelka, já bych až řekla, tyjo, teoložka, ale to je můj laický názor. A právě, že jako pro mě to bylo neuvěřitelné setkání s tím, jak někdo může prožívat utrpení a fakt jako zažít peklo druhé světové války a přitom mít úplně opačnou reakci, než je vlastně ta většinová, jako toho, že máte pocit, že vám úplně spadly iluze a že vlastně pokud jako Bůh je schopen dopouštět takový utrpení, takže vlastně nemůže existovat nebo nemůže mít vlastně tady žádnou moc jako absolutně a taková jako ztráta víry, tak ona naopak vlastně čím blíž tomu utrpení byla, tak tím blíž se cítila Bohu a jednou formulovala takovou jako myšlenku, která se mi drží v hlavě, že ona vlastně říkala, ten Bůh je malej, on je strašně maličkej v porovnání s tím světem a s těma lidma zlýma a on je prostě hrozně malej a já mu musím pomáhat. On potřebuje pomoct. Ne, že já budu chodit a říkat a prosit o pomoc, ale já se budu snažit svým životem jemu pomáhat. No. Takže to nějak ve mně hrozně silně rezonuje taky, no.
5: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Půl jedenáctá se nám přiblížila a stejně tak i další Kulturistán, ve kterém se podíváme na programy kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A s kinotipy začínáme v Teplicích v kině Květen. Už od 17:30 večer mysteriózní horor Hodina zmizení a od 19:00 hongkongský film z roku 95 Padlí anděle. No a pak od 20:00 scary movie. V olomouckém kině Metropol už od 15:00 dnes už klasický animák Shrek. Od 17:00 britské životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu a od 19:30 večer Michael. V Hradci Králové v biocentrálu netradiční záležitost. Už za 30 minut tam startuje Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Pak další díl Dvě věže bude promítán od 15:45 a ve 20:00 pak Návrat krále. Poslední kinotip míří do pražského kina Ponrepo. Od 19:00 tam promítají legendu z roku 68 Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

Hudební spolupráce elektroproducenta a DJ Chrise Lakea s dívčí kapelou MPC Drug From God právě dozněl v dopoledním vysílání rádia Wave. A v playlistu 10. další novinka, která od středy parkuje v naší rotaci. Londýnská zpěvačka Lola Young si loni užila velký průlom díky singlu Messy, který uspěl na TikToku a vynesl jí i cenu Grammy. Pak ale přišel kolaps na pódiu z vyčerpání a problémy s alkoholem. Nový single From Down Here vznikl ze spolupráce s Jamesem Blakem a podle Young ohlašuje začátek nové etapy její kariéry. Píseň pokračuje v jejím velmi osobním a emočně syrovém stylu, který získal fanoušky. Takže tady novinka From Down Here.

0: Je 10 hodin a 52 minut. Londýnský producent Money D společně s Flohajou za námi. Ty poslední minuty desáté nám vyplní Robert Kříž, a.k.a. Bob Bleedy, a taky moje oblíbená Noga RS a její Vandalist nás kopne přímo do finální hodiny dopolední části sobotního On Airu.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život.

0: 12 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Kim Gordon a hned po ní Alice in Wonderland společně s Nina Girachi odpálili 11. a tím pádem naši poslední společnou hodinu. Už za pár minut si pustíme ukázku z podcastu Fasády. Zhruba o půl přijde Kulturistán s tipy na dnešní hudební akce. A mezi muzikou 11. vidím i novinky, tak jednu z nich si rovnou pustíme. Severolondýnský klubový producent Pigment vydal na konci května EPko Ženčen, které je každá ze čtyř skladeb pojmenovaná po rostlinách s regenerativními účinky. Vedle Ženčenu a kopřivy je na desce i skladba věnovaná kořenu sumy. To je amazonská bylina využívaná ke zmírnění únavy či podpoře imunity. No a právě track Sumaroot si dáme.

0: Yeah, I know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cash Clay. Oh, I go crazy about her. Don Toliver doznívá v 11 hodin a 17 minut. No a my si teď poslechneme ukázku z podcastu Fasády. Veřejný záchod každých 5 minut chůze. To je ideál, kterému se Praha chce přiblížit prostřednictvím koncepce Institutu plánování a rozvoje. Hostem Fasád byl její autor, architekt Vojtěch Luxemburg. Společně si povídali o tom, jak by taková ideální toaleta měla vypadat. Celý díl už teď na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady krátká ukázka.
1: Při přípravě na tohle téma jsem si taky vzpomněla na film Perfect Days. Neviděl jste ho? No tak já vám řeknu hlavní plot. V něm hlavní hrdina čistí veřejné toalety v Tokiu.
2: To ve mnou.
1: A to jsou docela architektonicky krásné, promyšlené prostory. V tom filmu působí ta toaleta skoro jako nějaká kulturní instituce. Ještě je to s krásnými záběry a teda nádhernou hudbou. Víc prozrazovat nemusím, ať se na to můžete ještě podívat. Je vůbec možnost, že se budeme někdy na ty veřejné toalety v Česku dívat podobně, protože mi přijde, že já když jsem se na ten film koukala, tak jsem si říkala, wow, tyjo, i toaleta vlastně může být fakt jako architektonická krása, což by mě nikdy v Česku nenapadlo.
2: My musíme asi nejdřív jako zajistit tu kapacitu tak, aby ta síť fungovala, aby to běželo vlastně tam v těch zahraničních městech, ze kterých se bereme inspirace a příklady. Ať už je to Paříž nebo třeba Berlín, tak ty veřejné toalety všechny vypadají stejně. A vy tudíž, když už jakoby vidíte ten objekt, tak víte, že je to toaleta, ani se nemusíte koukat, že je tam nějaké označení toaleta. Jedna z našich jako filozofií na IPRu je, že chceme kultivovat veřejný prostor. V veřejném prostoru v hlavním městě se v současné době nachází spousta objektů, spousta různě barevných objektů. Už se udělala velká práce v tom, aby jsme nějaké ty části těch objektů standardizovali, ať je to mobiliář nebo třeba ty zastávkové přístřešky. A my nechceme vytvářet nějaké jako wow
1: ikony.
2: Ikony prostě nějaké jako pop architektur prostě my chceme jenom doplnit tu službu do toho stávajícího městského prostředí, vyčistit ten veřejný prostor tak, aby třeba vynikly ty existující domy, které tam jsou, aby jsme vytvořili vlastně takový jako koberec toho obýváku toho města.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Rádiu Wave.

0: McCartney Barnett těsně před 11:30 a na řadu přichází slíbený kulturistán s tipy na dnešní hudební akce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme v Kutné Hoře na fotbalovém hřišti na Kaňku, kde už od 17 hodin startuje festiválek Branka. Zahrají Perly Sviní, Delta, Kochlea, Nauza Orchestra a další už od 17 hodin v Kutné Hoře. V plzeňském Trojmostí od 16 hodin američtí Stepmother a pak Guts plus Boost, stepní běžec, punk, psychedelie i acid country. V Plzni ještě chvilku zůstaneme, v divadle Pod lampou od 20 hodin dance punk trio Zoo Crowd ze Seattlu. Společně s nimi se v Podlampí představí na svém prvním plzeňském koncertě post-hardkorový Kodn z dalekého Brna. A když už byla řeč o Brně, tak se podíváme i tam v kabinetu Moose od 20 hodin Here a pak taky Eternity Again. Vraťte se na počátky shoegaze, původní zvuk i obraz z roku 93 přináší s vinyl LP reedicí Alba Swill jen na pár výjimečných koncertů kapela Here, průkopník nezávislé indies a noise scény 90. let. Eternity Again jsou mozaikou nevšedních sonických nápadů s ozvěnami IDM, trip hopu i noise rocku, nad nimi se klenou éterické vokály. Tak to byly koncertní tipy, my už se teď vracíme zpátky do víkendového playlistu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Prý nikdy nežil.
5: A vidíte, to mě nenapadlo.
4: Přesto jeho dílo a duch
5: narebela.
4: Zasáhlo mnoho koutů naší země.
6: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
4: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
5: Krása, co?
4: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.

Anky Sion a teď už i kanadská zpěvačka Carly Rae Jepsen za námi. Naopak před námi poslední hudební novinka tohoto dopoledne. Skotské duo Boards of Canada ohlašuje, nebo spíš ohlásili velkolepý návrat na scénu s albem Inferno. Je to už 13 let, kdy se elektroničtí průkopníci naposledy objevili na kultovním labelu Warp Records. To bylo s předchozím albem Tomorrow's Harvest. Synťáky, záhadné samply a zkreslené hlasy na desce dohromady tvoří až psychedelický zážitek. No a z téhle novinky k nám do rotace doputoval hlavní single Prophecy.

I'm the truth. President.

0: Hudebnice a zpěvačka Máří nás přenesla nejen do závěru 11., ale i do závěru dopoledního on airu na rádiu Wave. Pravé poledne se nezadržitelně blíží a tak už jen indíčkáři z Los Angeles, Local Natives a po nich už odbije 12. a začne ničím nerušený proud muziky, který v jednu hodinu vystřídá repríza Startérů s Filipem a Martinem. Hosty letního speciálu Startérů byly bookerka Rock for People Michaela Beránková a umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek. Ve 2 hodiny už převezme pak studio kolegyně Martina Foldinová a odpoledním on airem vás provede až k 6. hodině. Kdybyste ani po všech dnešních typech z kulturistánů nevěděli, co s večerem, mám pro vás ještě jeden bonus. Dneska večer se totiž v pražském divadle Komedie koná premiéra inscenace Můj malý vůdce v režii Tomáše Rályše. A tam se chystám i já. Je to adaptace románu Nebe v kleci, který se stal předlohou oscarového filmu Králíček Jojo, takže možná znáte. No a jaké to by bylo, si povíme zítra, protože už zítra se ve stejný čas opět uslyšíme ve víkendovém on airu. Já už se teď opravdu loučím, tak užívejte sobotu, mějte se krásně a čus.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: lomeno Starter.
1: Starter, hitparáda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

A že jsem trápný patetik, neznesím svůj hlas a odraz v zrkadle. Jsem neznámý týpek z undergroundu, tu hudbu nechceš v autě.

opušťáme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v píje. Vím, kam si to naměříme. Destinace.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter. Hitparáda neobjevených.
1: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
2: na Rádio Wave.
3: Posloucháte Radio Wave a na něm letní speciál startéru Hitparády neobjevených. Ta úvodní znělka trochu lhala, protože od mikrofonu vás dnes zdraví jenom Martin. Filip si dává takovou zaslouženou dovolenou. Já hlavně doufám, že se aktivně připravuje na letošní startéry live, který nás čekají na letních festivalech a v rámci kterých budeme spolu s hostama hodnotit vaše nahrávky. Jako první nás čeká Budějovický Majáles 2. června a potom 6. června festival Kamenice. Přihlásit se tam můžete skrze formuláře, ty najdete na našich sociálních sítích starter_radiowave, no a nebo taky na stránkách zmíněných festivalů. Rozhodně nám to ale neposílejte na starter@rozhlas.cz, protože to bychom mohli nasadit až v říjnu, kdy spustíme novou sezónu startéru. Já dneska ale naštěstí ve vysílání nejsem sám, to by byla trochu nuda. Přijeli mě zachránit dva úžasní lidi. Vítám ve studiu bookerku Rock for People Míšu Beránkovou.
4: Ahoj a díky za pozvání.
3: A taky kreativního ředitele festivalu Colors of Ostrava Filipa Košťálka.
5: Umělecký ředitel festivalu, ahoj.
3: Ahoj, tak to promiň rovnou. To jsou vlastně velké změny takhle ze začátku. My jsme se spolu potkali v tomhle složení přesně před rokem, kdy jsme taky se bavili o mladých talentech. A Filipe, ty jsi trošku vlastně změnil svoji pozici od klasického bookera teďka na uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava. Tak co se pro tebe za ten rok vlastně změnilo?
5: Tak ve zkratce víc práce, víc odpovědnosti, jinak nic. Ten festivalový tým zůstává stále stejný, velmi podobný. My jsme se Zlatou Holušovou, se zakladatelkou festivalu a bývalou uměleckou ředitelkou festivalu spolupracovali dlouhá léta nablízko a ten loňský ročník byl ten poslední, který jsme spolu společně připravili. Takže pro ten rok 2026 nastávající léto, tak už je, ta rozhodnutí už byla na mě, hlavně co se týče výběru kapel a celé té atmosféry festivalu a podobně, tak já doufám, že posluchači jsou spokojení.
3: Já věřím, že určitě jo, já se na Colors tenhle rok moc těším. Míšo, co se změnilo za ten rok v Rock for People? Všechno při starém, ty jsi teda nezměnila pozice, ale na druhou stranu minulý rok si tady byla jako velký nováček týmu Rock for People, teď už tam přece jenom máš trochu víc zapuštěný kořeny, tak jak se třeba posunula v tomhle dramaturgie Rock for People a spíš jako tvůj pohled na tu práci?
4: No tak určitě v letošním ročníku mám více bookingů, než jsem měla v tom loňském, ale jinak náš bookingový tým zůstává stejný, takže v tomhle směru se nic nezměnilo od loňska.
3: Já se taky na Rock for People teda moc těším tenhle rok. Dva mezinárodní hudební festivaly, dva sloty pro letošní startéři finalisty. My si je teďka pustíme a pustíme si je právě proto, protože mě zajímá hlavně váš názor, jako skoro těch nejpovolanějších, jako bookerů a těch talent buyerů, jak se teďka často říká. Jako první si dáme Curtains Please a jejich track Rain For You. Posloucháte Starter. Would you let me stand?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Já ve studiu nejsem sám, ale mám tady dva úžasný hosty. Ještě jednou vítám Míšu Beránkovou za Rock for People. Ahoj Míšo.
1: Ahoj.
0: A Filipa Košťálka. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tohle byly Curtains Please a jejich track Rain for You, vítězná kapela letošního Startéru. Kapela, u který jsme si do posledního momentu nebyli jistí, jestli ji vůbec chceme nominovat do finálové trojce. A to z jednoho prostého důvodu, že byli na úplném začátku a my jsme vlastně nevěděli, jak hrajou live. Teď už to ale s Filipem víme,

0: slyšel tady ten song, tak mě fakt mrzí, že to nestihnu. Možná to začíná být takovým pravidlem, že čím méně zkušeností, tím více té kapele dáme šanci, protože loni to byla Meluzína, ti taky měli jeden song venku, tuším. Nic moc jsme nevěděli. Já jsem nadšený, protože ten zpěv, hlas vlastně je absolutně současný, světový, řekl bych, kdy taková ta vlna Somber, Alex Warren, to všechno tam slyším, ale zároveň na pozadí se toho děje strašně moc. Jsou tam smyčce, je tam vlastně španělská kytara, až jako filmový podklad, až filmová hudba a mě se odehrál jako celovečerák během té písničky v hlavě.
1: Zpěvák Tomas Gerecius, naprosto jako výborný, tohle je jeho debut, ale má kolem sebe postavenou zkušenou kapelu, což tomu taky velmi přidává. Jediný, co bylo klukům hrozně moc líto, bylo to, že letos nehrajou i na Rock for People. Tak já se zeptám, Míši, proč? Jak to je s těma slotama vlastně? Jak to je s těma slotama pro ty český kapely? Já vím, že jich bohužel není neomezený počet.
2: Tak ten finální výběr, kdo z finalistů startéru vystoupí, byl docela napjatý a nakonec jsme teda zvolili jinou kapelu. Každopádně Curtains Please zní skvěle, já mám tenhle ten kytarový melancholický zvuk strašně moc ráda, takže určitě už je máme v hledáčku a je možné, že je pozveme třeba v následujících ročnících.
1: Přesně tak. K tomu, jak se vlastně dostat na takhle obrovský mezinárodní festivaly, se ještě dostaneme. No ale teď si pustíme právě tu druhou kapelu, o který ty mluvíš. A to je konkrétně kutnohorská kapela Taige, která zaujala nejen porotu ve startéru, ale například taky na cenách vinila, kde si odnesli nominaci. Tohle jsou Taige a jejich Topoly. Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: ve starteru na Radio Wave doznívají Taige, další z kapel, která se dostala do letošního finále starteru. No a Míšo, teď už je to na tobě, proč jste si vybrali právě Taige do line-upu Rock for People z těch letošních finalistů?
1: Tak tenhle projekt úplně skvěle snoubí takovou tu písničkářskou intimitu s tím, že oni jsou docela početná kapela, takže ten zvuk je takový barevný, energický a nebojí se dvojhlasů. Vlastně naživo hrají skvěle, takže to byla jasná volba z těch tří.
0: Je to tak, naživo jsou Taige úplně výborný. No a já znova prozradím jednu věc. Jediný, co bylo líto Taige, bylo, že si letos nezahrajou právě na Colors of Ostrava. Dělali jsme si trošku srandu s obou dvou kapel, že by si to možná radši prohodili, protože Sand Curtains Please je si zahrát na Rock for People od malička a Taige právě se zase hrozně moc těšili na Colors, říkali, že přijedou, i když nehrajou. Tak Filipe, možná mi ještě řekni, ty umíš si Taige představit v line-upu? A taky naprosto rozumím, že těch slotů bohužel nemáš určitě tolik, kolik bys chtěl.
2: Když začali hrát první tóny ty písničky, tak já jsem si říkal, tyjo, nemělo by to být naopak ty kapely? Ale vlastně ne, vlastně jsem rád, že se každý z těch festivalů otevírá žánrům a objevuje. Je to hodně složité a obzvlášť pro tyhle kapely na začátku kariéry, kdy u nás vystupují na Red Stage a dneska jsme měli poradu a dozvěděl jsem se jako zajímavé čísla, kdy z Česka se nám přihlásilo do open callu nějakých 660 kapel, ze Slovenska to bylo kolem 400, no a v Polsku to bylo zhruba taky kolem 400-500, takže z nějakých 1500-1300 kapel jsme vybírali vlastně tu finální sestavu. No a jeden slot tady na téhle scéně rezervujeme právě pro Radio Wave, protože máme rádi váš vkus a to, jakým způsobem kapely vybíráte, a potom, co jsem slyšel, tak mám obrovskou radost, že alespoň jednu kapelku z tady toho výběru můžeme přivítat.
0: To jsem hrozně rád, že to říkáš, my si toho taky moc vážíme a musím říct, že nám se do statéru těch kapel hlásí taky obrovské množství, ale to by vás určitě nemělo zastavit od toho, abyste nám posílali tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat, a je to prostě skvělý pro poslouchávat těch spoustu mladých, talentovaných věcí, protože si myslím, že česká scéna je strašně moc živá. Mě vlastně zajímá, jak zvládáte balancovat tu dramaturgii mezi zahraničními jmény a tou českou scénou. A jestli jsou vlastně návštěvníci vašich festivalů vůbec zvědaví na ty mladý český kapely, protože když večer hrajou třeba Gorillaz jako na Rock for People, tak bude někdo zvědavý na Curtains Please?
1: No, samozřejmě, naše publikum je otevřené čemukoliv, takže vlastně toho prostoru objevovat i mladé talenty tam je spousta a u nás na festivalu ti lidé chodí hodně po koncertech, vlastně prázdné scény tam najdete málo kdy, takže pro ty kapely je to dobrá příležitost se představit před větším publikem.
0: Mě tohle na Rock for People vždycky fascinuje, že vejdu do areálu v 1 hodinu odpoledne a člověk by očekával, že bude poloprázdný, ale na těch menších stagech už je úplně narváno. Ostatně podobně je to i na Colors of Ostrava, takže skutečně ta příležitost si zahrát na takovémhle festiáku může znamenat hodně. Filipe, prozraď mi ještě, kde vlastně sleduješ mladou českou scénu. Já vím, že ty už jsi se víc přesunul do toho zahraničního bookingu a máš už další lidi, kteří ti pomáhají i s tou českou scénu, ale myslím si, že pořád musíš zůstat hodně v obraze. Tak jaký jsou ty kanály, který ze své pozice sleduješ?
2: Rozhodně se to nedá stíhat všechno sám a mám k ruce skvělý tým mladých lidí, nebo vlastně mix lidí, takže kteří zachytnou vždycky něco. No a pak to jsou skvělí kolegové z branže, jsou to jiné festivaly, které vidím jejich line-upy, vidím akce, které se konají po celé republice, samozřejmě Radio Wave a vlastně je potřeba nějakým způsobem si pořád udržovat ten kontakt se scénou a velmi často se mi stane, že jsem na schůzce a někdo mi řekne, jo, znáš tady tuhle kapelu, to jako bude hit, a řeknu, kolik na nich bylo lidí, no 500? Já říkám, co 500 na kapelu, kterou neznám, jak mohlo přijít? Toho se stalo třeba s Gufrau před časem. Vůbec jsem o nich nevěděl nic. A
0: tak ten start byl jako raketovej naprosto u Gufrau, takže naprosto chápu. A Vy jste dneska kromě toho, že jste tady a povídáme se o vašich festiácích, tak jste dostali za úkol přinést nějaký tracky, který si pustíme. Já jsem vás poprosil o to, aby jste přinesli i něco, co vás baví z té zahraniční začínající scény. A Filipe, začneme u tebe. U projektu, který já jsem neznal, ale neuvěřitelně mě baví. A tenhle projekt vystoupí i letos na Colors. Možná si k tomu ještě něco potom řekneme. Tohle je Atarashigako a Tokyo Calling. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Poštíme si jména z line-upu, tentokrát Colors of Ostrava. Filipe, kde si objevil tenhle projekt, o co jde a kdy si je můžeme poslechnout na Colors of Ostrava, protože já se na ně teda obrovsky těším po tom, co jsem slyšel tenhle song.
1: Objevil jsem je v Japonsku, je to totiž japonská kapela pětice reperek, zpěvaček. My už jsme v loňském roce začali něco, čemu říkáme Asian Focus, protože v Asii se toho děje, co se týče hudby, strašně moc, ať už na té mainstreamové scéně nebo v klubech. Ten zvuk kapel pocházejících z Asie je prostě trošku jiný, pro nás exotický, objevný. A loni jsme přivezli do Česka na velkou stage poprvé K-pop, no a letos jsme si řekli, posuneme to dál, bude to J-pop, japonský pop, ale co je na Atarashi Gakko speciální je to, že to není úplně tak pop v tom slova smyslu, jak ho chápeme jako mainstreamový pop, ale byť jsou známí, nebo známe i mezinárodně, tak vlastně je to satira. Je to satira na japonskou tradici, která je tam pořád jako cítit, zároveň i na ten J-pop samotný, na ten mainstream velký. No a budou hrát ve čtvrtek na naší druhé největší stage, takže to bude velký bordel.
0: To zní úplně skvěle. Když posloucháš takovouhle kapelu, chybí ti třeba něco takovéhohle na české scéně, nebo myslíš si, že je to čistě kulturní věc? Mně jde vlastně o to, jestli bys třeba ocenil, kdyby se objevil nějaký projekt, a nemusí to být jenom v tomhle žánru na české scéně, který ti tady zoufale chybí, protože oba dva i s Míšou jezdíte po obrovském množství showcaseových festivalů a vstřebáváte jako vlivy ze všech koutů světa, tak mě vlastně zajímá, co ti chybí u nás.
1: No, musím říct, že letos vlastně v line-upu máme Hi-Ha holky.
0: Jasně, to taky soutěžící startérů mimo jiné, tak zdravíme a děkujeme za další jméno.
1: Tak to bych tak považoval, že to může být jako ten český parťák pro tady Atarashi Gakko z Japonska, ale myslím si, že pořád ta originalita v Česku dostává na frak, že těch odvážných je málo a my se každý rok snažíme vlastně vybrat ty nejodvážnější. Kéž by toho bylo víc.
0: Míšo, jaká myslíš, že ta nejčastější chyba, kterou mladí kapely dělají, když poprvé přijedou na takhle velký festival, jako je třeba Rock for People, anebo můžou to být i Colors, ono je samozřejmě velmi těžký konkurovat s tou jejich show, jako těm velkým produkcím, na druhou stranu určitě je to možný. Jsou nějaké chyby, se kterými se často setkáváte v týmu Rock for People?
2: Tak asi takový ty nejzákladnější jsou, že kapela třeba přijede nepřipravená, zvukovka jim trvá strašně dlouho, pak vlastně celý ten harmonogram nabere zpoždění, případně, že mají různé jako požadavky nadstandardní, chtějí spoustu lidí na guest list a vlastně, když potom si uvědomíte, že tam je 200 vystupujících, tak takovéhle věci můžou dost pozdržet toto odbavení.
0: Filip kýve hlavou, tak slyšeli jste to, nedávejte si přehnaný požadavky na guest list, když je to poprvé na festiák. Přijďte připravený, buďte vděční a zároveň odehrajte dobrou show. Vzpomeňte si možná na nějaký domácí jméno, který u vás začínalo na malém pódiu před x lety a postupně s váma a i s tím festivalem rostlo, a teď myslím konkrétně z tuzemské scény, ale ostatně může to být i ze zahraničí.
2: Tak z české scény bych asi zmínila Sofiana Mečmeč, který začínal, myslím, na ČT Art Stage pár let zpátky, ale to ho budeme mít později odpoledne na Bčkové stage. Takže vlastně ta jeho show se postupně vyvíjí a on je jako pracovitý, ambiciozní, takže tam ten vývoj je opravdu vidět.
0: Což nutno říct, že Bčková stage na Rock for People už je skutečně obrovská. Filipe, napadá tebe někdo takovej?
1: No, u nás Sofian začíná v partnerské prezentaci a mám velkou radost, že letos jej máme taky v programu, ale vlastně příběh je to u spousty kapel. Třeba Miraj u nás hráli na dvojce, která je výrazně menší než ta hlavní stage, a ta hlavní stage je opravdu pro kapely, které už zanechali nějakou jako stopu na té české scéně, no a letos vlastně první festivalový den vystoupí na hlavní stage v Hezkém čase, takže na to se moc těším a mám rado, že i pro ty kapely je to jako zadosti učení nebo důkaz, že v té kariéře někam došli, že to není jenom další hraní, že vystoupit na Colors Ostrava nebo nějakémkoliv jiném festivalu tady toho kalibru, je třeba jako Record for People, je prostě něco, co se nestává každý den nebo každou sezonu.
0: Často, anebo každý den se to určitě nestává ani zahraničním kapelám, který ale na ty festivaly jezdí rádi, pokud jsou na začátku té kariéry. No a my si jedno takovýhle jméno dáme. Už je to taky celkem jako ostřílená parta a moje oblíbená. Letos se objeví v line-upu Rock for People. Přinesla ji dneska Míša a tohle jsou Yard Act a jejich Redeemer, novej single ve Startéru na Radio Wave.

0: Ve startéru na rádiu Wave doznívají Yard Act, kteří letos vystoupí na festivalu Rock for People. Míšo, co nám k tomuhle projektu řekneš? Já se přiznám, že je to jedna z mých oblíbených kapel a moc se na ně těším.
1: Tak jak jsi říkal, nejde o žádné nováčky, mají za sebou například už nominaci na britské Mercury Prize. A vlastně teď jsem ráda, že po nějaké další odmlce se vrací. Tohle byl single z nového alba, které by mělo být, myslím, v červenci. A jako zní to skvěle, takže já se fakt těším, co to nové album přinese. A vlastně kromě festivalu si je můžeme pak užít i na podzim Meat Factory, kde budou hrát.
0: To zní skvěle. My často slýcháme i skvěle vyprodukované tracky od mladých kapel, ale naživo to potom občas drhne. Mě vlastně zajímá, jak moc je pro vás důležitý při bookingu ve vaší pozici ta živá performance. A vlastně chápu, že byste nejradši zašli úplně na všechno, nejdřív naživo, co pak máte, abyste si byli jistý, že návštěvníkům festivalu přinášíte to nejlepší, ale občas to třeba nejde. Tak jak to v takovýchhle situacích děláte? A stává se vám často, že jste si jistý, že buknete nějakou kapelu, pak ji vidíte naživo a rozhodnete se, hele, to prostě nemá smysl, jako to naživo to nefunguje?
2: V našem případě vidíme nějakých 85% kapel naživo. Předtím, než je vůbec bookneme, než se proto rozhodneme, je to pro nás obrovsky důležité, protože to kouzlo festivalu se děje teď a tady a nikdo to neupraví v postprodukci, ani s umělou inteligencí nic takového nefunguje. Samozřejmě nedá se vidět úplně všechno, někdy musíme věřit agentům, někdy si musíme poslechnout to, co třeba mají jako živý záznam na YouTube, což děláme velmi často, ale naštěstí máme vlastně tu pozici, kdy na pozici těch menších kapel, třeba méně známých, můžeme odmítat a zároveň jako zvát ty kapely, které jsme viděli, a díky tomu, že vidíme, tak to není jenom o tom, že samozřejmě jako zahrajou super koncert a energický, tak jak to máme rádi, ale i to, že s nimi získáme nějaký vztah, že víme, kde jsme viděli, kde jsme se lepili v klubu k podlaze od rozlitého piva, a to je to, co pak můžeme přenést i na ty naše návštěvníky, je tam nějaká emoce.
0: Míšo, máte to stejně i na Rock for People, předpokládám, že jo, vy oba, jak už jsme zmiňovali, jezdíte po hodně showcaseových festivalech. Možná se tě zeptám jinak, může i třeba hraní na showcaseových festivalech být nějaká zkratka pro klidně i tuzemskou kapelu dostat se k vám do line-upu?
1: Určitě ano, protože je to nějaký způsob, jak se zviditelnit, jak upoutat pozornost bookerů, a vlastně i ta kapela ukazuje nějaké své ambice. Takže to určitě je jedna z cest a my hodně bukujeme zahraniční kapely skrz showcaseové festivaly, takže určitě je to způsob, jak se k nám dostat.
2: A ještě je takový jeden paradox, kdy my často musíme vycestovat, no já to tak mám, že musím vycestovat na zahraniční showcase, abych viděl českou nebo slovenskou kapelu a pozval je k nám. Letos to jsou třeba Tolstoys, které jsem poprvé viděl letos na Eurosoniku a jsou naprosto skvělí, takže jsme je bukli.
0: Jasně, taky výborná kapela live ze skvělou stage presence, zdravíme Tolstoys. No dobře, jsem ale mladá začínající česká kapela a nejedu třeba na žádný showcase, tak se teda odhodlám a rozhodnu se vám napsat e-mail. Přihlásím se spolu s těma 650 kapelama třeba k vám na Red Stage, anebo pošlu e-mail právě na Rock for People. Máte vůbec šanci se k těmhle e-mailům nějakým způsobem dostat? Jak u vás probíhá ten výběr? Protože často kapely říkají, to nemá smysl to tam posílat, stejně to skončí v koši, nikdo si to nepřečte. Je to tak, anebo může to být cesta buknout něco z e-mailu?
2: No, v případě, že to není newsletter, který jde všem, nebo je tam takové to políčko těch příjemců jako no name a vlastně jde to na všechny úplně všude, tak pokud vidím, že ten zájem je, aby ta kapela hrála na Colors, ideálně napíše, jaký má k tomu festivalu vztah, nebo proč vlastně jako píše ten e-mail, nejenom to, že chci hrát, a stává se i to, že tam hned napíšou honorář, třeba jako chceme hrát, ale tady toho nám zaplatí. Tak to čteme a já se snažím odpovídat na každý takový e-mail, protože vím, že to není jednoduché jít z kůži na trh a zároveň pro nás je to způsob, jakým se učíme a dozvídáme o té scéně, a mám spoustu kapel, kterým se to ještě nepovedlo hrát na Colors, ale každoročně jsme v kontaktu, napíšeme si ten jeden e-mail ročně nebo dva. A
0: jednou to třeba přijde.
2: Přesně tak, to člověk nikdy neví.
0: Míšo, máš možná ty nějaké doporučení pro mladý, úplně začínající kapely, co do toho e-mailu dát, jak vlastně ten e-mail psát dlouhý, co tě zajímá? Filip už to trošku naznačil, že občas jako kouká i na YouTubeový videa, live, když třeba nestíhá a potřebuje se to pustit. Je to tak, potřebuje mít kapela liveko, aby jste to vůbec zvažovali, anebo ti třeba stačí něco méně v mailu?
1: Určitě potřeba mít liveko, není nutné, aby to bylo natočené nějak profesionálně, stačí klidně na mobil z klubu, ale je důležité vidět, jak ta kapela zní naživo, jak je sehraná, jak na ní reagují fanoušci. A kromě toho e-mailu bych ještě doporučila třeba pozvat bookera na křest alba nebo na nějaký svůj koncert. Případně jako v našem případě lze ještě jít tou cestou, že třeba může kapela přeskakovat na nějakém zahraničním koncertě v Praze a tím tu spolupráci nějakým způsobem rozjedeme, ověříme si, že jsou spolehliví a pak je třeba pozveme na festival.
0: To zní skvěle, takže jednoduše hrajte, natočte to a nebojte se psát a třeba to jednou vyjde. Na vašich festivalech nejsou ale jenom začínající kapely, jsou tam i dost velký headlineři a my si nějaký váš výběr teďka taky pustíme a začneme u Colors of Ostrava. A Filipe, možná jestli to uvedeš ty, tohle se je totiž Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all, jméno, který poměrně vystřelilo. Já jsem vlastně hodně zvědavý, jak na něj bude reagovat český publikum na Colors of Ostrava a jaký vlastně bude mít dosah. Tak můžeš nám k němu možná něco říct, jaká byla ta geneze vůbec bookingu a jak se Teddy Swims dostal právě na Colors?
2: Je to náš letošní sobotní headliner společně s Lord a my už jsme, když začal hrát v rádiích poprvé, tak jsme si říkali, to sedí ke Colors, potřebujeme ho, je to trošku soul, trošku pop, trošku country. A začali jsme se snažit strašně moc, neklaplo to a v tom roce, kdy jsme se začali snažit 2 roky zpátky, hrál úplně všude. Na letišti, na benzínkách, na záchodech, všude. A nakonec se to povedlo, dostali jsme tu šanci, kdy po dlouhých jednáních vystoupí letos. A já s toho mám velkou radost, protože se mi zdá, že do toho mainstreamu a do té pop music přináší takovou jako eleganci, že to je prostě velký chlap s úžasnou kapelou. Konec konců na Coachelle konečně jsme měli šanci vidět, jak to vypadá naživo, tam jsme se bavili a je to naživo skvělé.
0: Tak tady je Teddy Swims, trošku pop, trošku soul a trošku country. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All ve startéru na Radio Wave. Jméno, ke kterému se Filip Košťálek přiznal, že ho má strašně rád, poslouchá ho furt dokola. Bylo to jméno, který hrálo na každý benzínce. Letos konečně na Colors of Ostrava. Tak přijdeš se na něj podívat? Tohle, co stihneš, tohle jméno?
1: Rozhodně, tam musím být, to si nenechám ujít.
0: Tak kdybyste se chtěli s Filipem potkat, tak ho tam možná někde potkáte v davu. Jak na tebe vlastně působí s odstupem času, když v té branži už seš poměrně dlouho, tyhle ty velký koncerty, vydržíš ještě vůbec stát na celý koncert, klidně takovýhle jako světový hvězdy, anebo tomu dáš půl hodinku a odcházíš, protože jsi viděl to, co potřebuješ?
1: Vlastně bych řekl, že tady na těch velkých koncertech dokážu vydržet celou dobu, pokud mě to baví, a samozřejmě čím větší ten headliner je, tím víc je to promakané a řekl bych, že z takových koncertů odcházím méně než z těch menších, které třeba mě přestanou bavit nebo mě začnou nějakým způsobem jako nudit. Bohužel na tom našem festivalu, když ho pořádáme, tak tam nedá se být celou dobu, takže snad budu mít příležitost tedy osvím se vychutnat celého někde jinde než na Colors.
0: Já se ptám i proto, protože nás poslouchá spoustu mladých lidí a spoustu lidí, kteří nejen hrajou v kapelách, ale i lidí, kteří by třeba někdy chtěli dělat tu práci, kterou děláte právě vy, a ptám se tě proto, jestli to možná není trošku únavný už vnímat vlastně hudbu čistě z takhle z pracovního hlediska, jestli si dokážeš, a možná se zeptám Míši, jestli si ještě vůbec jako dokážeš pustit nějakou muziku prostě jen tak, protože ji máš ráda.
2: Určitě ano, já se snažím si na tohle trošku dávat pozor, abych vlastně pořád měla takovej ten fanouškovský, nadšenecký vztah k té hudbě, protože si myslím, že je důležitý, aby tohle jako nevyprchalo nikdy.
0: To strašně rád slyším, rozhodně. No a my se teďka pustíme věc, která možná tohle v tobě probouzí i na české scéně, věc, kterou si vybrala. A je to konkrétně Květach a její Lucie, tak pak si k tomu něco řekneme. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Květach a její Lucie. S náma ve studiu je ale naštěstí Míša Beránková, bukerka Rock for People. Míšo, tak proč zrovna Květach a proč bychom měli letos na Rock for People zavítat právě na její koncert?
1: Tak já jsem Květach vybrala proto, protože si myslím, že z té mladé generace písničkářek je ta její tvorba opravdu jedna z nejzajímavějších a vlastně i naživo je skvělá jak solově, tak s kapelou a ta její tvorba se mi fakt hodně líbí.
0: To zní skvěle. Co vlastně je to český písničkářství? To tradiční český písničkářství, má to prostor i na Colors of Ostrava, Filipe?
2: Rozhodně, já si myslím, že to je jako úžasná hudba. Samozřejmě pro velké festivaly je to těžké, protože máme velké scény, je tam ruch z ostatních pódií, od lidí, ale i proto jsme třeba letos vytvořili novou stage, jmenuje se Steel Stage a bude vyloženě pro písničkáře a písničkářské projekty. A samozřejmě za písničkáře tam nesmí chybět Pokáč. Jo?
0: Zdravíme Pokáče. Mě vlastně možná zajímá ještě jedna věc a to je to, když přijede menší kapela, může to být písničkář, ale i začínající kapela na takhle velkou stage, jak vlastně může odehrát opravdu jako skvělou show, protože často se tam může cítit trošku ztracená na takhle velkém pódiu, protože co si budeme, není tolik možností, kde si na takhle velkém pódiu zahrát.
2: Já myslím, že je super, když si sebou vezme kapelu. To jsme letos viděli třeba teď v Brightonu na koncertě Blaira Davieho, který k nám přijede, tak my jsme ho objevili solo a bylo to super. A vlastně jsme neváhali ho zabukovat solo, protože jsme věděli, že ten jeho hlas a charisma je prostě dostatečně i na velkou stage, ale když jsme teď slyšeli koncert celou kapelou, tak jsme si řekli, OK, tohle opravdu patří na tu velkou stage.
0: Tak budeme se těšit, no ale teď se vrátíme ještě do Čech a pustíme si písničku z tvýho výběru a taky z dramaturgie Colors of Ostrava, no a možná si k ní prozradíme ještě nějaký příběh. Posloucháte Starter na Radio Wave a tohle je Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem, výběr Filipa Košťálka a ostatně i jedno z men, který se dneska představí, respektive dneska za pár týdnů na festivalu Colors of Ostrava. Filipe, proč zrovna Ondřej Ruml, proč je toto jméno, který se tam letos ukáže a který si vybral sem k nám do starteru?
1: Tahle příběh mě totiž moc baví. Já jsem měl Ondřeje Rumla nějak zafixovaného v hlavě s hudbou a s profilem, který má. A jednoho dne mi přišla SMS-ka, že od něj, že se teda vydává novým směrem hudebně a jestli bych si neposlechl demo. No a já jsem si to demo poslechl, tuším ve vlaku z Ostravy do Prahy, a řekl jsem si, tyjo, to je Ondra Ruml, to je jako fakt super hudba, něco mezi Zrní a Corbin Dallas, ale pořád svý.
0: Něco mezi Zrní a Corbin Dallas je skvělý, naprosto ocením.
1: Ale vlastně pořád svůj, originální a říkal jsem si, jo, tohle chci ukázat a taky to vlastně je to příhodné pro tenhle pořad, protože je to takový ten beginner's mindset, co i on v nějakém pokročilém stavu své kariéry vlastně dokázal do toho dostat, nejen udělat tu hudbu jako nově, originálně, přetransformovat se, ale zároveň takhle jako SMS-kou vlastně poslat demo, jít z kůží na trh a chci na tom ukázat to, že opravdu i když si myslíte, že my ty e-maily nečtem a nečtem SMSky, tak takové jedno demo může udělat divy, no a Ondra Ruml nám zahájí festival na druhé největší scéně letos.
0: Ty jsi mi hodně nahrál, ten příběh je krásný. Míšo, my se vždycky ptáme našich hostů na nějakou radu na start pro začínající kapely. Filip už to možná trošku naznačil, možná bych to shrnul jako nebát se a běžte z kůží na trh. Míšo, máš ty něco pro začínající kapely, co by si jim doporučila na začátku hudební kariéry?
2: Tak asi obklopit se dobrým týmem lidí, ať už co se týče tvorby nebo nějakého bookingu, managementu, nebo například najít si spřátelenou kapelu a vyrazit s ní na turné jako support. To je dobrá příležitost představit se širšímu publiku a nabrat nějaké zkušenosti s živým vystupováním. Takže skrz lidi na scéně.
0: To my strašně rádi slyšíme a jsme hrozně rádi, když spolu třeba turujou právě startéři. Kapely Starter jste právě poslouchali, vy nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se rozloučíme trackem od velké kapely, která vystoupí letos u vás na festivalu. Je to pro vás pro všechny určitě známá písnička, jsou to Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Posloucháte Starter.

0: Gorilla se jich Clint Eastwood ve startéru na rádiu Wave. Míšo, jaký jiný velký jména se letos představí na festivalu Rock for People? Já nepředpokládám, že by někdo Rock for People nebo Colors of Ostrava neznal, ale stejně pojďte pozvat na festival, proč bychom měli přijet?
1: Tak kromě Gorillaz můžu ještě prozradit, že si přivezou spoustu hvězdných hostů z poslední desky. Tak vystoupí i Limp Bizkit, Primitive Horizon, Halsey, Iron Maiden a spousta dalších kapel. Je tam rozhodně co objevovat letos a festival se koná už za 2 týdny od 10. do 14. června a vlastně máme tam i spoustu novinek v areálu, který bude rozšířený, bude tam více chilloutových zón, nová ČT Art Stage, takže rozhodně se máte na co těšit.
0: rockforpeople.cz, tam najdete všechny informace. Filipe, co Colors of Ostrava? Já už postupně tady stahuju Gorillaz, protože ty u vás letos nebudou, ale budou tam třeba 21 Pilots a spoustu dalších.
2: Je to tak, začínáme s 21 Pilots, kteří se vrací po 4 letech, potom LP a speciální projekt zpěvačky Aurory s Tomem Rowlandsem Chemical Brothers Tomora, pak Moby po 17 letech zpátky v Česku s celou kapelou naživo, no a na závěr už zmíněný Teddy Swims a Lorde, takže takový double headlineři. Nakonec nová písničkářská scéna, spoustu komfortu pro návštěvníky a samozřejmě úžasné Dolní Vítkovice, které svým industriálem prostě jsou naprosto unikátní. Od 15. do 18. července v Ostravě. Kdo tam byl, chce se vrátit, kdo tam nebyl, musí tam zajet. No.
0: Já vám oběma moc děkuju, že jste přijali pozvání do startéru na rádiu Wave. Děkuji vám, že jste poslouchali. Znova připomenu, že nás můžete sledovat na starter.radiowave. No a uvidíme se snad nejpozději, buď na Rock for People, nebo na Colors of Ostrava. Ještě jednou díky. Ahoj.
2: Díky za pozvání.
3: Ahoj. Stage Rádia Wave. Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
4: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.
5: Více na Wave.cz. Ano, je to tak, už to znáte určitě velmi dobře. 14 hodin, 2 minutky k tomu v tento okamžik startuje sobotní víkendová směna na rádiu Wave. Martina Foldinová za mikrofonem po následující 4 hodinky. Doufám, že se budete bavit. Mám pro vás tradiční i netradiční program, tak pojďme rovnou k muzice. Magna Carta před námi, nebo třeba výtečný Perfume Genius.
3: Rádio Wave.
4: Rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

Příjemná synťáková estetika, tohle byl hudebník Perfume Genius se skladbou On The Floor, teď na vlnách Radia Wave. 9 minutek po dnešní 14. hodiny odpolední. Ještě jednou vás zdravím z proskleného studia, po následující 4 hodinky pro vás tady právě u nás na značkách bude Martina Foldinová. Máme sobotu s takovým, řekněme, pekelným datem, protože 6.6.2026, tak já doufám, že vám bude horko jenom tak akorát, protože minimálně ta předpověď počasí na dnešní den vypadá docela příznivě, zatímco jsem přicházela v takovém příjemném letním oblečení dneska do práce, tak jsem si říkala, takhle je to přesně akorát, nějakých 22, 23 stupňů, tak by mi to stačilo po celé léto. No tak samozřejmě všichni víme, že po celé léto to takto nevydrží, ale držme si palce, aby těch dní přes 30 stupňů bylo co možná nejméně. Co nás čeká a nemine, následující 4 hodinky nabídnou ukázku z aktuální série Bedny, koukneme spolu na naši sérii Buchty o Bibli, pustím vám ukázku z aktuální epizody podcastu Impact, no a živě si budu telefonovat do Polska za mým kolegou Jardou Petříkem, který se právě teď nachází na hudebním festivalu Nova Muzika. O tom, jak to tam aktuálně vypadá, tak uslyšíte zhruba kolem 16.40, takže pokud je to téma, které vás zajímá, bude s vámi rezonovat, přesně do toho momentu určitě vydržte na vlnách Rádia Wave. Ale teď už zase k další muzice. Pink Shift, Adam the World, nebo švédská hudebnice popová ikona Tove Lo s aktuální novinkou I'm Your Girl, Right? I'm your

0: Baltimorské emo-punkové trio Pink Shift na vlnách Rádia Wave, ale teď už ukázka z nového dílu naší série Bedny, která přináší rozhovory s odbornicemi a odborníky z domova i zahraničí. Hostkou dalšího dílu je tentokrát americká klimatoložka Catherine Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování. Jak tedy mluvit o změně klimatu tak, abychom něčeho skutečně dosáhli? Tak na tuto otázku odpoví jedině Bedny. Celý díl můžete poslouchat kde jinde, než na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď ale ta slíbená ochutnávka.
1: Catherine, let's start with a fictitious scenario.
2: Catherine, začněme fiktivním scénářem. Náš posluchač je u rodinného stolu a najednou se diskuze stočí k politice. Konzervativně smýšlející Streets říká, že změnu klimatu propaguje progresivní levice, která chce lidi kontrolovat. Jak nejlépe mluvit s takovým člověkem?
1: What's the best way to engage with such a person?
3: That is a great question and it is one that often occurs where I live.
4: To je skvělá otázka. Tahle situace vlastně často nastává v Texasu, kde žiji, ale i v Kanadě, odkud pocházím. Vlastně jsem potkala lidi s vaší otázkou po celém světě. Začnu tedy souvislostí mezi politickým přesvědčením a odmítáním vědy, kterou jste naznačil v otázce. Tady opravdu začít musíme, protože nejde o nedostatek inteligence, vzdělání nebo znalostí. Za odmítáním změny klimatu často stojí politická ideologie. Důvodem je něco, čemu vědci říkají averze k řešením. Abychom vyřešili změnu klimatu, musíme se zbavit fosilních paliv. Nejde to jinak. Fosilní průmysl je ale velmi bohatý a propojený s politikou. Posledních 30 let tenhle průmysl politiky přesvědčuje, že je v jejich zájmu průmysl zachovat co nejdéle. Studie z různých míst na světě ukazují, že konzervativněji smýšlející lidé více pochybují o tom, jestli je změna klimatu vážná a méně podporují klimatická řešení. Ne proto, že by je změna klimatu nezasahovala, ale kvůli tomu, že jim tato řešení připadají jako větší hrozba než problém samotný. Hádat se o realitě tak věc nevyřeší. Skutečný problém je, že si někteří lidé nemyslí, že existují řešení, která by změnu klimatu vyřešit mohla. Pokud vámi zmíněný strýc vznese téma klimatu u večeře a já mám strýce, který přesně tohle udělal, zaprvé je důležité se s ním nehádat. O hádku totiž ve skutečnosti stojí. Téma vznesl, protože ho hádka může ještě více utvrdit v jeho současných názorech a přesvědčeních. Je to taková past. Chodíte lesem a okolo jsou listy, větvičky, ale víte, že je někde pod nimi díra. Nešlapte na ni. Pokud to uděláte, propadnete se.
1: Je
2: v takové situaci vůbec nějaká konverzace možná?
3: Possibly, but not by arguing. So if someone really wants to argue with me.
4: Snad ano, ale hádkou to nepůjde. Když se mnou někdo skutečně chce hádat, odpovím mu: omlouvám se, ale mýlíte se. Potom se ho zeptám na jeho rodinu, koníček nebo práci. Nehádám se, řeč odkloním jinam. Ale pokud má zájem o pozitivní, konstruktivní konverzaci, zeptám se: přijde vám, že je počasí poslední dobou trochu zvláštní? Ani jeden člověk mi na tohle neřekl ne. Vlastně jsem zažila podobnou konverzaci s českým inženýrem ve vlaku z Berlína do Prahy. Zeptal se mě, co dělám, já mu řekla, že studuji změnu klimatu. Zeptal se, jste si jistá, že je změna klimatu problém? Odpověděla jsem otázkou, jestli mu počasí přijde zvláštní. Řekl, že ano, a začal vyjmenovávat spoustu podivností českého počasí v poslední době. Odvětila jsem, že to je přesně, o čem mluvím. Řekl jste to vy, ne já. A potom se zeptal, co s tím tedy máme dělat? Jsem konzervativec. Do tohoto bodu je třeba se dostat. V tu chvíli dostanete příležitost mluvit o řešeních, se kterými i konzervativnější lidé mohou souhlasit. Řešení, která šetří peníze, přispívají k růstu lokální ekonomiky, zvyšují energetickou stabilitu a činí nás více nezávislými. Abychom ale o těchto řešeních mohli mluvit, musíme je znát.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

turn a bit, I can turn a bit, and I can know.

0: Tolik slovenský hudebník Saul se skladbou Prední. No a my teď společně míříme za Kulturistánem, za kulturními typy Rádia Wave, tentokrát se zaměřením na divadla.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní typy Rádia Wave.
2: Kulturní typy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No tak v sobotu 6. června si můžete například zajít do Jihlavského horáckého divadla, kde odstartuje v 19 hodin představení Dukla. Uvidíte takovou až doslova ledově mrazivou dokukomedii. V druhé polovině 50. let 20. století byl totiž z Olomouce do Jihlavy přesunut vojenský hokejový klub Dukla. No a doslova na zelené louce tak začala éra velkého hokeje. Dukla je příběh o cestě k prvnímu titulu mistra republiky na pozadí komunistického plánování a lidí, kteří ji vzali za svou. Dukla, 19. hodina, Horácké divadlo Jihlava. Přesun do Pražského divadla na Zábradlí. Tady se v 19 hodin můžete vypravit na arabskou noc. Sen jedné neobyčejné noci na jednom obyčejném sídlišti smísí představy se skutečností, které pak tak nějak navzájem nerozeznatelné mohou volně plynout jako voda v potrubí, aby cestou smily hranici mezi blízkostí a osaměním, na niž tak jako tak denně bez povšimnutí narážíme ve světě, kde jsme všichni společně úplně sami. Hrát pro vás budou Matěj Převrátil, Julie Stejskalová, Terezie Hajková, Jan Madaras nebo Jan Šmíd. To je kompletní sestava dnešního Pražského divadla na Zábradlí. Startuje se v 19 hodin. No a do třetice ještě jedna divadelní pozvánka na pražský prostor Archa Plus, kam si ale můžete zajít na hostovačku Ostravského divadla Petra Bezruče, což vám rozhodně doporučuju. Tady v tomto případě uvidíte adaptaci kultovního románu o portrétu, který nedostanete z hlavy. Už asi tušíte, že to bude obraz Doriana Greje, právě to je představení, které můžete v podání Ostravského souboru divadla Petra Bezruče zažít v pražském prostoru Archa Plus.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní typy Rádia Wave.
2: Kulturní typy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Za plotem je svět, svět, co není pro tebe. Koukej na podlahu, drhni, čum na zem a ne do nebe. To je doslovná citace skladby, kterou můžete najít na nové dlouhohrající desce slovenské, ale v Praze, velmi dlouho v Praze usazené hudebnice Katarzie, kterou nabídla teď na konci května a já vám ji ze srdce doporučuju k poslechu. Bavíme se o skladbě Vařit, prát, šít a rodit. Asi možná trošku tušíte, k čemu se ta skladba bude věnovat. Už i z té citace, kterou jste mohli slyšet ode mě na začátku. Já připomenu, že krom toho, že si můžete samozřejmě novou desku poslechnout takzvaně všude, jmenuje se Pozvím a neprýdem, tak to doslova, tak můžete si ji poslechnout na všech streamovacích platformách, tak jako vždy, tak vám ale rozhodně doporučuji kouknout na YouTube Radio Wave, kde i s videoformou můžete najít exkluzivní speciální rozhovor, který jsme právě už na konci května zároveň s releasem nové desky připravili. Katarzii vyspovídala má kolegyně Tereza Havlínková a nabídla perfektní otázky, velmi procítěný rozhovor a to říkám se velkou úctou a pokorou k tomuto rozhovoru, takže běžte se podívat, pokud jste třeba ještě neslyšeli, nevěděli a chcete mít trošku větší sondu do aktuální tvorby slovenské, ale v Praze usazené hudebnice Katarzie. Já vám rozhodně doporučuju kouknout na obojí, poslechnout si desku, protože je za mě opět výborná. Katarzie za mě ještě nikdy za historii svého působení nevydala desku, která by nestála za řeč, tak myslím, že ta aktuální se zase řadí do té výtečné palety toho, co můžete poslouchat a pokaždé v každé skladbě nacházet zase nějakou další rovinu, nějaké další téma a na této nové desce, že jich je skutečně hodně. Pojďme si pustit ukázku Vařit, prát, šít a rodit.

0: sobotu 6.6.2026 posloucháte pekelnou edici, nedělám si legraci, víkendový, tradiční víkendový on air na vlnách Rádia Wave, stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Pár posledních minutek nás dělí od dnešní 15. hodiny, do té doby třeba ještě Otis nebo Cornelia Marr, tahle londýnská zpěvačka, skladatelka, která se po dlouhé řadě let vrátila s deskou Run to the Center, na které tak nějak zkoumá touhu, čas a taky nejistoty dospělého života. No a ukázku z této desky si pustíme už za chviličku, ještě před 15. odpolední.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ladíte sobotní víkendový on air na vlnách Rádia Wave. 6 minutek po dnešní 15. hodině odpolední se opět hlásím u mikrofonu Martina Foldinová. Zdravím vás, doufám, že máte krásné a příjemné sobotní odpoledne. Počasí nám jde naproti, minimálně tedy v hlavním městě, odkud pro vás vysílám, konkrétně pak na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice, kde můžete vidět naše prosklené studio. Tak pokud třeba půjdete dneska náhodou kolem až někdy do 18. hodiny, tak na mě můžete mávnout, já na vás mávnu zpátky a budeme mít všichni o něco lepší den. Tak, co nás čeká dneska po té 15. odpolední? Ježíš byl agent provokatér, proto se stal obětí justiční vraždy. To je silný statement, který nabízí nová epizoda našeho speciálu Buchty o Bibli, kde se opět budou bavit Ivana, Zuzana a taky farář Petr Wagner a o čem jiném než o Ježíšově smrti. Ano, to je teď nosné a hlavní téma, epizoda číslo 7 z naší série Buchty o Bibli, ukázku z ní, respektive uslyšíte už za malou chvilku u nás ve vysílání, ale do té doby třeba hudebnice IVZ, taky výtečná veložská elektronická hudebnice Kelly Lee Owens, má velká oblíbenkyně. No a teď ještě troška švédského repu, tady rapper Blade, který teď 20. května vydal novou desku, pojďme si pustit ukázku. Track Blondie míří k vašim uším. Listen up. There is no before, there is

0: domácí hudebnice IVZ se skladbou Home, ať už jste doma nebo někde venku, tak všem z vás jsem slibovala, že v následujících minutkách ve vysílání nabídnu ukázku z aktuální epizody našeho speciálu Buchty o Bibli. No a tentokrát se Ivana, Zuzana a farář Petr Wagner zanoří do story o Ježíšově pozemském zániku a také zmrtvých vstání. Poslechněte si Buchty o Bibli, pojednávající o Ježíšově smrti, 30 stříbrných, poslední večeři a také odvalení samotného kamene. Před námi teď krátká ukázka.
1: Spoustu lidí může provokovat, že mají křesťané nějaký divný kink na to utrpení prostě a že zrovna ten moment toho ukřižovaného Ježíše je v každém druhém kostele, co oni furt s tou bolestí a s tou krví a s tím utrpením mají furt, a jestli to není takový trošku úchylný, což je podle mě dost legit poznámka k celý té věci.
2: To je hezký, že začínáš nějakou legit poznámkou, ale já jsem se ptala, proč byl Ježíš ukřižován? Ale na to si neodpověděl.
1: No, to se k tomu se právě dostávám. Vzhledem k tomu, že je to všude, tak na to odpovědět nějak musím.
2: Ano.
1: Kdybych měl nějakou nejstručnější odpověď na úvod, tak by to bylo, že Ježíš se stal obětí justiční vraždy nebo nespravedlivého soudního procesu, na kterým se podíleli jeho náboženští odpůrci a spojili se pro tu chvíli taky s tou okupační státní mocí, protože ho potřebovali prostě odstranit. A takhle blbě skončila jeho kariéra, když to tak řeknu.
3: Tak to zřekl hezky, ale vrať to zase někam na podlahu nebo i pod ničím. On ty své souputníky tak iritoval. Odpůrce. No. Čím iritoval své odpůrce?
2: My jsme si v předchozím dílu vysvětlovali, co teda Ježíš dělal. Dělal ty zázraky a tak dál. Předtím byl tesařem. No a najednou je ukřižovaný, tak...
1: A z toho už můžeme, z toho, co jsme si doposud řekli, už můžeme trošku vytušit, že byl Ježíš trnem v oku spoustě lidí.
2: Trnová koruna v oku spoustě
1: přesně,
2: lidí.
1: Ano, přesně tak, protože to, co dělal, možná ty divy a zázraky a pomáhání lidem, by ještě samo o sobě tolik neprovokovalo, jako ta kombinace s tím, co říkal a co o sobě naznačoval nebo o sobě říkal a jak komentoval svatou náboženskou tradici, ke který přistupoval Ježíš vždycky dost originálně a dost dekonstrukčním způsobem s ní nakládal. A právě ta kombinace toho, co říkal a toho, co dělal, byla pro spoustu lidí naprosto nesnesitelná. Zvláště pro ty konzervativní ochránce tradičních náboženských hodnot a starých pořádků, protože se jim zdálo, že někdo, kdo takhle strašně provokuje tím myšlením, přece zároveň nemůže dělat ty vrcholný zázraky, které nejdou okecat.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hodně silný britský zvuk, tohle byly Joy Orbison, Overmono a Quankface na tracku Freedom 2, teď je společný kousek v jejich podání v sobotním odpoledni na Radio Wave, přesně v 15 hodin 30 minut k tomu. No a my se ale společně posuneme až do toho večerního času po 22. hodině večerní, konkrétně do těch peprnějších vod, protože to každou sobotu u nás na Waveu nabízíme náš Hotcast Pod. No a do Hotcastu Pod si kromě odborníků, odbornic, mý kolegové Kája Vladyka a Eliška Soukupová rádi zvou i vlastně vás, jejich kamarády, různé známé, anebo prostě takzvaně lidi z lidu. Sami totiž věří, že každá zkušenost stojí za slyšení a že někoho z vás potom může hezky inspirovat. No a do upoceného studia tentokrát dorazila Michaela Hanzlíková, herečka, moderátorka a máma dvou dětí. Povídali si společně o pole dance, taky pletení, randění po rozvodu a i o tom, jak žít život trochu jinak, než nás třeba nás osobně učili naše babičky. Upocený podcast na Radio Wave opět a s novou epizodou právě dnes po 22. hodině večerní.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V sobotním odpolední na Rádiu Wave, chvilku po 15:30 odpolední, nabízím další várku kulturních tipů. Tentokrát tedy dvě pozvánky na dnešní festivaly. Ano, slyšíte správně. Červen už je opět festivalová sezóna a dokonce docela v plném proudu, protože třeba do České Kamenice se můžete právě dnes vypravit na už několik dní probíhající festival Kamenice. My jsme tam v rámci Rádia Wave dokonce v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách měli i nějaký ten diskuzní program. Ten už je ale za námi, takže teď ten fokus dáváme na hudební program a můžete se kouknout ve večerních hodinách na jména, jako jsou Tata Boys, Gufrau, James Cole a Idea, Billy Barman, Cringe Prince, Mňaulau, to vřele doporučuju. Taky domácí kapela Něco Něco nebo projekt Matyášovi Kamarádi. Je toho spousta dalšího, koukněte určitě na webové stránky festivalu. Česká Kamenice navíc sama o sobě je velmi krásné, příjemné město. Já jsem tam byla právě na festivalu Kamenice, tuším 2 nebo 3 roky zpátky. Sama jsem tam vystupovala a bylo o mě velmi hezky postaráno. Zároveň jsem byla úplně poprvé ve městě Česká Kamenice, které mě samo o sobě velmi příjemně překvapilo. Takže i třeba tip mimo tento víkend na nějaký ten výlet. Festival Kamenice. No a druhý festivalový tip na dnešní den je opět už od včerejška probíhající festival, tentokrát v hlavním městě. Bavíme se o festivalu Habrovka. Tentokrát ožívá areál zahrady kostela svatého Františka z Assisi hudebním i divadelním programem vlastně pro všechny věkové generace. Jsou tady na místě koncerty, divadelní představení, různé výstavy i další doprovodný program a třeba taky v režii neziskových organizací. To vám nabídne atmosféru skoro až vlastně takového kulturního pikniku. Na místě prý dokonce nechybí ani lokální cizokrajné dobroty, od všech koutů něco, taky piva z menších pivovarů, káva a další pochutiny, takže to zní, že to skutečně může být velmi vydařený piknik. No a k tomu pikniku vám zahraje i nějaká ta výborná muzika. V playlistu line-upu na dnešní den mají jména, jako je Nauza Orchestra, Nadnárodní divadlo, Zabit Františka, Krajina Ro a nebo třeba Avin Ahmady. Celá další paleta jmen běžte kouknout opět na web Festival Habrovka v Praze v areálu zahrady kostela svatého Františka z Assisi.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: tolik spolupráce na domácím hřišti, co se týče naší scény. Slow Motion Dancer, Goodbye Clifford, jejich společný track Lifeline v sobotním odpoledni na Waveu. No a teď jedna taková aktualita pro ty z vás, kdož jste stejní čtenáři, čtenářky vášniví, stejně jako já, tak mám pro vás zajímavou informaci, protože datový tým Českého rozhlasu teď dostal příležitost pracovat s daty městské knihovny v Praze. Zjistil z nich tedy, kdo do jejich poboček chodí, jaké má návyky, i koho a co lidé v Praze nejvíce čtou. No a nabídli vlastně celý takový článkový miniseriál a ten závěrečný díl nabízí ještě takovou praktickou aplikaci postavenou na datech o výpůjčkách, a to konkrétně vyhledávač podobných knih, tedy vlastně takovou aplikaci. Mezi více než 10 miliony výpůjček tým hledal knížky, které si půjčují titíž lidé. Vlastně s tou podobnou funkcí se sice lze potkat na každém internetovém knihkupectví. Ta aplikace serveru i rozhlas.cz má ale dvě velké výhody. První jsou právě ona velká data, tedy spřízněné publikace, které dopočítali pro 190 tisíc knih, které vlastně knihovna naskladnila do konce roku 2025. No a tou druhou výhodou budíš algoritmus, který mírně znevýhodňuje obecně populární knížky. No a přednost tady dává těm, které si lidi půjčují třeba i méně, za to ale o to častěji se zvolenou knihou. No a zvlášť užitečný proto knihomat bude u méně známých titulů, což je něco, s čím já osobně sama velmi rezonuju, tak pokud hledáte tenhle nástroj, zabruslete na server i rozhlas.cz do sekce Kultura, nedaleko pod prvním článkem tady můžete najít, když proskrolujete právě aktuální titul, ve kterém můžete najít zmíněnou aplikaci knih. Knihomat. Dohromady tady můžete hledat dohromady 190 434 titulů. Teď se dívám přímo konkrétně do knihomatu. Já sama jsem uživatelkou městské knihovny v Praze, chodím tam často, takže ten výzkum vlastně dost možná bude postavený i na mých osobních datech a já přiznám se, že už teďka pracuju ve studiu a koukám se ve svém prohlížeči na aplikaci knihomat a dohledávám si vlastně některé tipy, abych věděla, co můžu číst dál a doporučovat to třeba i svojí drahé kolegyni u nás ve vysílání Rádia Wave Aničce Mikolandové, se kterou máme vzájemný book club. No tak takový tip, kdyby někdo z vás teď aktuálně netušil, co číst, nebo se prostě jen tak chcete inspirovat, můžete to udělat na serveru i rozhlas.cz. Další muzika, tou vás třeba budu inspirovat já v následujících minutkách ještě před 16. hodinou, Andy Bell, anebo výtečná Jessie Ware, britská popová diva s trackem right před námi.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Velmi dobře známe americké elektronické hudební duo Odessa a taky vokál, sametový vokál portugalské zpěvačky, producentky, multiinstrumentalistky a mé velké oblíbenkyně Maro, teď na vlnách Rádia Wave. Spolupráce v podání skladby Better Now mířila k vašim uším a teď jsme na jejím samém závěru v sobotních 16 hodin 7 minut k tomu. Připomenu, že portugalskou hudebnici Maro jste měli možnost slyšet před pár lety taky, tuším dvěma lety, taky v pražském podniku Meat Factory, kam jsem se na ní vypravila. Jak už jste si pochopili, mám ji velmi ráda, je to má velká oblíbenkyně, zejména proto, že když mi ukázal můj velmi dobrý kamarád, tak ty její starší desky, které jsou plné melancholie, takové syrovosti, upřímnosti, tak ty desky jsem poslouchala v dobách začínajícího covidu, třeba když byly tenkrát večerky, kdy jsme nesměli po nějaké hodině už vycházet z domu a já jsem vždycky těsně předtím se ještě vypravila vstříc Vinohradům tady u nás v Praze, kde jsem tenkrát bydlela právě a ve sluchátkách mi hrála hudebnice Maro, která mě tak nějak celou tou covidovou pandemii potom nakonec provedla, takže vždycky, když vidím někde její jméno a zazní taky v playlistu Radia Wave, tak mám obrovskou radost a taky jsem měla obrovskou radost, že jsem si na ní mohla zajít naživo, zažít ten koncert, to její vystoupení. A proč to říkám? Zejména proto, že pokud někdy budete mít ten prostor, možnost, čas, kapacity a zejména taky finance v dnešní době, tak to určitě udělejte taky. No a další muzika před námi. Teď severolondýnský klubový producent Pigment, který vydal na konci května nové EPčko. Pojďme si pustit ukázku. Summer Root, skladba, která teď bude znít playlistem Radia Wave.

Tolik londýnská kytarovka formace Sorry s trackem Billy Elliot teď v sobotním odpoledni na Radio Wave. Nevím jak vy, ale já miluju kyselé a miluju citrony, proto mi přijde fascinující zpráva, že třeba takový obyčejný citron ukazuje, že i malé změny v jídle mohou mít zajímavý efekt. Studie, publikovaná v časopise European Journal of Nutrition, totiž sledovala, jak tělo reaguje na bílé pečivo podávané s vodou, čajem, anebo s citronovou šťávou. No a u malé skupiny, která byla sledována, zdravých dobrovolníků, dobrovolnic, se po citronu zvýšila hladina cukru v krvi vlastně pomalejším způsobem než po samotné vodě. No a o těchto závěrech pak informoval třeba článek na webu Earth. Vědci, vědkyně zjistili, že citronová šťáva vedla k nižší glykemické reakci a vlastně v určitém čase po jídle byla ta hladina glukózy asi o 35% nižší než při zapíjení vodou. No a pravděpodobným vysvětlením, jak asi bude dost jasné, je samotná kyselost citrónu, která vlastně může zpomalit rozklad škrobů už v samotných ústech, no a tím pak oddálit rychlý nástup cukru do krve. No a trocha citrónu k bohatému na škroby jídlu tedy může být takovým jednoduchým pomocníkem pro vyrovnanější průběh trávení. Zároveň ale to nutno zdůraznit platí, že ten výzkum byl pouze malý, probíhal u zdravých lidí, takže ten citron nemůžeme použít k léčbě třeba cukrovky nebo jako náhradu doporučení samotného lékaře nebo lékařky. Pokud vás téma zajímá, jak už jsem zmiňovala, web Earth se mu věnuje, nebo taky třeba server Pozitivní zprávy, kam se to určitě dá zařadit. No a já si tak nějak říkám, že si dám dneska něco kyselého. Kdo ví, třeba i jiholondýnský kolektiv Nukuluk bude trošku kyselý v playlistu Radia Wave. Tady track s názvem Crashing.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Bye bye, can you bye bye, bye bye with me?

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V playlistu Rádia Wave teď zadriftovali takzvaně Glass Animals a Denzel Curry na společném tracku Tokyo Drifting. No a my spolu v sobotu v 16 hodin 30 minut k tomu míříme za kulturními tipy, které můžete navštívit v rámci hudebního světa právě dnes odpoledne nebo večer. Třeba taková Kutná Hora a fotbalové hřiště na Kaňku, to je místo, kam od 17. můžete zajít na festiválek Branka. Patří tam na ten aktuální line-up jména, jako je Delta, Nauza Orchestra, Schrödingerova kočka nebo Vepřové prase, je toho spousta dalšího, klidně koukněte na jejich kompletní program. 17. hodina start festiválek Branka. Přesun do plzeňského divadla Pod lampou, tady od 8. večerní z Ameriky vystoupí konkrétně ze Seattlu dance punkové trio Zoo Crowd jako support Koden z Brna, takže post-hardkorová formace taky v rámci domácího světa. Divadlo Pod lampou 8. Brněnský kabinet Můst, tak to je místo, kam bych se vypravila já, kdybych byla v Brně dnes večer, protože se ve 20 hodin večer odstartuje takový návrat na počátky české shoegazeové scény. Vy se můžete vypravit na výjimečnou domácí kapelu Hír, kterou můžete pamatovat právě z 90. let, jakožto průkopníky nezávislé indie a noizové scény 90. let. Oni přináší na speciální reedici svoje album Swirl, taková legendární deska, které se věnuje třeba i knížka, která byla teď oceněna v rámci hudebních cen vinila v kategorii Počin roku. Miloš Hroch a jeho Šeptej na hlas se věnuje právě téhle desce, takže vy můžete v originální sestavě zažít naživo kapela Here a taky Eternity Again, 8. večerní Brno kabinet Mus. Přesun do pražského jazzdoku, tady si můžete zajít na francouzskou formaci, která vystoupí ve 22 večer. The Freaky Buds mají své kořeny hluboce zakořeněné v klasice elektrického blues, smíchané s modernější a rozhodně rockovější hudbou, jako jsou třeba The Black Keys nebo The Dead Weathers. Tak pokud je to paleta, která vás zajímá, francouzská formace The Freaky Buds, 10. večerní pražský jazzdok. Pokud se vám dnes chce tancovat a jste v Praze, tak už od 1 odpolední ve venkovních prostorách Fuchsu dvojky probíhá vlastně akce kolektivu Here and There a taky amsterdamské série eventů, která teď slaví 10. narozeniny Erste Komuní. Právě dnes večer odpoledne po celý den vlastně kompletně můžete zažívat jejich společný program, co se týče elektronického světa, jak jsem zmiňovala, probíhá teď i přes odpoledne až do 22. večerní venku, no a po 22. večerní se přesouvá do Fuchsu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Toužili po lásce a romantice a stali se na internetu součástí velkého podvodu.
4: Ty oběti se zadluží, zastaví veškerý svůj majetek nebo prodají nemovitosti.
5: Já jsem byla zamilovaná. Celkem jsem poslala asi tak 1 000 000 korun.
3: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Hudební festival Nová muzika v polských Katovicích nabízí alternativní hudební jména už od roku 2006. No a letos probíhá právě tyto dny mezi 4. a 7. červnem. Na místě je už náš festivalový, řekla bych, guru, taky kolega moderátor a kamarád Jarda Petřík. Vítej, ahoj.
1: Ahoj Marti, guru bývávalo letos nebo poslední roky, stíhám tak dva festivaly za rok, myslím, že to už si mě v tomhle překonala.
0: Hele, všichni stárneme, jen co je pravda, jen co je pravda. Zeptám se.
1: A pozor, stárne i publikum na Nové muzice, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme.
0: No tak pojďme k tomu, pocity, jaké to tam zatím pro tebe je a ptám se na to, kolik je tam lidí, jaký je areál, jaké je počasí, povídej, přeháněj.
1: Areál vlastně, kdo nikdy na Nové muzice nebyl nebo neví, v jakém prostoru se to odehrává, jsme si tady v podstatě přirovnali ke Colors v tom smyslu industriálním, bývalý těžební prostor, který je zrekonstruovaný a který funguje jako takový multikulturní centrum. Předpokládám, že se tady během roku odehrávají různé akce a právě i festival Nová muzika, takže se pohybuješ v podstatě asi v podobném prostředí, jako když vyrazíš do Ostravy na Colors. Je to zároveň daleko menší festival, což bohužel bych skoro i řekl, že se postupně jako v průběhu let ukazuje čím dál tím víc i na tom, jak ten samotný prostor se tak nějak zmenšuje, i když by nemusel. Já jsem tady byl loni po nějakých 8 letech a byl jsem docela nadšený z toho, jak celý ten areál funguje, jak je to prostorné, ale zároveň člověk nemá pocit, že by tam bylo málo nebo moc lidí, všude tak akorát front, ale ten letošní ročník mi přijde, že je tady menší návštěvnost, že i ten samotný areál byl trošku, ne trošku, třeba tak o třetinu možná zmenšený, aby to vypadalo, že je lidí pořád hodně, ale vzhledem k tomu, že člověk nestál, včera jsme nikde nestáli frontu, u žádného stánku na jídlo, u žádné toalety. V podstatě jediné místo, kde se stála fronta, byl bohužel jeden ze sálů, kde probíhají koncerty, jeden z těch jako vnitřních sálů, který včera nabídnul dva projekty, Ahosan a Resina, který se mimochodem představili loni na Lunch Meat Festivalu a potom producent Diktafon. Na obě ty jména byly takový fronty, že to bohužel absolutně nepobrala kapacita toho sálu. To znamenalo, že pokud jste nepřišli minimálně půl hodiny předem, tak jste se na ten koncert ani nedostali. A přijde mi velká škoda, že tohle není nijak komunikovaný třeba od organizátorů předem, že máme tady nějakou limitovanou kapacitu, buďte na to připravení, ne všude se můžete dostat ve chvíli, kdy nepřijdete včas.
0: Ty jsi to lehce načrtl, nějaká ta jména, která už padla v rámci včerejšího line-upu, tak se zeptám konkrétněji, co jsi stihl a stojí to za zmínku?
1: Na co jsme se stihli dostat takzvaně a rozhodně za zmínku stojí, tak za mě asi včera jeden ze dvou highlightů, tak nějak očekávaných, Blavan naživo, člověk, který už taky skoro dvě dekády hodně silně dekonstruuje techno, přidává do toho noise, přidává do toho takovou tu hlukovou distorzi. Včera předvedl skvělej hodinový živák, ve kterým jste mohli slyšet i takový typický metalový chrčení a zvracení a do toho jako ty techno postupy, který docela velmi dobře nabourával. Za mě skvělej hodinový živák, který bych si dokázal představit klidně ještě jednou tak dlouhý.
0: Skvělá recenze, Jaroušku, skvělá recenze.
1: A potom nad ránem taky, řekněme, klasik žánru toho poslechovějšího techna, to byl producent Evdemy, na kterého jsme se hodně těšili. A když bych mohl přidat jeden vlastně místní polský objev, což je jedna z věcí, který jako obecně cením na polských festivalech, že si tam člověk vždycky objeví nějaký ty jména, na který by tak nějak sám od sebe nepřišel, tak to je klávesistka a pianistka Hania Rany, která vystoupila na jedné z hlavních stagí, kde třeba loni se představili Underworld, abyste měli představu o tom, jak jako velký sál třeba to mohl být. A ona hraje na několik kláves najednou, je to někde mezi Nilsem Frámem a Jeanem Michel Jarre, takový jako klávesový arpáďa, který dokážou hodně dobře gradovat, ale zároveň být taky dost ambientní, což mě příjemně překvapilo, že na hlavní scéně v tom, řekněme, nejvíc peak čase zvládnou jako polští organizátoři dát takovýhle jméno, který není třeba úplně primárně čistě jenom taneční nebo hitový, ale že člověk se tam jako musí do toho trošku ponořit a zahloubat. A měla neuvěřitelně plno, což mě vlastně taky na polských festivalech baví, že Poláci chodí na těch svých festivalech na domácí jména, i když třeba vedle hrajou velký zahraniční hvězdy.
0: Tak to nutno podotknout, protože okamžitě se mi u tohohle tvého popisu vybavila slovenská pohoda, protože tam, když na tu úplně nejhlavnější stage taky postavíš někoho ze slovenských hudebníků hudebnic, tak je taky úplně plno a všichni naprosto hymnicky zpívají a častokrát to taky bývají třeba nějaké ty klidnější projekty, takže možná ty sousední země ví, jak s tím mají pracovat. To byly nějaké jména, které si zažil v rámci včerejšího programu. Zajímá mě, co zažiješ právě dneska, na co se těšíš?
1: No já jsem taky zvědavý, jestli se zvládnu dostat do toho prostoru, kam jsme se včera bohužel nepodívali na ani jeden z těch dvou koncertů, které jsem zmiňoval kvůli té limitované kapacitě. Pro mě osobně dnešní highlight bude producent Matthew Herbert, který dlouhý roky dělá vlastně hodně širokospektrální muziku, zvládne od, řekněme, popového přístupu až po různý experimenty s terénními nahrávkami, čehokoliv si dokážete představit. A on se dneska představí se zpěvačkou a bubenicí Momoko, se kterou loni vydali skvělou společnou desku, tak na to si rozhodně dneska chci vystát frontu a být včas takzvaně ústupu, abych se dostal dovnitř. No a druhý jméno, který shodou okolností bude v pondělí taky v Praze, Princess Nokia. A trošku jsem čekal, že tady bude v tom největším sále, jako třeba byly loni Underworld, protože co si budem, Princess Nokia je docela velký jméno v posledních letech. Mm-hmm. Ale ona se tady představí v takovém vlastně malém venkovním amfiteátru, kde jsou odstupňované schody na sezení a kde se včera představil třeba birminghamský rapper Coffee Stone, což je jméno, které možná vůbec nikdo nezná, já jsem ho sám taky neznal. A dneska tam bude Princess Nokia, takže jsem hodně zvědavý, jak se tam všichni ty lidi vejdou.
0: No to já jsem taky velmi zvědavá a doufám, že až se vrátíš, tak si stihneme podat ještě krátkou vzájemnou recenzi, jaká Princess Nokia byla, protože ty jsi zmínil její pondělní koncert, ten se uskuteční v pražském podniku Lucerna Music Bar. Já mám lístek a jsem na to velmi zvědavá. Takže Jaroušku, pak očekávám brzkou recenzi. Jasné?
1: Jasné.
0: Jarda Petřík na festivalu Nová muzika v Katovicích, tak užívej tu muziku, měj se hezky a moc ti děkuju.
1: Ty se měj taky hezky, jenom dodám, že dneska už nám tady krásně svítí sluníčko, takže si užijeme i odpolední areál, jak se sluší a patří. Včera totiž až do 9 do večera docela solidně pršelo, ale pak už to bylo lepší.
0: Tak sluníčko, já myslím, že to bude parádní atmosféra. Nezapomeň na tu správnou frontu.
1: To rozhodně nezapomenu. Měj se krásně.
0: Ahoj, pa. No a v playlist Radia Wave už teď hudebnice Princess Nokia. Pojďme zavzpomínat na její track Drop Dead Gorgeous. Tady Princess Nokia.

Pokud si teď ve vysílání Waveu říkáte, wow, to zní jako něco docela povědomého, tak máte pravdu. Tohle skotské duo Boards of Canada, které ohlásilo velkolepý, skutečně velkolepý návrat na scénu s novým albem Inferno. Je to neuvěřitelných 13 let, kdy tihle elektroničtí průkopníci naposledy se objevili vlastně osobně na kultovním labelu Warp Records. No a vlastně to bylo právě jedno ze jmen, které tenhle label naprosto vyneslo do hudebních výšin. Teď tedy tahle formace připravila novou desku, celkem 13 položek. My jsme si pouštěli titulní úvodní single, zase opět takový fantastický retrofuturismus, toho je podle mě termín, který k Boards of Canada sedí úplně nejvíc, tak pokud se chcete vrátit zpátky do minulosti, ale vlastně to bude i trochu do budoucnosti, tak Boards of Canada nabízí novou muziku. No a my budeme na Waveu nabízet další muziku i v následujících minutkách, ještě předtím, než odbije 17. a bude to třeba domácí hudebnice Myla s trackem If Only.

0: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Legendární formace Gorillaz s Damonem Albarnem v titulní roli Cracker Island, skladba roznívající v jejich podání teď v sobotním odpolední na Waveu, 7 minutek po 17. hodině odpolední konkrétně, kdy vás z našeho proskleného studia Rádia Wave stále zdraví Martina Foldinová. Ještě připomínám, že Gorillaz letos v létě můžete slyšet hned dvakrát, a to buď na slovenském hudebním festivalu Pohoda v Trenčíně, a nebo se na ně můžete vypravit na domácí pole na Rock for People, které můžete zažít už vlastně teď v rámci června. No a co můžete zažít dál, co se týče této hodinky u nás na Waveu, tak to bude ukázka z nového dílu našeho podcastu Impact s kým jiným než s kolegyní moderátorkou Adélou Šponerovou. S kým si povídala tentokrát, prozradím až za pár minutek, jen co dohraje domácí kapela Role, taky elektroničtí Boy Harsher. No a teď už rovnou míříme za londýnskou zpěvačkou Lolou Young, která si v loňském roce užila vlastně takový obrovský, velkolepý průlom díky svému singlu Messy, který uspěl na TikToku, no a dokonce jí potom vynesl i cenu Grammy. Pojďme si pustit ukázku její aktuální tvorby, tady track s názvem From Down Here.

0: tolik domácí kytarovka role, teď už se ale spolu poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Impact. Hostkou je tentokrát hudebnice Marie April, která se stala objevem roku na cenách Anděl, no a taky vydala své debutové album Tangerines. V novém Impactu se jí kolegyně Adéla Šponerová zeptá třeba na to, jaká jsou hlavní témata desky, jestli se dají smutek a úzkosti vyspívat a proč se sama bojí vyhoření. Celý díl můžete najít na webu Rádia Wave, v podcastových aplikacích a taky ve videopodobě na YouTube Rádia Wave. Teď ta slíbená ochutnávka.
1: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politicky nejsou.
2: Mm. To jo, jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
1: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
2: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě to.
3: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave.
1: Děláme vlny.

0: praise the motherfucking Lord.
1: Hey, meet it. It's your...

Mezinárodní hudební spolupráce, tohle byly Smek a P-Money na skladbě Fake, ale co rozhodně fake není, tak to je informace, kterou vám nabídnu v následujících okamžicích, která mě osobně, přiznám se, úplně vyrazila sánku, spadla mi takzvaně sánka z této informace, protože zabrousím na web Rádia Wave do naší sekce Wave News, kde se tentokrát věnujeme tématu takovému, že vědci vlastně zjistili, že ve střevech zmrzlé mumy, kterou můžete znát jakožto ledového muže, jako Etsyho, tak rostly po tisíce let kvasinky. Ano, Etsy je vlastně mumie, která žila víc než 5300 let naspátek a je to tělo, které bylo zamrzlé v ledu až do roku 1991, kdy na jeho mumifikované ostatky narazili dva němečtí turisté v severoitalském jižním Tyrolsku. Vlastně od té doby jsou jeho mimořádně dobře zachovalé ostatky uchovány při stejné teplotě jako v jeho ledové hrobce. No a díky tomu mohou vlastně vědci, vědkyně si ho pečlivě zkoumat vlastně v nejnovějším výzkumu. Teď zveřejněném v časopise Macrobiome našel tým působící v Itálii důkazy, že v tom zmrzlém těle zůstává aktivní jak dávný, tak vlastně současný mikrobiální život. Co to znamená? Vědci tady objevili dohromady 4 různé druhy kvasinek, které dokážou přežít teploty pod bodem mrazu. Našli je v jeho střevech, na kůži a taky v takové nahnědlé vodě, která prý z jeho těla vytékala, když bylo částečně rozmrazeno. No a světe div se, vědci se rozhodli, že z těchto kvasinek upečou chleba. Ano, že prostě upečou bochník kváskového chleba, což je informace, která mě skutečně velmi fascinuje. Prý jim to na začátku moc nefungovalo, ale nakonec se jim tedy po XY pokusech podařilo vytvořit takový kvásek, že z něj mohli upéct bochník chleba. No a prý na otázku, jestli vědci zvažují využít tyto kvasinky i k vaření piva, tak prý jeden z vědců odpověděl, že je to na seznamu. Pokud by vás tato informace zajímala trochu víc do hloubky, rozhodně doporučuji návštěvu webu Rádia Wave a naší sekce Wave News. Bohni.

0: Tolik irská hudební scéna, hudebnice Seamath, ukázka z jejího alba Eurocountry, deska, která byla věnovaná ztrátě, bolesti a taky smrti komunity. Tak to doslova jejími slovy. When a good man cries, skladba v jejím podání doznívající. Teď je v sobotním odpoledni, no a my si dáme poslední Kulturistán pro dnešní odpoledne a večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, na závěr své dnešní sobotní odpolední směny nabídnu pár pozvánek na dnešní kina. A třeba Teplice a Kino Květen, to je místo, kam v 19 hodin můžete zajít na hongkongský film, docela legendární film z roku 1995, Padlí andělé. Ve 20 hodin večer pak pokračují snímkem Scary Movie, což je takové to pokračování, nové pokračování z roku 2026. Teplice, Kino Květen. Olomoucké kino Metropol v centru města, 7:30 večerní, tady se sází na muziku, hudební film o Michaelu Jacksonovi, zkráceně Michael, 7:30, Kino Metropol. Hradec Králové biocentrál, tady se dneska hrálo na vlně Tolkienova světa, protože po celý den promítali snímky Pán prstenů. Vy z té trilogie můžete stihnout ve 20 hodin večer ještě Pán prstenů, Návrat krále, Hradec. No a na závěr jedna pozvánka na hlavní město, pražské kino Ponrepo. Dneska od 19. hodiny nabízí v skutku velkou tu klasiku, a to film Vojtěcha Jasného z roku 1968. Film Všichni dobří rodáci. Hraje takzvaně český výběr z hroznů, například Vlastimil Brodský, Radoslav Brzobohatý, Vladimír Menšík nebo Valdemar Matuška. Všichni tito na jednom místě. Všichni dobří rodáci 1968. A pražské kino Ponrepo.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

sobotních se 17 hodin 51 minut k tomu na Wave zní domácí projekt Matyášovi kamarádi Strach a úzkost. Doufám, že ani jeden z těchto pocitů vás neprovázel po dnešní vysílání u nás na Wave ani po dnešní sobotu a nebude vás provázet ani po zbytek víkendu. Má směna je na samém konci, od 18. uslyšíte nové Psycho, 19. hodina nabídne naše Buchty a pak můžu z programu vypíchnout ještě 22. večerní a náš hotcast Pod, kam tentokrát dorazila herečka, moderátorka, máma Michaela Hanzlíková. Tak to je program na následující hodinky. Já se s vámi pro dnešní den i tento víkend loučím. Doufám, že se budete mít moc krásně. Těšit se na vás budu zase v pondělí odpoledne.

0: všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Hey, this is Peach Pit on Radio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj, tady Kája.
4: A tady je Pavel.
3: A váš oblíbený podcast Psycho. Víš, co je Psycho, Pájo? AI.
4: Co je Psycho na AI?
3: Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazuju s kým vztahy, tak jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
4: Jasně, no.
3: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
4: Ale je zajímavý se na to koukat teďkonce jako zpětně. A je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
3: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělý muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovýho, jo?
4: To byl operační systém tam byl.
3: No, operační systém to pojmenovávají. Ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasový asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně děsili. A vlastně to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. Říkají, to je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama. Tak samozřejmě, že ta Samanta je jako lepší, jo? Jako jo, že je víc jako lidská. Ale ta reakce, jo, ten reakční čas,
4: který... Ta byla právě až moc lidská, i na úroveň třeba těch dnešních chatbotů. No. Takže...
3: To jako, ale spousta těch věcí není jako vůbec nereálných. My se možná dneska na to právě i podíváme, s čím se jako lidi potýkají. Ale jako ten film jako doporučuju. Hraje tam Joaquin Phoenix. Je vtipný, že ona se to odehrává v době, která je celá jako automatizovaná, že nic moc lidského už neexistuje a on se živí tím, že píše vzkazy lidem, jako pro lidi, víš, jakože tam třeba přáníčka jako personalizovaný a on je píše, že to chtějí lidi od lidí, což vlastně dneska se trošku taky děje, že si člověk ocení nějakou jako lidskou, lidský aspekt práce, jo.
4: Ale jasně, ale ono tam, myslím, jako není nikde úplně řečený, že tohle to za tebe už jako píšou chatboti, že jo, jako dneska. By to mohli udělat. To mě právě na tom přišlo vtipný, protože když jsem koukal na tu jeho práci, jak on teda píše dopisy za ostatní lidi, tak dneska by asi tuhle práci dělal ten chatbot.
3: No právě.
4: By dělala ta Samantha.
3: Právě, no. To bylo, vyšlo 2013, že jo?
4: Jasně.
3: No a kde jsme dneska?
4: No, jasně, no, ale i tím jako 2013 bylo jako zajímavý se na to koukat, jo, jako třeba jakou měli právě tu představu, jo, o budoucnosti, že ono to je taková prostě sci-fi.
3: Jo, je to sci-fi, no.
4: Takže a tam třeba, jo, když se s ní povídá, tak jí říká o nějaký knížce a říká, jo, teď jsem jí přečetla, jo, že jako to vlastně musela jako přečíst ten jako daný okamžik, no a předjímají ledacost ty autoři, ale tohle teda nepředjímají, že ty chatboti vlastně vznikly z toho, že nahraješ tu knihovnu a vlastně ji zautomatizuješ a to je ten chatbot. Jo.
3: No, jo, jasně, tak jsou tam nějaké věci, které jsou mimo, ale jako přišlo mi vtipný vlastně ten vztah, jak ho rychle jako navázal, což vlastně dneska není vůbec jako...
4: Ano, a vypadá to, že to není úplně nerealistický pohled.
3: No, to mě tam děsilo víc a já si pamatuju, že já nevím, to už je nějak rok 2017, 2018. Můj jeden kamarád, on dělal prostě pracoval s nějakýma těma jazykovýma modelama velkýma a říkal mi tehdy, to bylo těsně, než jsem odevzdávala diplomku, nebo než jsem dopisovala diplomku. Říká, hele, dneska už to za tebe napíše diplomku, ale jako my, co s kým pracujeme, to poznáme, ale jako běžný smrtelník ne. A já, ne, to je hloupost. No, jak moc jsem se mýlila, jak moc jsem byla mimo, protože dneska, když občas píšu posudky na některý práce, tak si říkám, no.
4: No jasně, no. A... K tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo, jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je tak, takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že je randí se svým chatbotem, tak je to cringe teda.
3: Počkej, jako
4: to je furt divný, že jo?
3: Je to hrozně cringe, ale hlavně ono, já jsem se dostala do toho vlákna na Redditu, kde se tam lidi radí o svých jako AI partnerech a že je požádal o ruku a tak.
4: Uh-huh.
3: A pravda je, že když byl zrušený jeden model a přešel na novější, tak se ty lidi zbouřili, protože už nereagoval tak lidsky.
4: Mm-hmm.
3: Byl mnohem víc strohej, takovej vlastně necitlivý, tak je opravdu hodně umělej. Pak ho museli vrátit zpátky. No, furt tam je, takže je to taky zajímavý, že ty lidi si tam fakt vstej udělali a opravdu je to zničilo, že už s nima nekomunikuje tak jako předtím, jak ho měli, toho prostě i boyfrienda nebo manžela. A jako upřímně, že kdyby za mnou přesně taky někdo přišel, že má AI partnera, tak no king shaming, ale asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
4: Určitě bych měl strach o takový člověk.
3: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako, to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
4: Jo.
3: No, ale vlastně o toho, jako, se vrátím asi k tomu jako koru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný. No,
4: no jasně, no. Protože ono je to druh vztahu.
3: Já sleduju jednoho psychiatra na YouTube, už je to nějakou dobu, ten to právě jako hodnotil. On říkal, jo, jako výhodou fakt je to, že je to levný, jo, máte to dostupný hned, jo, když prostě něco si potřebujete pořešit, nemusíte čekat týden nebo dva týdny na to, než se potkáte se svým psychologem, psychiatrem, terapeutem. Není to hodnotící, jo, je to v podstatě, působí na tebe trpělivě, přitažlivě, vlastně chválí tě, jo, to občas i můj Honza, že ten jako s kýmhle jako hodně funguje, hodně ho to baví, jako hodně si o tom čte. Říká, to je tak super, jak on mi řekne, jak jsem šikovnej. Říkám, to můžeš přijít za mnou, taky to povím taky, a nejsem AI chatbot. Ale zároveň...
4: Tak ty mu můžeš říct, je to druhý, že jo? No, prostě jako z toho druhého ranku.
3: No jasně. No.
4: Když se třeba něco nepovede a...
3: To se nestává moc. Ne, já si srandu, ale je to pravda, že v tom je tam problém ten, že ty lidi, že to nehodnotí, že to chválí a to se jim jako líbí.
4: Ono jako nesoudící přístup, empatický, to je určitě jeden z nástrojů terapeutů. Určitě. A do terapie to patří. Ale zároveň to, co právě potom jako... když studujou, já nevím, psychiatři, nebo prostě lidi, kteří se věnují výzkumu psychoterapie a zároveň třeba zkoumají tyhle ty chatboty, tak čeho se všímají je právě ten rozdíl, že vlastně ty jako zábrany, nebo ty jako schopnost, lidská schopnost vlastně najít tu hranici toho, kdy jako není na místě něco schvalovat, nebo jo, jako držet si nějakou jednoznačnou hranici, která toho člověka chrání, tak že to je vlastně docela těžký do těch chatbotů dostat.
3: Já jsem právě tam koukala na jeden článek, kde vlastně mu dávali prompty, aby se choval třeba jako gestalt terapeut, KBT terapeut, což jsou nějaký jako styly terapeutický. A v zásadě ve chvíli tam třeba lidi začali mluvit o nějakých suicidálních myšlenkách, tendencích. Tak on jim je nevyvracel, vlastně se choval velmi neeticky. Možná je trošku potvrzoval, nebo se choval k něm neutrálně, ale nebylo tam jako já, jako terapeut bych řekla, kdyby za mnou přišel pacient nebo klient a řekl, že má tyhle ty myšlenky, tak bych prostě začala jednat, začala se s ním o tom bavit a to jsou věci, které prostě člověk nepřehlídne. A ať to proptovali prý jakkoliv, tak jim to vždycky vlastně vylezlo.
4: Že se nakonec dá spousta těch bezpečnostních mechanismů obejít. Jo. Takhle já jsem četl článek od jednoho, myslím, že to byl novinář, že to nebyl, to byl novinář, ale dělal se právě jako výzkum s různýma chatbotama po tom, co už tam byly aplikovaný některý, jo, jako zábrany právě k tomu, aby to člověka, já nevím, nenavádělo k sebevraždám, nedávalo mu návody a tak dále. A přesto se mu vlastně po každý údajně podle něho podařilo to obejít, jo, různýma technikama, je jedno jakýma, ale jakože, že to nebylo zas až tak jako super safe, jak by si člověk mohl myslet.
3: Já jsem to právě si zkoušela takhle jako s ním jako povídat v nějakým jako nějakým jednoduchým tématu, vztahovým, jo, jako hloupost jsem to zkoušela. A vlastně mě až jako vlastně vadilo, jak mi

0: ty úlohy.
1: Se tě,
0: jako,
1: snaží se ti vyhovět.
0: Snaží prostě se ti vyhovět, protože program. On je tak nastavený. On má ti chtít vyhovovat, ano. Protože tam bylo v jedné té studii, že vlastně ti vyslovuje souhlas s tím jednáním o 50% víc než člověk.
1: Než jiný člověk, jasně.
0: Takže
1: tady asi na místě dát klidně nějaký jako souvislost třeba s tím, jak fungujou, nebo že vlastně je to de facto trochu jako podobný problém jako se sociálníma sítěma, mm-hmm. kde ty společnosti, které je provozují, tak vlastně jejich motivací je, aby ty se strávila co nejvíc času s tím jejich daným produktem, jo, mm-hmm. a viděla co nejvíc reklam. To znamená, že se tam snaží zakomponovávat takové prvky, které se tě snaží u toho udržet, jo. Ať už je to personalizace tvýho obsahu, ať už jsou to nějaký, jako, já nevím, nekonečný scrolly a tak dále. A mělo to řadu důsledků, dopadů, který vlastně teď teprve o nich zjišťujeme, jo, co se vlastně stalo nebo nestalo, že klasický média to prakticky zabilo, že já nevím teďkon, že jo, ty, některý ty giganti jsou taky užalovaný jako lidma, jejichž blízcí nějak třeba jako spáchali sebevraždu a oni to spojují právě s využíváním těch služeb a tak dále. Že je to vlastně jako dost podobný příběh v bledě modrým. Mm-hmm. Jo,
0: taky mi to tak přijde. A že přesně úkolem, jak je tam hlavně udržet. Jo, za každou cenu. A já dneska jsem dělala exkurzi pro studenty, co máme referenční psychologii do muzea policie a tam jako je sekce kriminalistiky, jsou tam ty český zločiny. Jo, tak doporučuji se tam i podívat, když tak, kdyby to někoho zajímalo, ale prostě když jsem připravila tu přednášku, já už ji připravuju několik let a mám k tomu strašně jako obsahu a potřebovala jsem se to nějak srovnat, takže jsem to samozřejmě do nějakého tohodle asistenta nalila, aby mi s kým pomohl. A on nechtěl, že jo? On jako s kým nechtěl kamarádi, tak nechtěl mi s kým pomoct. A protože se mu to nelíbilo, že tam je explicitní obsah a že mi to zpracovat nebude, že to nebezpečný.
1: Jasně.
0: A já říkám, počkej, ale já to mám pro studenty psychologie. Jo, jasně, tady to máš.
1: Ale já jsem se takhle ho snažil přesvědčit, aby mi namaloval obrázky, že to je ala jako terč na střelnici, protože to potřebuje do svého experimentu. Mm-hmm. A jo, a potřebuju tam i takový, že to je a la terč, ale takový ten nácvik, že nemáš střílet zrovna, že jo? To je nějaký, nějaký civilista, prostě já nevím, maminka s kočákem nebo něco. A to už mi nechtěla malovat.
0: Mm-hmm. jako faktem je, že jsem tu pár větama jako okecela, a to ne, to já nechci jako návod na to, jak někomu ublížit. Já chci právě ty studenty poučit o tom, jak to může vypadat, aby se tomu vyvarovali. A jasně, v pohodě, jedeme dál.
1: Jasně, no. Jo.
0: No. A já se tam taky jsem si všimla teďkon jedna influencerka, ona je, tak, jmenuje se Gabby Hanna, jo. Já nevím, jestli někdo moc znáte, ale já si pamatuju ještě z takový té éry těch prvních youtuberů a ona dělá taky v obsah o všem, něco zpívala, ale hlavně během covidu se propadla asi do nějaký psychózy. Mm-hmm. Jo, i třeba si udělala strašně nesmyslných tetování, furt streamovala, vlogovala, bylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manický fázi, jo, ale nikdo jí nepomohl, jo, zvala si cizí lidi do baráku. No, tak opravdu jako znaky, fakt jako nějaký mánie.
1: Jasně.
0: A nedovolím si na dálku diagnostikovat,
1: jasně,
0: ale
1: jasně.
0: Nevypadalo to dobře.
1: Aha.
0: A ta teďkom právě má svého AI chatbota. A ona tam popisuje, že prostě 24 hodin dostupný, může si s ním furt povídat. Hlavně ve všem s ním souhlasí a to je lepší než normální lidi. No a právě tato ta Gabby Hanna, že jo, která vlastně jako byla v té manické fázi, takhle komunikuje furt s tím chatbotem, nebo i teď je zase v nějaké manické fázi. Tak vlastně někteří odborníci jako to pojmenovávají jako AI psychóza. No, ale pojďme si říct, co je psychóza.
1: No, právě s tím jako psychóza bych tam trochu, mám tendenci nesouhlasit, no. Že to je přeci jenom nějaký stav, chemická disbalance v mozku, jo, jako jo. Různých přenašečů a tak dále, která asi nutně nemusí souviset s tím, že člověk zrovna jako má nějaký blud. A tím bludem se má na mysli přesvědčení, který ale nezdílí většina ostatních lidí. A třeba kdyby se na to člověk podíval nějakým jako logičtějším okem, tak třeba nedává ani moc smysl. Jo? Tohle to mi přijde, že jako charakteristický třeba pro nějakou tu psychózu nebo řekněme schizofrenii. Ale jako ty můžeš vlastně mít blud, který jenom třeba sdílíš s někým jiným. Jo?
0: Tak v těch sektách, že jo? Jako.
1: Jasně, sekta je nemlich to samý. Jo? Prostě na základě toho, že ty nějak jako věříš těm ostatním v té sektě, tak přijmeš nějakou věc, kterou nezdílí všichni ostatní lidi kolem tebe. Například, že vy jste ty vyvolený, který si vyvolil, já nevím, nějaká prostě bytost galaktická a vy jediný budete zachráněný.
0: No, a

0: Jste přesvědčený o tom, že budete nesmrtelný. Jo?
1: Například.
0: A třeba často se člověk z toho bludu dostane, že přestane být, to je právě ten blud, který je jako spojený s tím, že je od někoho přijatý. A ve chvíli, kdy přestanete být s těma lidma v kontaktu, tak najednou se z toho bludu dostanete.
1: Tak se z něho můžete pomalu jistě vlastně jako dostat. Jo? Tohle je vlastně něco, co známe a co známe už relativně dlouho. Jo? Jako popsali něco podobného prostě už v nějakém roce asi 1890 francouzští psychiatři. A tak se tomu krásně říká folie a jako bláznovství. A teď v kolika, že to může být folie a de, jako ve dvou, ve třech, v deseti a tak dále. Jo, že je teda možný vlastně, pokud vy jste izolovaný od ostatních a někdo kolem vás má nějaký blud a vy tomu člověku důvěřujete nebo ho vnímáte jako autoritu, tak je nemalá pravděpodobnost, že ho přijmete za svůj.
0: No.
1: A v tomhle tom případě vlastně je to, jo, ty jako tomu chatbotovi věříš, protože s tebou souhlasí, jo, nějak ti jako vyhovuje s ním komunikovat a ono to vlastně funguje jako takový
0: nezdravý toxický vztah trošku.
1: Takový interaktivní zrcadlo.
0: Jo, je to takový interaktivní zrcadlo, ale který jako s tebou permanentně souhlasí.
1: No, právě, že do toho jako to, co do něj nasypeš, tak to, ono ti to jako vysype prostě naspátek. Jo, ti to potvrdí.
0: Jo, je to bez té dysforie fyzicky. To zrcadlo bez té dysforie, jo.
1: Interaktivní zrcadlo.
0: No, ale jo, jako vlastně jo.
1: Takhle. S čím jsem se setkal, když jsem se na tohle připravoval, na tohle ten díl, tak je za A spousta teda příběhů, nebo že teda média se především zaměřují vlastně na ty extrémy. Jo? Je docela pěkný a to myslím, že bychom mohli klidně i dát někam na tu naší stránku odkaz na Wiki stránku, kde je právě nějaký jako přehled různých případů, kdy teda to spojují, ať už ty příbuzný nebo někdo, jo, to spojuje prostě nějaký jako sebevraždy, vraždy, pokusy o masové vraždy a podobně s vlivem chatbota. Takže tam si člověk může udělat co hezky. Jo, jako je to vlastně taková černá kronika, co teda může všechno souviset s tím, že si takhle člověk povídá s chatbotem. Ale zároveň teda, co lidi, kteří to studují, tak říkají, hele, vlastně ještě furt nemáme dost informací a tohle to jsou teda, média se především zaměřují na ty extrémní případy, ale vlastně ještě furt pořádně nevíme. Ale ono vůbec jenom to, že dochází těm extrémním případům, je, jo, to už ti jako něco říká. Jo,
0: představa, že tak jo, když se to vezme na tu lidskou úroveň, jo, představa, že tady máš třeba dítě, který by takhle někde plánovalo jako nějakou sebevraždu nebo vraždu se sebevraždou. No jasně, je to jeden případ jako z milionu, ale je to problém.
1: Ale je to problém. A je to problém, když ten chatbot vlastně na to není připravený, nastavený a když je ochoten ho v tom vlastně držet. Jo. Nebo ochoten, no, není ochoten, protože to není žádná bytost, jo, ale když to, ten algoritmus je nastavený tak, že je schopen tom člověka vlastně pokoupat a ještě ho jako posunout dál k nějaký právě extrémní formě.
0: Kde tam prostě člověk jako nějakým způsobem má jako opravdu ideace o vraždě nebo o sebevraždě. Měl by to umět okamžitě zastavit a ve chvíli umí jako říct, tady máš prostě seznam psychologů a psychiatrů ve svém okolí a prostě tak je kontaktuj.
1: Hele, jak jsem pochopil, tak ono tohle se taky děje, ale s tím, že ti to klidně může za A, jednou ti to dá tohle a po druhý to s tebou bude souhlasit, že ono to tak schopný i takhle. Jsem četl nějaký jako popisy těch případů, tak tam bylo, že a třeba i ta firma se potom bránila tím, no jo, ale my jsme mu tam asi stokrát říkali, ať se obrátí na psychologa, jo. A to přece není náš problém, že on to neudělal. Jo, jako je to jejich problém. Jo.
0: Je. Stejně jako u sociálních sítí, kde prostě, když máš čistý algoritmus a začneš, seš depresivní a najednou ti to hodí do depresivního rabbit hole, je to problém sociálních sítí a těch jejich provozovatelů.
1: Jasně. Já bych tomu viděl jako dost jednoznačnou paralelu v tom.
0: Takže, no. ale pojďme se ještě kouknout na to, ty jsi jako zjišťoval taky nějakého článku o tom vlastně, jak ty lidi jako to pozitivně hodnotí. Jako,
1: no jasně, jsme to jenom nehejtili, že jo, protože rozvoj AI a v tom případě, že jo, to jsou ty jako velký jazykový modely, tak pravděpodobně se bude jako posunovat nějakým způsobem dál, je samozřejmě na místě nastavovat regulace tak, aby to neškodilo, ale je na místě se samozřejmě zaměřit i na to, jak by to mohlo pomáhat. Jo? A takhle prostě jeden ten článek z roku 2024, tak vlastně se ptal lidí, kteří už používají jako chatbota vlastně jako terapeuta. a ptal se jich právě na jejich zkušenosti. Jo, jako v čem jim to přijde dobrý, jak to využívají. A byl to zajímavý, to vlastně není zase až tak nic moc novýho, protože existovaly už dřív, to nebyly chatboty založený na těch velkých jazykových modelech, jo, ale bylo to založený na nějaký sadě, na nějakém jako algoritmu, jo, že když ty řekneš tohle, tak ti to odpoví tohle. Jo, bylo to vlastně daleko hloupější, ale hleda s čems vlastně jako využitelný taky. Takže ty témata se tak jako trochu vracely v tomhle tom. Ale to, co si ty lidi jako na tom právě jako užívali nebo užívali, říkali, že je dobrý, je, že to vnímali jako emoční podporu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Což je, myslím, docela jako důležitá stránka terapeutického vztahu. Jo. Takže jako přinejmenším tohle tam nacházeli, že jim to bylo schopný často kdy i dobře poradit. Třeba v nějakých jako vztahových záležitostech. Mm-hmm. Jo, jako věřím. Jo, vzhledem k tomu, že vlastně ty velký jazykový modely jsou taková jako zautomatizovaná knihovna. Jo? Co kdy, kdo o tom kdy napsal a je to někde dohledatelný, tak by s určitou pravděpodobností mělo být obsažený v tom jazykovém modelu. Tak jasně, se z toho prostě dají vytáhnout jako chytrý věci, stejně jako ty ptákoviny, které tam budou taky obsažený, jako ta červená knihovna. A jo, jako lidi říkali, jo, tak to jako bylo dobrý. Jako jedno z témat tam vyskočilo rozdíly mezi klasickou terapií a tímhle s tím chatbotem.
0: Jo, a co tam vycházelo, jako, nebo jako, jaký tam byly ty rozdíly mezi klasickou terapií?
1: Ale před těma 2 lety říkali, a já si to jako nepamatuje, že jo, protože to prostě, jo, jako ta návaznost tam byla daleko horší. Hmm. To je, myslím, dneska už jako se trochu objevuje, ale furt je to problém, že proto musíš někde ty data skladovat a je to vlastně jako jednodušší, když je to jako nějaká interaktivní věc, než když bys to měl něco pamatovat. A další věc, že to teda nemá žádný terapeutický plán, že v tom nevnímali, že by to s nima dělalo nějakou systematickou terapii.
0: Je to, a to je, jo, to je další věc, co tam taky ty psychiatři třeba popisují, nebo když se o tom jako baví, že jasně, tady mi to třeba poradí, když popisuju, že mám úzkosti, když jdu před zkouškou do školy, tak mi to poradí dechové cvičení, ale už se mě neptá na další věci, neptá se mě na to, co budu dělat pak, jo, jak to, co budu dělat, abych to zvládnul, co mi třeba pomohlo v minulosti, jo, prostě taky ty věci, co ten terapeut dělá. A ještě mi tam vlastně pak přijde zajímavý, protože jako on je fakt super na to, že když má člověk třeba nějakou paralýzu z něčeho, že mu to nejde třeba rozhodnout nějaký věci, tam nasype, on mu dá hrozně nápadů, jakoby, jak to řešit. A mě to kolikrát pomohlo taky, jakože rozhodnout si něco. Ale myslím si, že jako asi si jako přemýšlet o tom, že jako výzva pro terapeuty nebo psychologi, psychiatry, že ty lidi to využívají a jak jako ten terapeut by s kým taky měl jako pracovat, aby to jako s kým jako člověkem, že asi nechci vidět jako normálně ten jeho chat jako terapeutický, to mi přijde jako hodně, hodně crazy, ale nějaká jako kontrola by nad tím být mohla, jo? Nebo měla, ale možná nějaká konverzace okolo toho, no.
1: Jasně, já si říkám, že pokud, jo, tak je samozřejmě na místě se zamyslet, jak to asi bude moct vypadat do budoucnosti, jestli co, jestli prostě na to zanevřem a jedině terapeut a tyhle ty věci jsou nebezpečný. A nebo teda spíš, co si myslím, že s tím postupně začnou terapeuti nějakým způsobem pracovat nebo spolupracovat, že to pro ně bude takový jako parťák pro terapii. Protože přece jenom ta jako dostupnost 24 hodin je jako, to je skvělá věc. Jo? Jo. A zároveň to může být problém. Jo? Ono to má prostě obě dvě tyhle stránky. A vlastně se snažím si představit, jak by to mohlo vypadat, že by to někdo konstruktivně používal. Jo? A určitě už někdo takhle na země kvůli bude existovat, kdo to dělá. Nevím zatím o něm, nebo nevím o tom, ale věřím, že to už někdo jako takhle zkouší.
0: Já si myslím, že to musí být i téma třeba v té terapii, že třeba jako jak s tím pracujete, jo? Jako pojďme si o tom bavit, protože asi to může třeba tam hrát jako roli v nějakých věcech.
1: V tomhle to mi přijde, že je to jako srovnatelný, že v tomhle tom je to srovnatelný vlastně s jakýmkoliv jiným využitím AIčka, že hele, ty když jako seš schopný programátor, jo, tak ti ten chatbot prostě pomůže, protože ty víš, když mu něco zadáš, za A, co jsi mu zadala, za B, jestli ten výsledek je použitelný, co na tom není použitelný, jo. Zatímco když tohle to vědět nebudeš schopná vlastně jako v tom zjistit, co je na tom ten slop a co je na tom dobrý. Tak úplně stejně lidi, kteří vlastně jako i z normální terapie si dokáže hledat co vzít, tak to pro ně třeba bude jako použitelný a dobrý, jo, ten chatbot. Ale zároveň prostě ty lidi, kteří budou nějakým způsobem jako citliví, právě, že se jim třeba může rozjíždět nějaký jako blud, nebo můžou být na tohle to citliví, a vnesou to do toho chatbota, tak jim to jako nekriticky hodí na zpátek. No.
0: Přesně tak. Tak pojďme to nějak shrnout.
1: Dobře.
0: Já si myslím, že tady zase platí jako dobrý sluha, špatný pán.
1: Jasně, jasně.
0: Určitě. Jo, to je jako prostě beze sporu. Já si myslím, že v nějakých věcech to může být strašně přínosný pro toho člověka i v té terapii, nebo i přesně třeba v tom, že ho to dokope, i třeba kdyby to opravdu tam mělo tu policy, že tě to dokope vyhledat tu pomoc. Tak jako jsem za to fakt ráda. A myslím si, že třeba v nějakých jako hodně, hodně špatných stavech, kdyby tě to umělo vytáhnout právě z toho nejhoršího, že třeba proč ne? Ale prostě bacha na to, no.
1: Určitě bacha na to. Z výsledku jedné studie, jedné firmy, tak tam vyplývalo, že třeba jako současná generace dětí, co se setkají takhle s chatbotem, tak ho více jak v polovině případů používají na nějaké jako povídání si. Jo? A dokonce se s těmi chatbotama povídají než přes zprávy, si povídají víc než s kamarádama. Že jako průměrná dílka zprávy pro kamarády bylo nějakých asi 18 znaků a průměrná dílka zprávy pro chatbota asi 136, jo, nějaký takovýhle fakt intenzivní rozdíl.
0: Jako ještě si pojďme říct, jako možná k zapyšlení, jo, že my se smějeme tady generaci alfa, jo, že jsou to ty iPad kids, jo, ty děti na iPady, tady jsou děti, jako vyrůstá generace dětí, které jsou
1: chatbotový děti.
0: Chatbotový děti nebo komunikují s těma hlasovými asistentama. A to je úplně crazy pro mě.
1: No. No. Takže rozhodně stojí za to za A to studovat, to je jedna věc, za B jako to skutečně nebrat na lehkou váhu a dobře, pokud se objeví, i kdyby se objevil prostě jeden negativní případ, tak furt tomu věnovat tu pozornost dává smysl a tohle to média dělají, tak to je jako dobře a musím říct, že mám tendenci spíš jako pravdu k nějaký jako předběžný opatrnosti, spíš se vždycky kouknout, jo, jako stalo se něco blbýho, fajn, zastavit. A teď jako proč přesně. A tak dále. Spíš než říct, no jo, tak prostě jeden z milionů a tak dále. To mi nepřijde úplně jako dobrý, to brát tímhle způsobem. Domácí
0: úkol. No tak jo, a jaký máme domácí úkol?
1: Jak vlastně používáte chatboty?
0: Jak ho vlastně používáte, no?
1: Já mám teďkonc krásný jako příběh s chatbotem. Já jsem se s ním nepovídal, jo, ale to mě hrozně překvapilo. Já jsem po něm chtěl. Protože mám svýho kmotřence, tomu je teďkon z 15 let, má hrozně rád prostě takový ty hry na hrdiny, jo, prostě takový ty dračí doupata a tak. A zrovna něco jsem jako na to připravoval a měl jsem takovou jako mapu, kterou jsem si stáhnul a tam byly takový ty jako hexová mřížka, jestli víš, takový ty šestivé mřížka a pod tím byla mapa. Říkal jsem si, že ten jazykový model, že by mi tam mohl na to dát jako nějaký znamínka na ty jednotlivý hexy, na ty jednotlivý šesti prostě strany, abych se v tom mohl nějak zorientovat a mohl prostě se v tom líp orientovat. Jo. Jsem si říkal, to je jednoduchý a to je určitě jako, to je přesně jako úkol prostě dále pro LLMko, tak mu to dám. Ty bláho, já jsem s tím strávil v posledku 2 dny. Protože to bylo jako, on mi vždycky říkal, jo, už ti jako skvěle rozumím. A pak co z něj vypadávalo, vůbec jako vlastně nedávalo smysl. Jo. Jo. Že on tam vytvořil jako vlastní mřížku. Nejdřív vytvořil dobře, a pak ji vytvořil úplně divnou, jo, že se třeba překrývaly ty hexy v takovým zvláštním. Bylo to moc hezký, ale bylo to vlastně jako špatně. A hlavně proč to dělat jako složitě, když to je jednoduše. Jo, že,
0: takže vlastně kdyby jsi to tam namaloval sám, tak to bude ale jednodušší.
1: Ale ty bláho, já bych s tím dobře strávil, bych s tím půl den, jo, ale měl bych to hotový. A takhle jsem se jako vlastně mi to nedalo, že mu to přece jako nejsem schopen prostě vysvětlit, aby to udělal dobře. A někdy vyloženě jako mi přišlo, že mě trolí, jo? Že jsem mu zadal, hele, na každý prostě ten hex tam dej znamínko. A tam on tam jako rozházel takhle jako pár nějakých těch identifikátorů prostě náhodně po té mapě a říkal, jo, teď jsem to udělal. A říkal, ne, teď je jich tam jako na každý z těch hexů.
0: Ano.
1: Jo, už tě rozumím, jo. A něco podobného z něj vypadlo jako předtím, že vyloženě na to, tak to jsem si říkal, ty bláho.
0: Já jsem měla hodně vytáhnout nějakých jako textů ze studií, ale fakt jsem je už potřebovala jako dát dohromady. A věděla jsem, co přesně chci, ale já mám problém ten, že já píšu velmi rozsáhle, potřebuji to zestručňovat a to on jako umí dobře. No ale pak jsem se s ním hádala takovou dobu, že kdybych to zestručnila podle vlastní hlavy, tak je to jednodušší.
1: A to je takový jako zvláště nepředvídatelný. No. Že to někdy
0: a někdy je to bomba, někdy to jede.
1: Někdy je to fakt jako dobrý, když si člověk říká, jo, to je fajn, anebo je tam třeba jenom něco málo, co potřebuješ změnit. Teď jsem takhle vlastně svůj projekt překlápěl do grantového návrhu a oni tam měli okýnka a vždycky k tomu měli, jako co v tom okýnku má být. A to bych se z toho posesoval, kdybych to tam měl vypisovat jako sám za sebe, tak jsem si takhle jako zjednodušil práci. Jsem vždycky mu řekl, hele, tady máš ten můj projekt, co se tady hodí do tohohle okýnka. A bylo to super.
0: Hele,
1: bylo to fakt
0: jo,
1: jako
0: a to bylo super. Já je s někým nepodvádím, ale pak si říkám, ne, teď, jako já jsem nad tím pracovala,
1: no, jasně.
0: Ale přesně na tom z toho vypisování, kdy já mu tam i třeba řeknu, tady je můj projekt, tady mám přesně, tyhle body by to měly zaznít, chci, aby to vypadalo takhle a on ti dá dohromady tu jednu větu, s kterou já bych se párala půl dne, protože jiný jsem schopná vymyslet, tak jako to je super.
1: Takže jo, takže to je jako, no, umí to být jak jako velký pomocník, tak jo. Pěkná osina v pozadí.
0: Přesně tak.
1: A s tím je potřeba počítat, když to člověk chce využívat.
0: Jo, já si myslím, že to je hrozně důležitý, že
1: jako
0: přesně...
1: terapeuta. Nebo jako
0: terapeuta,
1: terapeutický
0: nebo...
1: nástroj, řekněme, ne jo. Terapeuta.
0: Myslím si, že je to hrozně fajn, ale že tam je dobrý mít ještě jako právě jako tu externí podporu.
1: Právě nechceme být návodný, jo, jako nemůžeme doporučit, protože se o tom zatím neví dost, že to je jako bezpečný takhle používat. Pokud chcete používat různý chatboty tímhle způsobem, doporučuji vám vždycky vlastně mít jako živýho terapeuta, s kterým to proberete. Jo.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Takhle se s váma loučíme. Tady Kája.
1: A tady Pavel.
0: A váš podcast Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu Lucie Dlabolová. Doufám, že jsem to nepokazila to jméno, protože já si tě ještě pamatuju s jiným příjmením. A ptala jsem se jí, jak ji mám představit a ona říkala, že je člověk anebo žena potažmo.
5: Ano,
4: je to tak?
5: Je to tak.
4: Ano. O tom se budeme bavit.
5: Ne, my
4: o tvém ženství.
5: Primárně se budeme bavit, Zuzko, myslím, že bychom měli na úvod popsat tady ten hrnek krásný, jo. Což je naše oblíbená disciplína. Nebojte se, mail budeme taky číst, část mailu, který nám o Lucce přišel. Na úvod ale další oblíbená disciplína, popisování vizuálních předmětů v audiu. A to je rychlý popis takového hrnku.
4: Tak je to smaragdový hrnek, objem 200 ml typuju.
5: 300.
4: S uchem, 300. Dobře, nebo 250 ml, nechci se hádat. A je, to, je tam nakreslený takovou tou barvou na sklo, porcelán nebo na hrnky prostě, takový obličej člověka, který má obrovská ústa s velkými zoubky, velké oči, velký nos a brýle.
5: Brýle, ale Zuzko, nepřipomínají ti ty zoubky krásné někoho? Mně teď napadla jedna osoba, která má krásné zoubky.
4: Já Zdenka Polreicha, tak trošku.
5: Trošku by to mohl být Zdeněk Polreich. A je to podle mě rukodělná práce, že někdo to namaloval zřejmě na nějakém workshopu malování na hrnečky.
4: A
5: shodli jsme se tady, že nebudeme to hodnotit, protože to se nemá, to není pěkné. Takže to popíšeme, takže to je pozoruhodné.
4: Zpět ale k Lucce.
5: A zajímavé. Jo. A zpět k Lucce. Já bych začala tím, odkud Lucka přijela.
6: Tak já jsem přijela z Podkrkonoší a jmenovitě z obce, z části obce Zadní Mostek.
5: Tak, ano.
4: Vidíte? To bude teď hodně googlovaná vesnice a destinace podle mě mnoha výletníků.
5: Vyhledávaná destinace. Samozřejmě základkový humorek, mně se název Zadní Mostek líbí moc. A ty si taky ještě, Lucko, říkala, že vy ale to ještě zkracujete na ještě takové lichotivější názvosloví, no, takže
6: my,
5: říkáš,
6: my
5: že
6: místní jsi... říkáme, že jsme ze zaďáku.
5: Že jste ze zaďáku.
6: A kamarád a tam... říkal, že je to eufemismus.
5: Ze zaďáku.
4: A tam je skutečně nějaký mostek?
6: Není.
4: Aha, nebo tam, byl tam původní mostek?
6: Ani potok.
5: Aha,
6: na naší části.
4: To znamená, že tam nemůže být ani mostek.
6: Ale jsou tam hodně bažiny, takže si myslím, že dřív tam mohlo být mostků hodně, protože se dokonce říká mostka podkrkonošsky.
5: Jako ta žena.
6: Ta
5: jako...
6: mostka.
5: Aha, takže
6: jako
5: to je
6: ty mostky, ta mostka.
5: Ženský rod, že není to ten mostek, ale je ta mostka.
6: No to já nevím, jestli to není pomnožné dokonce.
5: Aha, jako ta, ta mostka jako v množném čísle, ne jedna. To se bavíme o mnoho mostcích.
6: Mnoha mostka. Takže tam je... mnoho mostků, ta mostka.
4: Aha. A to znamená jako více mostů, malých
6: ano,
4: mostičků.
6: Ano, ano, ano. Můstky vlastně.
4: Můstky, aha. A myslíš, že i zubní můstek tam takhle říkáte, když jdeš zubařovi?
5: Jdeš si opravit zadní mostek, že jsi ze zadního mostku a jdeš si udělat zadní mostek?
6: Zadní, ale spodní.
5: Aha, zadní, spodní, vpravo, nahoře.
4: Ale bažina, a opravdu tam máte ty bažiny, to je jedna z mých fobií, že spadnu do bažiny.
6: Ano, já jsem viděla nějaký dávný, možná to byl nějaký major Zeman, kde se nějaký narušitel topil. A taky mám tu fobii.
5: A zároveň, ale přeci ta slavná scéna s bažinou, podle mě, která způsobila mnoho traumat, je v tom filmu Nekonečný příběh.
4: To je pravda.
5: A tam se topí ten kůň, ne, v té bažině.
6: Jo, no, to je ještě horší. Já tam mám koně taky teda na tom, na těch mostkách.
5: Ale netopili se ti teda zatím.
6: Ne.
4: Koně proberem.
5: Jo. To tak potom. Já bych se ještě zastavila u toho mostku, abychom to teda měli vyřešené. zjistíme samozřejmě, jestli tam je galanterie a tak dál, ale existuje i přední mostek, když je zadní mostek, nebo vy jste jenom osamocený zadní mostek? Nebo jiný mostek?
6: Já jsem
5: už
6: nedávno
5: není.
6: Zjistila, že existuje i přední mostek, kterému se ale říká souvrať. Takže...
4: A ten je kde?
6: Ten je jakoby vepředu směrem...
5: Před vámi?
6: Tak záleží, kde stojíš.
5: A je to blízko?
6: Tak, jak si stoupnu před dům, tak je to vlastně přede mnou, ano.
4: Jo, tak je to relativně blízko.
6: Relativně
4: blízko, to nějak
6: blízko na kole, jestli tam dá dojet. Rozumně, třeba za 20 minut.
4: Já jsem teď jela vlakem kolem, myslím, že vesnice, která se jmenuje Pohled, a to mě taky zaujalo, tento název.
5: Pohled, to je
4: Pohled,
5: pěkné,
4: to, cool, no.
5: To je malebný název. Mm. Takže, a to je, kde ten Pohled, Zuzku, kdyby tam nevěděl? Jo, to už nevíš. Jenom
4: vůbec
5: si
4: nevím,
5: pamatuješ,
4: jsem jela.
5: Že to si jela špatně někam zase vlakem.
4: Ne, já většinou jezdím Brno, Praha, Praha, Brno, tak někde mezi tím.
6: To bude na Vysočině.
5: Aha. Tak to vůbec nevím, a nebyla to nějaká oklika nebo výluka, nebo to byla standardní trasa toho vlaku?
4: Nevím.
5: Pohled, no, si nepamatuju. Dobře, ale takže Lucko, je možné si udělat takový pěkný výlet, malý, třeba i pěšky, nejen na kole, z předního mostku do zadního mostku, anebo naopak?
6: Přesně tak. Mm-hmm. A je to moc hezký výlet.
4: A v zadním
6: lesem.
4: Mostku tam počítám, že je tam náves, kostel?
6: No ne, je to taková roztahaná vesnice.
4: Jo,
6: není tam
4: rozfrcená.
6: Úplně, je to rozfrcená.
4: Tam není to centrum.
6: No, takže centrum je na autobusáku.
5: Mm-hmm, tak... A autobusák tam máte teda, tak to je ale
6: no,
5: velká.
6: Ten je na mostku. Přímo.
5: A vidíš, tak teď si říkáš, že tam mostek žádný nemáte, takže máte.
6: Počkej, ale je vesnice mostek, jakože vesnice, hlavní vesnice se jmenuje mostek.
5: Jo, takhle teď už to v tom je úplně zmatek, takže on je přední mostek, zadní mostek a pak je ještě mostek.
6: Tak.
4: Ten aha,
5: je, a ten je uprostřed, to je prostřední mostek? Mezi těmi dvěma mostky?
6: No, právě to prostřední tam chybí, protože to je ten hlavní mostek.
4: Je prostě mostek.
6: No.
4: A to je někdy matoucí, ty názvy zastávek. Já jsem takhle jela do Letovic a tam jsou dvě zastávky. A jedna se jmenuje Letovice a druhá se jmenuje Letovice zastávka, což mě úplně rozhodilo.
5: Kde máš vystoupit?
4: A já jsem vystoupila na zastávce Letovice, přičemž jsem měla vystoupit na Letovice zastávka. A ten, ta vzdálenost mezi těmi zastávkami byla asi 5 kilometrů a byl večer a jela jsem do Prahy. Takže já jsem špatně přestoupila. To jsou prostě matoucí názvy. To má být mostek, střední mostek.
5: Aspoň, aby to bylo srozumitelné. A nebo třeba velký mostek.
6: Nebo
5: jestli
6: střední
5: to je...
6: mostek.
4: No. Ústřední.
5: A tenhle ten mostek s autobusákem je teda největší.
6: Ano.
5: Ten
6: ano,
5: je
6: ano.
5: Největší. Tak a tam v tom největším mostku teda je centrum autobusák a pak tam máte ještě nějaké služby třeba, občanskou vybavenost, je tam koupák, Zuzku zajímá koupák a galanterie.
6: Obojí máme.
5: Máte, jo. Galanterie taky.
6: Má takový jako sekáč, ale je tam i galanterie.
4: Jo, takže ty základy galanterijní.
6: No.
4: Tak to je dobrý.
5: Základy galanterijní.
6: Jehlu a niť si
4: jehla,
6: tam koupíš.
4: Niť, suchý zip, to potřebuješ.
6: No, to tam všechno je.
5: Ale je to spojený se sekáčem teda. Dobře. Ale tak chápu, že to je malá obec, tak vůbec je
4: dobrý,
5: že to tam.
4: Je tam obchod Koloniál, nebo je tam nějaký obchod?
6: Řetězce. Dva obchody.
4: Řetězce nějaký.
6: Jo. Drobný lokální supermarketový obchod.
4: A nějaká kultura?
6: A večerka.
4: A nějaká kultura, kulturák?
5: Kulturní dům, tam máte středisko.
6: Rádi bychom ho založili.
4: Jo, takže není.
6: Není.
4: A je tam čajovna. Většinou kulturní buditelé pracují v čajovně, co jsem si všimla, na malých městečkách a vesnicích. Je tam čajovna, nějaký čtení autorský tam? Nic.
6: Ježíš, zatím ne.
4: Ne? Tak to taky, tak,
6: ale
4: taky
6: založili jsme spolek okrašlovací, jo? Třeba jednou. No.
5: Spolek okrašlovací? A co má jako za úkol okrašlovací spolek? To je nějaká metafora, že to okrašlujete kulturou, anebo že sázíte narcisky?
6: No, děláme oboje.
5: Aha,
6: jako, sázíme i stromečky tam kolem lesního rybníčku. Nádrže hasičské a občas si pozvem kámoše, že nám zahrajou buď to ve stodole, nebo v hospodě, anebo u té nádrže.
5: Takže jste takový buditelé národní. To se mi líbí teda.
6: Cítíme se tak.
4: A kolik vás, mluvíš v plurálu, kolik vás tam je v tom okrašlovacím spolku?
6: 6.
4: 6.
5: A tak to je už pěkná, ten pěkný počet. A zase je to blbý to sudé číslo, že když chcete o něčem hlasovat, že se může stát, že se dostanete do nerozhodné situace. Mělo by vás být možná 7.
6: Jo, zkusíme někoho přizvat, zkusíme obejít sousedy.
5: Teď třeba po poslechu tohoto dílu, jestli by se někdo nechtěl přihlásit do okrašlovacího spolku v zadním mostku jako 7. člen. A jak se jmenujete? Okrašlovací spolek?
6: Jasan se jmenujeme.
5: Jasan.
4: Jasan, to je hezký.
5: A to je jako Jasan ten strom, anebo Jasan jako ano, jasně? Nebo
6: no, nejdřív to bylo Jasan jako přitakání. Vždycky jsme si psali zprávy, že něco provedem a
4: Jasan.
6: Napsali jsme si na to Jasan. A...
5: Jako místo OK Jasan.
6: Jo.
5: Tak?
6: Jo.
5: A pak jste zjistil, že to může být i strom.
6: A že to je i hezký strom, tak to je to jako, ale je to spíš to ano.
5: To se přece říká, že někdo je stepilý jako Jasan.
4: A nebo Bůh, ne?
5: Ne, Bůh je podle mě, Zuzko, statný.
4: Statný jako Bůh, jo,
5: takže jsi statný jo. Jako Bůh, že ten Bůh je takový.
4: A steplý jako Jasan, jo, to bývá v knížkách, v těch horších knížkách.
5: A steplý jako Jasan, mně to přijde, že to je jako z nějaký pohádky.
4: Jo, jo, že jsi jako vysoký.
5: No, a protože on i totiž existuje.
4: Sexualizace stromů poprvé.
5: No, ale on ten Jasan se i tak jmenuje, ale existuje fakt Jasan, co se jmenuje Jasan Steplý.
4: Jo, jo, jo, tak to dává smysl. No. To bych taky použila do knížky.
5: Protože když chodíš ve Stromovce, tak tam stromy mají na sobě cedulky a já vždycky chodím a čtu si to, jak se jakoby jmenujou, takže vím, že je Jilm Vás, Javor Babika a tak dál a je Jasan Steplý.
4: A jak kdybych psala detektivku, tak bych taky dala, že by byl ten vrah Steplý jako Jasan. Já se teď ale mimochodem,
5: vysoký
4: náhoda, ten. Nemyslím si, já se dívám na skvělou severskou detektivku Kastánien Man a Kaštánek a tam ten vrah vždycky na místo té vraždy
5: nechá
4: kaštánkovou figurku.
5: A to je podle knížky, ale ne?
4: To nevím. A je to strašně strašidelné. A trestá matky, které se nechovají dobře ke svým dětem.
5: A on tam nechává, Zuzko, jako fakt ty real kaštánky, to znamená, že on na podzim si musí jít někam nazbírat do kapsiček kaštánky a pak je používá celý rok.
4: A udělá z toho tu sirkovou postavičku.
5: A má to jako, nemá to seschlý potom, ono to docela rychle seschá.
4: No a tím pádem to vypadá obzvlášť vošklivě, strašidelně.
5: Takže jsou seschlý ty kaštánky, nebo jsou jako ještě zavodněný.
4: A se schlí. A ještě k tomu je skvělý soundtrack, který dělá takový, tam jsou takový tóny na basu melancholický.
5: Zuzka teď i hrála rukou na basu, to je škoda, že jste to neviděli, to bylo strašidelné. Dobře, takže...
4: Vždycky je tam takový drum, drum.
5: Takže krásná recenze.
4: A to fakt doporučuji kaštánky.
5: Severskou druhá detektivku.
4: Druhá série.
5: Se schlé kaštánky a drum, drum.
6: Se dělat ty zvířátka.
4: No, teda,
6: ale...
4: to jo, já z toho mám už trauma z toho suchého listí. Oni tam furt lepí ty severaní to suchý listí. A u toho vždycky drum, drum, že už se chystá vražda. No,
5: Tak ale je to skvělý. Ale tak nemenujete se kaštánek, takže to je v pohodě podle mě. Já jsem žádný kaštánek.

0: Ten jasan.
1: Teď se ještě takový to, jak se to dá do sklenice. Nebo už si
0: no,
1: na vatičce.
0: Ne, teď to...
2: To už si zakořenila.
0: Já myslím, že už jsem v Rašelině, že už to tam trošku zakořenuje.
2: A respektují vás ti ostatní obyvatele, kteří jsou tam třeba delší dobu, nebo vám píšou třeba na garáž sprejem náplava? To mi totiž někdo říkal, že se takto někam naplavil a že mu napsali na garáž sprejem náplava.
0: Hmm. Já nemám garáž, takže to je moje štěstí, naše štěstí. Píš si někteří lidi, myslí, že jsme Pražáci.
1: A to vám vadí?
0: Nechci se dotknout Pražáku, ale já jsem původem z Brna, takže mně to přijde zvláštní, že si někdo o mě může myslet, že jsem Pražák.
2: Jo, ale já si myslím, že to je v těch vesnicích, nechci teda paušalizovat.
1: Podle mě každý, kdo je z města.
2: Ale že každý, kdo přijede autem z města, je Pražák. Že to je taková, nemyslím si, že to úplně lichotka, je to prostě označení cizince.
1: Ano. Z většího města. Mm-hmm. Ale možná to i jako v mnoha případech platí, že skutečně se tam stěhují lidi z Prahy, protože když jich je tady jako nejvíc, tak logicky oni se potom někam jako
2: sunou,
1: no.
0: Jo. A tak faktem je, že Praha je poněkud blíž než Brno.
2: Jo, že to pravděpodobnější. Takže no. To nějak dává smysl.
0: Dává to smysl. Mm-hmm.
1: Takže zadní mostečáci, mostkáči, nebo jak si říkáte, zaďáci, jsou s vámi v pohodě, ale myslí si někdy, že jste z Prahy.
0: Tak.
1: Tak, ale to vám zas tak nevadí.
0: Nevadí nám to.
2: A mají tam oni nějaké specifické nářečí? Co říkají jinak než ty?
0: No jo, říká se bodejť.
2: Mm-hmm. To je hezký.
0: To je hezký. To je takový...
1: No bodejť.
0: A ještě pepikoj.
2: A to je co?
0: Jako pepíkovi.
1: Pepíkoj.
0: Mm-hmm.
2: Ale to je za předpokladu, že tam je nějaký pepík.
0: Musí tam být pepík.
1: A... Že jinak by to bylo třeba Tomášoj.
0: Nebo Jirkoj.
1: Mm-hmm.
2: Aha.
0: Dones to Jirkoj.
2: Jo, místo Jirkovi Jirkoj.
0: No, a to jsem ještě teda nepoužila. To mě ještě jako nenapadlo.
2: A dones to Ivanoj? Je to u nějakých ženských men? Nebo jenom u kluku?
0: Ivankoj.
2: Ivankoj?
1: Nevíš.
2: Marceloj?
0: Teď jsem se zamyslela. Ne, asi
2: je to spíš
0: ne, ještě
2: kluku.
0: Jsem to neslyšela.
2: Takže Bad Bunny Boy.
1: Bad Bunny ještě tady dneska nebyl, tak konečně. No ale musíme Zuzko říct, že my jsme tady minule probírali plzeňské nářečí i kvůli překladu knihy Malý princ do plzeňštiny, takzvané. A řešili jsme tady, jestli někdo má nějakou pěknou češtinu, jako jestli v rámci České republiky existuje nějaký region, kde se vyskytuje takzvaně hezká, ta pravá čeština.
2: Nebo nejbližší tomu kanonickému tvaru.
1: A myslím, že náš host tehdejší vynesl tvrzení, že si myslí, že to je na Vysočině. A pak mi někdo psal právě na Instagramu, že teda na Vysočině to určitě není, protože tam prý lidi mluví hrozně. Mm-hmm. Takže to mi jenom,
2: ta čeština není nikde
1: hezká. To mi jenom přišla taková zpětná vazba, že teda na Vysočině prý ne. Takže nevím, kde se vyskytuje ta pěkná čeština.
0: Jakože myslíte Čechy? Jakože Čechy a ne Moravu?
1: No, jako no jestli, obecně tak jakože třeba republiku. Na Moravě se říká, že v Praze mluví lidi takzvaně jako prase, zase v Praze lidi říkají, že v Brně se zpívá a je, že tam jsou různé taky ty jako nestandardní tvary a tak. Tak my jsme se zamýšleli nad tím, jestli někde je nějaký region, o kterém by všichni jsme se shodli v České republice.
2: Je to ten vzor.
1: To je ten vzor, to je ale krásná češtinka, pěkná, bez přízvuku, není podle
0: není.
1: Mě. No. No,
0: to jenom... asi není. No.
1: Není na světě člověk ideál. Ten, co by se zalíbil lidem všem. Nebo
2: mě ale ještě
1: říká.
2: Zajímá, ty máš v tom zadním mozku koně?
0: No mám tam dva
2: ty
0: koně.
2: Máš tam?
0: Mm-hmm.
2: A ty máš v Maštali?
0: Ne, na pastvě.
2: Aha, já tyž z pohádek a písniček znám, že koně jsou v Maštali. Nejsou v Maštali?
0: A já mám takzvaný pastevní ustájení. No a z který písničky to znám?
2: Nevím.
1: Já znám takový to čtyři koně ve dvoře, žádnej s nima neoře.
2: Mm-hmm, já mám koně, vraný koně, jo. Ale tak chtěla jsem asi použít slovo maštal. Takže maštali nemáš, máš je na pastvě.
0: Mám je na pastvě, oni jsou celoročně na pastvě a mají domeček, přístřešek.
2: Když je zima.
0: No, anebo když je moc horko.
1: A ten domeček mají u té pastvy někde. Ale to není u tebe doma, to je jakože někde kousek dál.
0: Vidím na ně z obyváku, z okna, ale není to přímo na tom dvoře.
1: A máš teda čtyři koně.
2: Ne, to je písnička.
1: Jo, to je písnička, to se mi plete.
2: Vraný koně, to jsou koně.
1: Takže ty nemáš čtyři koně ve dvoře.
2: Ani když jim dá ovsa, oni neskáčou hops.
1: Ne, žádnej s nima neoře. Takže ty máš koně dva.
0: Mám koně dva a stačí mi to.
2: A ty na nich jezdíš?
0: No, já na nich jezdím a naučila jsem to i dceru, i mýho muže, což je hezký, protože se vydáváme na toulky pod Krkonoším.
1: A co tě vedlo k tomu pořídit si koně? Já mám takhle jednu kamarádku, co má též dva koně, ona tam má jednoho koně a jednoho poníka, ale má je dva, že ty koně, že není pro koně dobrého, aby byl sám, že jak to jsou ty stádní zvířata. A ona si je pořídila, protože to byl její sen už od dětství, že, jako, že potom toužila. Tak ty to máš jak? Proč jsi pořídila koně? Někdo si koupí motorku?
0: Já jsem jako děcko začala chodit v Brně do stájí a začala jsem potom toužit a pak jsem už pak byla v situaci, kdy se to mohlo splnit, protože jsem měla tu chalupu, tak jsem si ty koně pořídila. No. A byl to sen teda asi tak

0: týce než 30 letý.
1: A měla jsi taky penál s koněm, protože já vím, že na základce a na střední to byla taková skupina holek, co právě měli rádi koně, koněřky, a ty měli většinou třeba penál s koněm, nebo nějakou gumu s koněm, nebo všecko. Desky na sešity s koněm, že hodně to koňstvo tam jako trendilo, ale to já třeba právě jsem nikdy neměla, protože jsem ke koním nikdy neměla tak blízko, nikdy jsem nebyla ve stáji. Teď jsem jako líběj, ale penál s koněm jsem neměla. Měla jsi penál s koněm?
0: Ne, mně se to moc nelíbilo nikdy.
1: Nelíbilo. Věci,
0: ten merch, jo, s těma, ten merch koňský mě moc nebavil už od dětství. Měla jsem plakát s koněm, takový jediný dostupný. Kdo byl koňák ještě tak byl 80. jeden. Byl jeden jediný typ plakát.
2: Jo,
0: dva,
2: a když někdo nechtěl třeba vraníka, tak, tak si to musel přemalovat, nebo co?
0: No, musí byl bělouš, byl kladrubský bělouš a pak byl chladnokrevný kůň a to se dalo vždycky koupit v papírnictví. A tak já jsem měla oba dva, jednou jsem měla nad postelí a jednou jsem měla, abych na něj viděla. Tak to jsem...
1: A na kterýho si viděla? Na toho bílýho?
0: Na bělouše.
1: Na bělouše si chtěla vidět.
2: Ano, ano, a ten druhý kuň se jmenuje chladnokrevný.
1: Koně jsou takzvaně teplokrevní a chladnokrevní.
2: A on má jako studenou krev doslova?
1: Tak to možná vysvětlit ty
2: no, to já neznám.
1: Teplokrevníky a chladnokrevníky, jaký mezi tím rozdíl, takové koňské okénko.
0: No, takhle laicky, koňsky, myslím, že ty teplokrevní jsou prostě ty na to ježdění, protože jsou takový živější, jakože mají takzvaně horkou krev.
2: Že to není doslova.
0: No, ne, není to jako
2: že měli krev 98 stupňů. Vařící.
1: Že by si vytápěla koňskou krví.
0: A ty chladnokrevní, protože jsou takový velký, tak jsou pomalejší a klidnější a rozumnější a ty se používají prostě do tahu a na práci do lesa.
1: Chladnokrevník je ten buk, chápeš, jo, to je jakoby ten valibuk a ten teplokrevník je stepelý jako jasan, ale ještě u toho skotačí. Takhle bych to popsala. No.
2: Dobře, dobře. A mně vždycky přijde hrozně zajímavá písnička od Svěráka a jak se jmenuje ten druhý? Uhlíř. Když se zamiluje kůň. Já nevím, jestli znáte ten text.
1: Když se zamiluje kůň.
2: Koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klísničku. A myslíš, že skutečně mezi koni můžou být takové city? Nebo to myslím, mě to přišlo fascinující, ta písnička.
1: Já si myslím, že mezi koni docela právě jsou city.
2: No, tebe se neptám.
0: No já si to taky myslím teda.
2: Jo? A myslíš, že mají vztah ty dva koně mezi sebou nějaký? Nemusí být nutně erotický, ale já, nějaký.
0: No tak nemají úplně erotický, ale myslím, že je to jako takový manželství po 30 letech.
2: Jo, jsou kámoši.
0: Takový kámoši a taková jako nějaká hierarchie, kde to vede ta klisna starší a ona mu tomu mladýmu Valachovi vždycky řekne, co si má myslet a on si tam vstoupne a myslí si to. Takže
2: a hádají se o ovladač na televizi.
0: No, o to kýblík, ne. Nebo o místo prostě ve stínu třeba se dohadujou.
1: A to jsou teda koně, abychom si to představili, takzvaně v živých barvách, jak říká Zuzka, tak oni mají jaké barvy. Ty jsi měla teda na plakátku koně bílého, koně chladnokrevného, ten byl nějak hnědej, nebo jaký?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak a hněďák. To je moje oblíbená barva.
2: Zadní mostek.
1: Tak, no. Zadní mostek. A teď máš, Zuzko, děkujeme za připomenutí, skvělý vtip, spojte si to, ta barva, zadní mostek, ha, ha, ha. To je legranda. Ale ty tvoji koně vypadají jak, abychom si je představili?
0: No tak ta klisna je hnědá, neboli hnědka a... No tak, řekla jsi to. A kůň je černý, takže vraník. Fatra a Ringo.
1: Hnědá Fatra a černý Ringo.
0: Ano.
2: A dá se říct, že má... ona, to je blbý dotaz, ale máš někoho z nich radši? Máš nějakou preferenci?
0: Jo. No tak, tak jinak, jako, že každý
2: jinak,
0: je jiný.
2: Ten
0: no,
2: vztah je prostě, jiný.
0: Jo. Mám blíž k té klisně, protože je klidnější.
2: Jo, jo.
0: A míň zlobí a míň je nebezpečná vlastně.
1: A kolik jim je, ono mě překvapilo, že tím, jak jsem se o to koňstvo nikdy moc nezajímala, že koně se dožívají docela dost let, jako zvlášť třeba poníci nějakých jako 30, 35, ale že i ten takzvaně teplokrevný kuň, pokud to není nějaký dostihovej, co ho někdo někde uštve, že se můžou dožít docela hodně let v porovnání třeba se psem, tak to mě překvapilo. Tak kolik je těm tvým koním a kolik se dožijou?
0: Nebo... No to já nevím, kolik se dožijou, to no, záleží, hodně, ale Fatra má 20 a Ringovi je 14. Mm-hmm. A Fatra už se trošku přehoupla do věku takové seniorky. Už musíme šetřit z nějakých zdravotních důvodů, ale pořád by běhala. No,
1: A takže prostě jako... nemají do 35 klidě, tam můžou takzvaně skotačit.
0: Můžou.
1: Postávat.
0: No, no, no.
2: A když na nich, říká se, jezdíte, nebo jak se říká, když jezdíš na koni, jezdíš na koni. Není na to speciální výraz.
0: Někdo říká, že rajtuje, ale to je strašný slovo.
1: To je hrozný slovo. No.
2: Když na nich rajtujete, tak jako
1: to slovo, já fakt podle nerajtuju. Mě slovo rajtovat a pak ještě slovo rejdit. A slovo rejdit, to dost často používá náš kamarád David, a.k.a. Kádelk, kterýho bych chtěla tímto pozdravit. Tak podle mě slovo rajtovat a rejdit jsou
2: rajtovat na hnědce je hrozný, no. Ale když jezdíš teda na... na té hnědce nebo na tom druhým, máš na hlavě nějakou přilbu, protože já jsem se teď dívala na film Bouřlivé výšiny.
1: Jezusko, že jak a tam přilby nebyly. Hodně těch zkušeností z filmu Kaštánek Bouřlivé výšiny.
2: Je to tak, to je moje, prostě jsou moje informace o světě. A tam samozřejmě ani, jak se jmenuje, Jacob Elrody, nebo jak se jmenuje ten herec, tak ten neměl tam žádnou helmu. Já bych se bála spadnout bez helmy.
0: A tak já jsem jako teenager několikrát spadla, měla jsem z toho několik dost nepříjemných otřesů mozku, takže od té doby jsem striktní na
1: helmy. Mě by zajímalo, že existuje taky příjemný otřes mozku, že ty říkáš, měla jsem několik nepříjemných otřesů mozku, a že by někdo řekl, a to jsem spadl a měl jsem taky příjemný otřes mozku.
0: Počkat, pozor, jeden byl docela příjemný, protože vlastně to byla taková lehká opilost, takže jeden byl nepříjemný, protože jsem ztratila paměť na chvilku a pak ten druhý byl poměrně příjemný, protože jsem se jenom motala vlastně. Jo, takže dá se říct. Takže jeden byl nepříjemný, spíše byli nepříjemný, ale jeden byl příjemný. No ale protože pak člověk neví, jak to dopadne dál, tak ty přilby, taky nemám ráda to slovo.
1: Helmy. A jak tomu říkáš? Helma?
0: Helma. Helmu. Slovo, no.
2: Takže máš helmici. A nějaký postroj na těle? Mm. A postroj na těle nějaký vycpávky?
0: Ne, to je nepříjemný.
1: Ale oni existují takové vestičky. No. Ta moje kamarádka právě teď říká, že si pořídila takovou vestičku, ale že to je hrozně jako hodně nepohodlný, že to je takový korzet svírací trochu, no, že se v tom jako cítíš hodně sevřeně, no. No. Takže vestičku zatím nemáš.
0: Ne, já bych to asi uvedla na pravou míru. My na nich ani moc nejezdíme, my se na nich procházíme tím podkrkonoším.
2: Tak štrádujete.
0: Tak štrádujeme prostě a kocháme se výhledy na Sněžku a na Krkonoše. Mm-hmm.
1: Hele, a ty koně, když spí, tak oni stojí nebo oni leží?
0: Tak i tak.
1: Jo, můžou jako, tak
0: že
1: i
0: když
1: tak.
0: Spí tvrdě, tak si opravdu zdřímne a i třeba řechtá ze spaní a chrápe, což je hrozná sranda.
1: Mm-hmm. Ale můžou i ležet prostě, že jako ležej třeba na boku, takhle s nataženými nožičkama. Jo.
0: A jak pes prostě někdy tak jako trochu běží a zdá se jim, že běží a frkají ze sna. Mm-hmm. Když se cítí bezpečně, tak si lehnou.
2: A jim se nějak čistí zuby, protože i psům se někdy čistí zuby a ty asi pamatuju, že koně mají docela velké zuby, ne?
0: No, měl by se volat zubař koňský.
2: Fakt?
0: No.
2: A to existuje jako profese koňský zubař?
0: No. A jsou někteří frajeři, kteří ty koně ani nepřispávají a opravdu jim tam vrazí, otevřou jim tlamu a vrazí jim tam takovou rašpli a vyrašplují jim ty zuby.
2: Jako oni, vyčistí, jo?
0: No ne, jako, oni je zkracují ty zuby, aby si prostě tím, oni jim rostou ty zuby a když mají třeba špatně postavenou čelist, tak by jim to přerůstalo a oni by si zničili
1: takže jim
0: to zažívací ústroj.
1: Rostou zoubky. Jakože to není jako lidem, že zoubek ti nějak vyroste a pak už tak zůstane, ale
0: no
1: že jim
0: já
1: jako rostou.
0: Já to vlastně nevím.
1: Jo? Já nevím
0: prostě
1: právě.
0: Může to nějak prostě někde být blbě zbroušený a může jim to jako vadit, může je to bolet.
1: Ale kamarádka právě říkala, že teď jejímu psovi právě, teda psovi koni přijel, koňský zubař trhat zub, že to trvalo to trhání 3 hodiny, protože to není jako u lidí šup šup, že teda právě ten kuň spal, že byl nějak přispaný ve stoje a měl jenom opřenou tu hlavu, takže představ si, jako kdybys u zubaře stál a měl opřenou hlavu prostě o parapet a že mu ten zub trhal 3 hodiny, ale že ten zub sám o sobě je jako zajímavý artefakt do poličky, protože je hodně velký, jakože já nevím, to má prostě jako třeba 5 lidských zubů, víš co?
2: No. To asi nechtěla police. No, nebo mají koňové zoubkovou výlu, že bys jim to skovávala do krabičky a dala jim pak 500 korun. Na cukrátko, to je moc. No mrkev.
0: No spíš mrkev. Ne, no ne, nevím, já jsem ještě netrhala koní zub, tak ještě jsme to neřešili.
1: Ona poprvé trhala tomu poníkovi, že ho měl zkaženej. Ale.
2: A ty sleduješ u těch koní třeba nějaké jejich jako nálady, že někdy jsou jako rozmrzelejší, někdy mají lepší náladu, nebo jestli dokážeš tam už jako poznat, jak se mají zrovna.
0: Jo. Tak jako první signál je ten, že přijdeš ke koním a oni buď to přijdou a chtějí se s tebou bavit, nebo prostě nepřijdou, nebo v krajním případě i odběhnou od tebe, když je chceš třeba odchytit.
2: Tak s lidmi.
0: No, podobné. Prostě tak někdy
1: no, lidi
0: mají
1: podle mě, že by si za někým přišla, Zuzka, on by odběhnul.
2: A taky se děje, znám taky takový lidi, co se třeba otočí, odejdou.
0: Jako, že když mají introvertní náladu,
2: no,
0: tak prostě
2: se otočí
0: dělají,
2: a jdou pryč.
0: Neznají, no.
1: Bez slova.
2: Já taky dělám, když nemám náladu, že někoho nepozdravím.
1: Tím mu to teda
2: nandat. No, já jdu, když potkám někoho, koho nechci potkat, tak jdu na, jako změním směr prostě.
1: Je, že třeba jdeš do krámu, ale najednou víš, no? Tak tam nejdu teda, takže musíš jít na druhou stranu.
2: No, tak v Brně se to často stává. Nicméně, ty...
1: Nikam nedojdeš potom, ale Zuzíku.
2: A to se neděje zase tak často. Ty odjíždíš i z civilizace za prací a co je vlastně teď tvoje hlavní profese? Ty jsi, jestli jsem to správně jako pochopila, částečně dětská klaunka nebo dětský klaun,
1: zdravotní
2: nemocniční,
1: klaun.
2: Jak se tomu říká správně?
0: Zdravotní klaun. Organizace. No.
2: A ještě seš zpěvačka a pracuješ v divadle, tak jestli bys to mohla nějak jako...
0: Já to uvedu na pravou míru.
2: To na pravou míru.
0: Já jsem vystudovala dramaturgii, ale protože v Podkrkonoší nemáme stálý divadlo zatím.
1: To vytvoříte tím spolkem Jasan,
0: no, už to padlo právě, že bychom si založili amatérský soubor Jasan, ale to ještě nemůžu, to vlastně nemůžu úplně zveřejňovat. Ale takže dělám zdravotního klauna částečně a částečně učím literárně dramatický obor v Trutnově, na ZUŠ Trutnov.
2: Na základní
0: umělecké
2: škole.
0: Takže v divadle teď nejsem. Jo.
1: A co to je literárně dramatický obor, prosím tě? Řekni to lidskou řečí.
0: Lidskou řečí.
1: Pěknou češtinkou.
0: No, dramaťák.
1: Dramaťák. No, takže prostě tam chodí děcka na dramaťák a tam hrají třeba, já nevím, co.
0: Teď děláme Bílou nemoc.
1: Takhle složitý Čapkou. Věci taky, jo.
0: No tak chtěli velký divadlo, tak děláme velký divadlo.
2: To si děcka o to požádali, jo?
0: Požádali si o něco velkého, říkali, že berou Čapka a je to krajan, že? Upice je blízko Trutnova, tak děláme Čapka.
1: Takovou kládu složitou, že?
0: No ale oni jsme dělali Sex Missy, adaptaci filmu.
2: Jo, takže toho polského,
1: jo? Ano, variuje, ano. Jako vlastně.
2: Jo, vždycky jeden rok zábava, jeden rok takové, jako takové něco těžkého.
1: Třeba, my jsme na základce třeba dělali Pohádka o Koblíškovi, tak to je podle mě jako nižší level, než teda Bílá nemoc a Sex Missy, ale Pohádku o Koblíškovi jste nejde.
0: Můžu to navrhnout 18-letým lidem.
1: Jo, to je asi, to jsou starší, no, ano, tak tam bylo, dejme tomu 10, tak to chápu, že.
2: Já jsem chodila jednou do dramaťáku a hodně se to tam zakládalo na jazykolamech. Pořád jsme cvičili jazykolamy, to děláte?
0: No, jednu dobu jsme to dělali. Tak počkej, a já mám oblíbený jazykolam. Jistě, že ze Žacléře.
2: Jistě, že? No. Jistě, že ze... No, tak to je složitý.
1: Jistě, že ze Žacléře.
2: To je těžký. No,
0: jistě, že těžký, ze Žacléře. Protože myslím, že to řeknou.
2: No, to je blbý.
0: Jistě, že ze Žacléře. A víckrát po sobě.
1: No, ty to krásná.
2: Pak je ještě těžký. Ještě rubl, dolar, libra je taky těžký.
0: Rubl, dolar, libra.
1: To jste říkali vy, Zuzíku.
2: A ještě, to měli hodit.
0: Počkej, a roli krále Líra hrál Vladimír Leraus.
2: To je klasika. No. Pak je ještě, a to se mi líbilo, to mě docela šlo, Popokaté petly, ze všech petlů, už to kazím, nejpopokaté petlovatější. Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje, a s tím jsme strávili vždycky půl hodinu.
1: Počkej, to je krásná, krásné
0: chvíle. To může zaznít?
2: Jo.
1: Pudl, jasně.
2: Je, prostě tak
1: je to jazykolam.
2: Jo, ano. Pudl, perdl, pudl, pudr.
1: Pudl no, něco.
0: 10krát po sobě bez
2: vypustil.
0: Chyby, že?
2: Je to těžký, ty jazykolamy. A kolik tam máš takových svěřenců, dejme tomu, v tom kroužku?
0: Momentálně je to 8 a 8, mám dvě skupiny.
2: 8 a 8. A co děláš, když je někdo, buď to obzvlášť talentovaný, a pak když je tam někdo, to je vždycky, že ano, Gaussova křivka, komu to moc jakoby nejde? Jestli se dějí takové věci, nebo jestli je to pro tebe nějak důležité. Jo, ne. Není to důležité.
0: Ne.
1: Prostě a ty jich máš 8 a 8 a oni obě ty skupiny nacvičují Bílou nemoc, nebo to nacvičujete dohromady?
0: Ne, druhá skupina dělá Past na myši, tak a ty Kristý. Zase chtěli dělat detektivku.
2: A to bylo dobré, kdyby byla dvě zpracování a teď by se zápasilo, kdo to udělal líp třeba. Clash.
0: Ježiš, to je dobrý nápad.
1: No ale ještě by mě zajímalo, že tam jsou, že přeci jenom některé role takzvaně významnější a některé role takové, že mají třeba méně prostoru, jo, tak není to jako obtížné to mezi těmi 8 lidmi rozdělovat, kdo bude mít tu hlavní roli a kdo tam bude jenom takzvaně přicmrdávat.
2: Kámen.
1: Že jako třeba podá knihu a odejde. Jak to třeba jim řekneš?
0: Snažím udělat tak, aby tam taková role nebyla.
1: Mm-hmm. Jo, že ty to teda uspůsobíš ty texty nějak nebo tu hru tak, aby tam nikdo nehrál takzvaně, jak se tomu říká, páté kolo u vozu, ale aby každý měl nějakou tak středně důležitou roli.
0: Jak se říká čurda.
1: Čurda, jo, je ta malá rolička.
0: No, tak když na někoho vyjde malá role, tak má ale třeba trojroli.
1: Jo, že v dalším má roce, tři malý.
0: Má tři malý, ale vlastně je furt na scéně.
2: Malých rolí.
1: Že si přendá vždycky košily a je něco
0: jiný. Sundá sako a je prostě
2: blecha, tráva,
0: synovec, sám svůj synovec.
1: Jo. A volá na sebe, strýci, strýci.
2: A pak přeskočí vedle.
0: No, nebo má knírek, nebo jo. Klobouk. A
2: knírek,
0: prostě
2: to je svůj, ten je nejlepší, ten všechno zachrání.
1: A jak si nasadíš knírek, tak si úplně jiná osoba.
2: No, jo. Já jsem byla na nějakým dětským představení nějakého kroužku letního a tam ty děti ostatní, co toho jako moc neuměli, tam byl nějaký detektiv, samozřejmě kluk a ty ostatní děti jenom opakovali to stejný a taky se cítili přijaté.
1: Si no, myslíš, pohodě, ale to ty si myslíš, ty nevíš, Zuzko, co oni niterně prožívali. Tam se snášela nenávist na kluka detektiva, všichni tam trpěli, ale tvářili se jako, že takhle jsme si to představovali. Dobře, takže tedy dramaťáky.
0: A já jsem ještě chtěla vědět, Zuzko, kde jsi hrála v tom dramaťáku.
2: No já si myslím, že my jsme snad díky bohu neměli ani žádné představení, ale ten pan učitel, teda si myslím, že už spíš asi nebude taky naživu, ten hodně dbal na to, aby jsme se uměli dát pusinku, aby to mlasklo, to byla nějaká jeho jako docela...
1: Jakože někomu cizímu?
2: No, aby...
1: Nebo jemu?
2: Jemu naštěstí ne, ale
1: mi přišlo problematické.
2: Navzájem. A pak, abychom mu uměli spadnout, jak, on říkal, že to jsou důležitý pády. On totiž měl nějakou malou roli ve Slovácku za Súdi, nějakou teda velmi malou, nějakou čurdu. A tam padal, takže to měl vymakaný. Takže na tom jsme spalili hodně času, už jsem naštěstí pak odešla.
1: Takže jste říkali jazykolamy, pak jste se líbali a pak jste padali.
2: Vlastně ano. A já jsem pak už to.
1: A ty teda kladeš důraz třeba spíš na co?
0: Na ty pády, když jsi měla vybrat.
1: Taky ty pády teda, jo?
2: Pády s koněm, no.
0: No, nebo ze židle, mně to přijde vždycky zábavný. Když se ta tragédie trošku jako
2: jo, že když se spadne, tak se to rozhýbe pěkně, to je pravda.
1: Když nevíš co, tak tam dáš nějaký pád.
0: Jako jo, hele, teďka budeme se tady hádat, ale spadni.
1: Jo, že tím se ta dynamika promění.
0: No tak když se lidi hádají a jeden je na zemi, tak je to vždycky takový jako
1: a pak lepší. Když padne i ten druhej, třeba, tak zase
0: pomůžou si.
2: Pak se zvednou.
0: No, tak to jsou ty klaunský věci, zase mě to baví prostě. Že se...
1: No a teď teda k těm klaunským věcem, ano. To musíš na to něco vystudovat nebo projít nějakým klaunským kurzem, aby si mohl být takhle klaun, co chodí za nemocnýma dětma?
0: No, to projdeš, já jsem byla na konkurzu, který byl zároveň tím kurzem. Ten konkurs byl několika kolovej a já jsem dokonce nevěděla, ani jsem si to moc nepřipouštěla, že bych to mohla udělat, ten konkurs, protože jsem si nepřipadala moc srandovní.
2: A tam máš, spíš takový tam se děje co?
1: No, co třeba tam až padáš?
0: To až jako pokročilejší padáš.
1: Jo. A začátečník teda děláš co třeba?
0: Tak třeba jenom stojíš a koukáš a nesmíš hrát, že koukáš a musíš jenom koukat blbě.
1: Aha.
2: Jo, jako srandovně blbě.
0: No, ale jako
1: ne
0: spíš
1: třeba.
0: Hele, tak spíš autenticky blbě. Jako než správě, že asi nechceš být úplně srandovní. Jo. Jako srandovní.
1: Ne. Aha, takže stojíš a koukáš třeba. No. Tam se to už vyselektuje.
0: Tam se jako prostě kdo kouká moc a hraje jako to koukání, tak vlastně
2: tak to
0: jako
2: ono.
0: Vypadne.
2: No. A kdo to posuzuje, nějaká komise klaunská? Koukáš?
0: No, to jsou naši šéfové, prostě tam umělecké vedení si vybere ty, co
1: koukají dobře.
0: Co koukají dobře.
1: A kolik těch kol celkem teda bylo takhle? Dost?
0: Já myslím, že 3 nebo 4.
1: 3 nebo 4.
0: A bylo to jako víkendový vždycky takový jako dlouhý.
1: A pak třeba už ty těžší levely, tam se dělalo co už třeba? Jako, že se třeba válíš po zemi, nebo upadneš, nebo na banánu klouzneš.
0: Tam se pak učí takový dovednosti, jako je klaunská dvojice, takže to je status, jednička, dvojka,
2: chytřejší,
0: hloupější, nebo ten, kdo má jako pak je mis, jako třeba se učíme a pojíme jako mise, když prostě někdo přijde, má úkol. Pak je třeba slapstick, což je...
1: Slapstick?
0: To už je ten gag, to už je to fyzický
2: A co to znamená slapstick?
1: To je nějaká tyčka mlátící.
0: To je taková jako z pojmu mlátící tyčka, ale je to vlastně
2: tyčka,
0: takový ten, jako z jak se to říká, když to neřeknu anglicky,
1: plácačka
0: cartoon.
1: Na mouchy.
0: Ne, jako cartoon.
1: Kreslený film,
0: kreslený animák. Tak ty postavy často dělají tady ty slapsticky, takový Tom a Jerry.
2: Jo.
1: Že se mlátí nějakou tyčkou, jo?
0: Tak nejenom. Prostě
2: no, nebo že se nahradí
0: do díry. Prostě běží, spadne do díry. No,
2: jo, že
0: se
2: uklouzneš, spadneš, takový věc.
0: Prostě v prostoru.
1: Jo, něco, co obsahuje nějakou jako fyzickou bolest, ale ne zlou, jo? Jako
0: no, tak dívat
1: legrační.
0: Se o tebe nesmí.
1: Jo,
0: bát. Musí vidět, že to je vlastně hra, že to je jako dovednost a musí ti to věřit, že to je ale jako, že se to stalo. No, tak to jako to, mě to třeba moc nejde, já jsem spíš takový situační.
2: To je těžký, no. To je těžký to
0: jako
2: udělat
0: spadnout tak, aby... ze židle, abys jako fakt spadla a ten člověk jako měl pocit, že se ti
1: nic nestalo,
0: aby ho to překvapilo, aby neviděl, že si to chystáš, to mě přijde těžké. Mm.
2: A to vás tam učí, nebo jenom se dívají, jak to zvládáte nebo nezvládáte?
1: A pak už sami se to učíte někde doma po večerech z internetu?
0: No, občas se to učím. Ne, tak já jsem, oni nás to učí, předvedou nám to, pak se na nás dívají. A pak my se to tak různě zkoušíme se třeba narazit o zeď, aby to vypadalo věrohodně.
2: A to děláš doma třeba, takhle praktikuješ?
0: Jo, občas jsem to dělala před dětma, oni to pak dělali. Oni to pak jako zkoušeli dělat po mně a většinou si třeba rozbili hlavu, protože nechápali protože nechápali vlastně, ještě když byli malí, že to člověk nesmí udělat doopravdy. No.
1: A teď vy máte na sobě i ten klaunský kostým, jakože máš nějaký tu páruku a ten nos a ty boty velký a tak. Protože já třeba, když jsem byla dítě, ale možná možná to je to, že jsem moc brzo začala číst Stephena Kinga a pak jsem viděla i ten film To. A že ten clown pro mě vždycky byl spíš postava děsivá.
0: Jo, to znám. No,
1: a neměla jsem ho ráda ani právě třeba v cirkusech a tak.
0: No, já myslím, že ten zdravotní clown vychází úplně z jiné, spíš z té divadelní stránky clownů, takže myslím, že spíš jako si můžeš představit někoho, jako byl Bolek Polívka nebo Ctibor Turba.
2: Jo, jo.
0: Mm-hmm. Jakože je to vlastně mnohem civilnější. My tam chodíme v postavách doktorů a sester nebo zdravotního personálu, takže vůbec
1: takže
0: nejsme
1: nemáš velký boty jako clownsto, takže ty máš spíš
0: civil,
1: něco
0: ale
1: jako
0: takovej trošku vychýlený nebo prostě prdlej, protože jsme nějaká postava, která je ze své podstaty prostě srandovní, ale vlastně není to úplně jako, že nelíčíme se, nebereme si paruky, prostě
2: jo,
0: máme, máme bílý plášť, jsme jako takový trošku barevnější.
2: A kdo vlastně tu myšlenku toho zdravotního klauna vymyslel? To je jako český nápad, nebo je to nějaká internacionální síť?
0: Přivezl to sem zakladatel českého zdravotního klauna Gary Edwards, Američan.
1: A už někdy dávno?
0: Ježíš, já se teď dopustím nějaký nepřesnosti.
1: No to nevadí,
0: myslím, že
1: ale
0: prostě
1: tak včera to nebylo.
0: Jsou to nějaký dekády let, myslím, že to bude už jako 25 nebo dokonce 30 let a teď.
2: Jo, jo. A ještě se chci zeptat na to, jak zvládáš to, když vidíš třeba, mě by to asi hrozně jako drtilo nějaký lidi, kteří jsou nemocný nebo něco bolí, jestli to kompenzuje to potěšení z toho, že třeba někoho rozesměješ, nebo jakou máš třeba psychohygienu?
0: Psychohygienu mám ten venkov a ty koně, protože potřebuji pak být sama a v klidu, ale mě hrozně hezky pomáhá to vědomí, že jednak tam přicházím v té klaunské postavě, takže to je taková jako ochrana.
1: Takže se jako trochu výjmeš ze sebe a nasadíš si tu.
0: Jo, máš takovou
1: clown
0: prostě jako někoho, kdo je trošku, si to prostě tolik nepřipouští a máš tam ty nástroje, které opravdu to i to hodně nemocný dítě můžou minimálně odpoutat pozornost od té nemoci, nebo můžou prostě, jakože když se stane, že fakt hodně těžce nemocný dítě se směje a smějou se jeho rodiče, tak to je prostě dobrý a člověk prostě musí o sebe, tak v každý profesi o sebe musí člověk pečovat.
2: A máš mezi těmi klauny nějaký kamarády, nebo že se bavíte pak o tom, co jste zažili v práci třeba?
1: A nebo Zuzka se taky myslíš, samozřejmě Zuzko? Ptá přesto, jestli si dáváte napínačky do bot, to se Zuzka ptá vždycky, když tady je nějaký herec, herečka, model, modelka,
2: balet. Jestli tam řevnivost, kdo je lepší klaun.
1: Ano, jestli tam je řevnivost a že přesně někdo ti, já nevím, počmárá plášť, aby jsi přišla pozdě. Ne, vy jste kámoši asi všichni.
0: Já myslím, že z podstaty musíš být kámoš, protože když se to nepovede kolegovi, tak se to zákonitě nepovede tobě, takže tam jako.
1: A vy chodíte ve dvojičkách vždycky?
0: Jo, to jsem neřekla. Vždycky je to dvojice, někdy chodí člověk sám, ale já to třeba tak ráda nemám, protože mě baví to partnerské objevování, že se to posune vždycky někam dál trochu, že ti to překvapí.
2: Že nejsi solitér.
1: A máte jako stálý dvojičky, anebo se to takzvaně rotuje?
0: Rotujem, ale my jsme třeba ve východočeském týmu teďka jako poměrně malá skupina, takže se s těma lidma potkávám opakovaně v měsíci. Mm-hmm. Takže se známe, víme, co od sebe čekat.
2: A ještě bychom měli zmínit, než skončíme, že jsi mimo jiné ještě hudebnice a pianistka a vydáváš teďka album, tak jestli k tomu chceš něco říct?
0: No,
1: řekni.
2: Přímálně, jak se to jmenuje.
0: No, vydala jsem desku Lucidní snění už na podzim loňského roku a je to pro mě takový objev nějakého mýho dalšího světa, který jsem trošku vlastně upozaďovala doteď a teď je to taková radost pro mě, že hraju na piano a zpívám a prostě mě to baví. No.
2: A to jsou všechno tvoje autorské písničky, jo?
0: Hudebně jsou moje a texty jsem zhudebňovala Jána Sedala, Doru Kaprálovou, Hanku Voříškovou a svoje texty.
2: Mm-hmm, super.
1: Takže Lucidní snění, kdyby to někoho zajímalo, co pěkného vzniká v zadním mostku, tady u Lucky a u tebe v hlavě, tak Lucidní snění deska, jo?
2: Jo. A já jsem ještě chtěla zmínit, jenom to tady dropnu rychle, že Lucka je mimo jiné dcerou Jiřího Bulise, který má jedny z mých asi nejoblíbenějších písniček. Relativně smutné, ale krásné písně.
1: Takže další teda tip, takže si můžete najít Lucky album, Lucidní snění, anebo si můžete najít písničky Jiřího Bulise, které má Zuzík rád.
2: A asi nejen Zuzík, ne?
0: Tak je mám ráda. Tak je to moje dětství.
1: Takže to máte takové hudební okénko nebo takový tip na to, co si můžete poslechnout, nastudovat. Případně ještě samozřejmě dali jsme pěkný tip na výlet z předního mostku do zadního mostku. Můžete to vzít přes mostek, zastavit se v galanterii.
2: Ano. A píseň Jedno jméno.
1: Píseň Jedno, to je tvoje oblíbená.
2: Jedno jméno, ne?
0: Jméno. A jestli si můžu i ze své desky jako něco, tak já mám ráda Rodnou Údolní, což je náš společný holčičí projekt s Dorou Kaprálovou, a protože jsme vyrostli na Údolní ulici v Brně.
2: A to už není rozkopaná.
1: Takže to jsou, děkujeme Zuzko, ty zásadní informace. Je. Takže to jsou teda dvě písničky, které kdyby někdo byl líný si to jako toho hledat moc, jo, tak si má najít písničku Jméno.
0: Jedno jméno.
1: Jedno jméno od Jiřího Bulise a od tebe s Dorou Kaprálovou písničku
0: Rodná údolní.
2: Která už není rozkopaná.
1: Jakože to je ne Rodná údolí,
2: ale
1: Rodná údolní, jako ta ulice Brně, která již není rozkopaná. Tak, děkujeme Zuzko. A samozřejmě závěrem ještě musíme připomenout, že pokud byste nás chtěli vidět živě, tak prosím vás přijďte 18. června na Buchty o Bibli live v Praze, 21. června v neděli na Buchty live v kabinetu Můz v Brně.
2: A abyste si nemysleli, že to bude nějaké suchopárné o Bibli a o nějakých přikázání, v žádném případě budeme řešit, jestli křesťané můžou jíst čipsy, o masturbaci a tak dál. Bude to šťavnatý.
1: No, určitě. A ještě jedna připomínka, pokud si někdo chystáte na takzvané Colorsy,
2: tam to bude taky neboli
1: Colors of Ostrava festiválek, tak novinka, tam my totiž budeme v pátek 17. července na Colorsech.
2: Ano, budeme mluvit s Honzou Vojtkou.
1: No doufáme.
2: Vojtkem. On je Vojtko s Vojtkem.
1: On říkal, že snad přijde, nebo
2: určitě,
1: ne, určitě přijde. Jo?
2: Určitě přijde, tak to přijde. Už je potvrzený.
1: Tak to už je potvrzený, takže na Colorsech 17. července v pátek
2: to bude
1: přijďte.
2: Deep o psychologii.
1: No, abychom tam nebyli pěkně sami, že? Děkujeme, že si přijela, Lucko, ze Zadního Mostku.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A posíláme tam pozdravy. Díky. Stepile Jasany.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
4: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
5: Čau šťávo, kam tečeš?
6: Do kanálu, kam ty?
5: Pak ještě čau kopřivo, kam pálíš?
6: Mám odpovědět, nebo to
5: Ladíte váš oblíbený podcast Pod, pořád o motýlech břiše.
7: Požáru v srdci.
5: A všem, co z nás teče, za mikrofony váš oblíbený Karel Vladyka.
6: A Elda Soukupová. Eliško, můžete vysvětlit? Já moc nechápu, co tuto scénku.
5: Já jsem si říkala, že když tady máme dneska takovou váženou herečku a moderátorku, která kromě toho, že je velmi šikovná, talentovaná, tak omlouvám se, ale musím to říct, je i velmi nádherná a vášnivá žena. Tak se určitě setkala se spoustou takhle nemístných lichotek, jako jsem tady třeba předvedla. Do podcastu Podci totiž kromě odborníků na všemožná sexy i ňuňu témátka zveme moc rádi i vás, naše kámoše nebo známé, takzvaně prostě lidi z lidu, jo, protože věříme, že každá zkušenost...
6: Lidi z lidu.
5: No, mega, no, ne, protože každá zkušenost je důležitá, má být slyšet a může třeba někoho inspirovat.
6: Proto je tady Michaela Hanzlíková, herečka a moderátorka, kterou jste mohli vidět v oceňované minisérii Metoda Markovič, Hojer, nebo v seriálech Policie Hvar. Hvar to je město, nebo?
5: Jo, je v Chorvatsku.
6: O tom nám ještě povíš, já to dopovím. Specialisté, jedna rodina a dalších.
5: Míša je taky dvojitou mámou a žijícím příkladem, že mateřstvím život nekončí. Možná ba naopak začíná. Takže bonjour, Míša Hanzlíková.
8: Bonjour, bonjour.
5: To bylo krásný. Vítej tady u nás v upoceném studíku. Jak se dneska máš, Míšo?
8: No, mám se krásně, jsem tady s váma a moc se mi to líbí.
6: Jsi dobrá hostka taková. Přišla si úplně pravou nohou do rozhlásku.
5: Ano, a přišel jsem
6: s dobrou náladou.
5: Totálně. Míša prostě přišla a jako nebe vlastně mraky šly od sebe.
8: Oni už byli.
5: No, ale ještě víc nějak.
6: No, jsi nám řekla, můžem to tady propálit, že máš ladící...
8: Mám ladící prádlo, ano, vzala jsem si na vás ladící prádlo, protože...
6: A to je něco?
5: A to je mimochodem taková věc, která je podle mě vidět, i když takzvaně vizuálně vidět
6: je
5: není.
6: Cítit.
5: To já vždycky říkám třeba...
6: Cítit to prádlo.
5: To takhle ne. To vždycky říkám třeba mým jako studentům tance, jo. Říkám, víte, musíte mít takový superhrdinský pocit. Asi jako když máš na sobě sice šustáky a upocený tričko, ale pod tím víš, že jsi vzala prostě ty nejvíc hot průhledný krajkový kalhotky a máš k tomu tu meči pod prdu, že to něco dělá. Jaký máš pocit, když máš takhle sladěný spodní prádlo?
8: Jo, myslím si, že to takhle funguje, no, že jako dělám to, když chci, aby mi bylo dobře a když chci zapůsobit, nebo když se chci cítit jako na rande, přestože nechodím na rande, ale tady jsem si s váma říkala, že to půjde, jako kdybych šla na rande. Takže jsem si umyla hlavu a vzala jsem si ladící prádlo a jsem tady.
5: Wow.
6: Super, já hrozně rád právě říkám rande i kamarádským schůzkám, nebo jakoby jakékoliv schůzce, i pracovní, že, na kterou se chceš cítit dobře, tak berme to jako rande. Že jo?
5: To je hrozně hezký. Jo, jako já mám
6: pravdu.
5: Takhle, pro mě je třeba i velmi důležitý mít ty kamarády, kam můžu přijít s masnou hlavou, drdolem a být jako úplně odepsaná. Právě, přesně.
6: Jsem tady ve studiu sami.
5: Ale mám to vlastně ráda, že s některýma kamarádama přímo vím jako, tak s nima chci být hezká. Vím, že to je takový jako sex ve městě moment.
6: Jaké máš třeba ještě takhle momenty, kromě toho, že jdeš do podcastu Pod, kdy se chceš opravdu cítit dobře? Je to do práce, s kamarády nebo...
8: Jo, asi mám takhle, když právě, když jdu s nějakými kamarády a chci, protože pro mě to rande vlastně přesně, jak jsi říkal, tak je asi hlavně o tom, že mě baví spíš se udělat hezká pro lidi, který znám a s kterýma chci jakoby bejt hezká a s kterýma vím, že se budu dobře bavit a že jako tam není nějaký tlak na to, co na mě ten člověk bude říkat, ale že to je jako už opravdu, že tam jdu jako tak a tady se budu jako mít hezky a chci u toho vypadat.
6: A že potom, když se cítíš hezká, tak se ti i třeba líp konverzuje, že jsi taková jako víc prostě otevřená, víc taková sebevědomá, takže to pomůže úplně všem.
8: Jo, a do práce taky, no, jako na castingy taky občas. No, když tam je to nějaké jako neuškodí opravdu asi.
5: Já to mám třeba tak, že já se nalíčím, jako namaluju buď do práce, ale tak to nepočítám, nebo jenom ve dny, kdy mi je fakt strašně. Ve dnech, kdy jsem třeba celou noc probrečela, nebo jakoby fakt mám pocit, že jsem bílozelená, přepracovaná, moje oči nejsou vidět a mám kruhy pod očima a jako musím to něčem zachránit. A nebo, a vlastně zase v úplném extrému, že se mám tak skvěle a cítím se tak sexy a opálená a bezstarostná a vyspinkaná, že si řeknu, a víte co, pojďme tam udělat ještě nějaký umění navrch, jako trošičku tam vymalujem ten obrázek, který už taky dokonalej. Jak to máš ty třeba?
8: Jo, to mám asi dost podobně, no, že vlastně já to mám možná spíš naopak, že já si nějaký základní make-up asi dělám ve dnech, kdy jako někam jdu, když nejdu cvičit, na cvičení se nemaluju a vlastně jsem jako nikdy nevěděla, proč bych se měla malovat na cvičení, protože se tam spotím stejně a pak se osprchuju, takže, ale... Baví mě občas jít ven a v oblíčce a jít nenamalovaná a říct si tak a dneska dělám tu parádu, i když vůbec namalovaná nejsem a prostě zblázněte se, jakoby, je mi to jedno. A pak vlastně mám ale i přesně, jak jsi říkala, dny, kdy je to tak jako špatný, že prostě se namaluju, protože je to tak špatný, že já ale jako chci ukázat, že když se na sebe podívám do zrcadla, tak si řeknu, tak jakoby vevnitř špatný, ale venku ty vole fakt dobrý.
6: Já si teď třeba po dlouhý době vzpomněl, jak je pro mě důležité hezky vonět. Jsem si koupil po dlouhé době totiž drahý parfém, protože mi dávno došel. Nějak jsem na to zapomněl, že ho přestaneš používat a teď prostě po dlouhé době jsem si koupil zas svůj oblíbený drahý parfém. Fakt si to na sebe jako, no, nechci říkat trošku cáknu, já jsem taková, že chci smrdět jako prostitutka. tak se prostě v tom vykoupu a fakt se cítím mnohem líp, ať už si jdu jako nevím, pro banány do supermarketu nebo do práce a právě můžu mít na sobě i shadow mikču. Žádný BB krém, prostě jenom takové jako velmi casual, ale díky té voňavce se cítím hned mnohem líp. Máš to tak taky?
8: Jo, a mě ještě, já mám ještě to, že já mám spojený voňavky s různýma obdobíma a když se něco změní v mém životě, nějaká velká změna, tak měním vůni. Protože dost jako nebo mám pocit, že to jako spolu souvisí.
6: Jo, a že
8: jako
6: už že nechci, létě
8: nechci
6: lehčí.
8: Vonět prostě takhle, když tohle už není jako...
5: To už nedělám.
8: Takhle už to nemám teďka, takže já potřebuji jinou voňavku.
5: Wow.
8: No, takže takhle.
5: Ale je pravda, že já když jsem přestala jíst cukr, což už samozřejmě zase není aktuální, ale jednoho dne třeba bude, tak když jsem přestala jíst cukr, fakt jsem si dala jako ten tvrdý detox a prožívala jsem to, že to je jako změna životní úplně důležitá.
6: Život je změna, kámo.
5: Jo, totálně, kámo. Tak jsem šla do jednoho jogového studia a já jsem se celý život vonila sladkýma vůněma a to. A najednou jsem si tam čukla k nějakému olejíčku, který měl základ jako kouř, tabák, něco takový ten úplně jako tvrdý, hutný. A já říkám,
6: taky chlapské.
5: Jo, mě to strašně voní. Koupila jsem si ho a hodně jsem to řešila, jako co to znamená.
6: Jsem nebinární?
5: Jsem nebinární, přesně tak, jako líbí se mi ženy, ne, dělám si srandu. Stalo se mi to, že jsem se potom zeptala umělé inteligence, jestli je jako možný, že když přestávám jíst sladké, že teda se mi změnili, no a ona mi řekla, že jo, prosím vás, že opravdu, že ty vůně krom toho, že máš tam nějakou tu mozkovou jako vzpomínky prostě na vás, to jsem moc hezky řekla, ale víte, jak to myslím, ano, jo, vzpomínky navázaný na ty vůně, tak zároveň ta vůně má být jako kotva. A ta vůně, protože se tím voníš ty a voníš se tím každý den, tak ti má dávat jistotu a klid a něco stálého, něco, o co se můžeš opřít. A ona mi řekla, a pro tebe asi to dřív byly ty slaďurky, ale tedy, když se navoníš tím sladkým, tak ti to buď nevoní, anebo tě to přímo jako štve, že jo, trigruje ti to. A ty teď potřebuješ něco opačného, něco jako, co symbolizuje vlastně, no fakt jako ten úplný opak.
8: Takže... A ještě oni se taky ty vůně různě jmenujou, že jo, takže ono potřebuješ, občas potřebuješ prostě. svoji cestu. Nebo potřebuješ být bohyně. Nebo potřebuješ být vášnivá. Tak a podle toho prostě to vybíráš.
5: Je to
8: tak
5: pravda, že tahle vůně se jmenovala jakoby královna. A takže já
6: tohle
5: jsem tak, že...
6: Tohle mám raději. Teda na očních paletkách, kdy máš jako velkou paletku očních stínů, že máš tam hrozně moc těch odstínů a jmenují se jakoby prostě sexy, goddess,
5: jo, jasně.
6: Cunt, úplně confidence, bla, bla, bla. A jenom si to volím podle toho.
8: No jasně,
6: nezajímá, jaké to barva.
8: Naprosto rozumím.
5: Total. Mezi mé záliby patří je věta, kterou každý herec řekne ve svém životě třeba milionkrát. A ty máš, Míšo, konec téhle věty doslova impozantní. Máš mezi mé záliby patří pole dance a pletení.
8: Ano.
5: Tak co to o tobě vypovídá?
8: Myslím, že celkově asi to, že ty kontrasty umím. Docela dost tím, jako dělám icebreaker na castingzích právě, že řeknu pole dance a pletení a vždycky se jako všichni podívají, že to babičkovský hobby najednou jako vyvážím něčím, jakože aha.
6: Speaking of nebinární.
8: No,
6: wow.
8: No. A
5: dobrý den.
8: Takže pohoda. A vypovídá to o mně, že ráda občas relaxuju. A což je to pletení, ale zároveň je to vlastně docela těžká věc. A zároveň prostě už se jako nepletou jako ošklivý kousavý svetry, jo, bych chtěla říct. Dělají se fakt moc pěkný věci. Já mám teďka, jsem si upletla třpitivej svetr, třeba krásný.
5: Cože?
8: Třpitivej mohérovej do divadla. Aha. A no, takže tak.
6: A zároveň je to udržitelné, že vím, že prostě spousta mladých návrhářů někde na Umprumce na Avu prostě pletou, než no, jenom pletou.
8: No jasně, aha. Jo. A jako je to na dlouho, ale zase, jestli koukáš na seriál jenom, anebo jestli koukáš na seriál a u toho pleteš, tak máš jakoby už jsem jako ten volný čas využila.
5: Jako je pravda, že to zníš hodně, jako že bys mohla mít parfém královna.
8: No právě.
5: Protože ale... já nekoukám na seriál, já od toho pletu, víš?
8: No. No a ještě si pustíš ten seriál v angličtině s anglickýma titulkama,
5: pozor.
8: Takže je to jakoby... Takže se ještě učím.
5: A neděláš u toho dřepy náhodou ještě třeba?
8: No, to nedělám.
5: Bych tě mohla nenávidět.
6: No, já mám dvě děti. Jako, nebereš to tak, že musíš být produktivní u toho odpočinku. Nemáš to jako, že to máš opravdu jako odpočinek. Protože známe všichni ten jako kapitalistický tlak, že jako vlastně si jako nikdy neodpočineš, protože i když odpočíváš, tak máš pocit, jako, že když už koukám na seriál, tak se aspoň musím u toho učit cizí jazyk.
8: Ne.
6: Jako, že máš to opravdu jako odpočinek.
8: Jo, mám to jako odpočinek
6: rád.
8: A zároveň právě to, kolik mám jako vlastně věcí kolem sebe, přesně třeba ty děti. A tak dále prostě, tak když už mám ten volný čas jenom pro sebe, tak ho potřebuji jakoby naplnit a naplnit ho vším ideálně, co mě baví, takže občas, jako, občas je to unavující, to ano, ale vždycky s radostí a já si myslím, že i když se u toho, u té zábavy unavíš, tak když z toho máš ten jako dobrý pocit,
6: taková
8: a tu radost,
6: dobrá
8: tak
6: unava,
8: je to, ano.
6: Prostě třeba po dlouhé procházce v horách.
8: Tak je to fajn.
5: To děláš často tohle, Kájo?
6: Často ne, ale tak zažil jsem to jednou nakrát, je to dobrý, potom si dá doma to kakajíčko.
1: Pod podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
6: Tak možná jsem taky herečka.
5: Ale to ty jsi zlato, to přece víme. Zpátky

0: Můžeš dělat prostě polsport, který je takovej víc opravdu ty svaly a víc věci, anebo můžeš dělat exotik na vysokých podpatcích a to už je opravdu teda jako, jako hodně sexy. A tam jsem se teda ještě nedostala, ale spíš proto, že se sama sebe hodně směju. Když to dělá, jako když cokoliv se snažím něco. U tebe jsem se nesmála třeba na lekcích na tanci, protože ty to umíš tak jako hezky, že tam jako se cítí člověk sexy, i když jakoby, když si myslí, že dělá vlnu, tak to vypadá spíš jako, že má ústřel. Tak,
1: tak Eliška je dobrá, takový ty peptolky.
0: No, tak Eliška to umí prostě prodat a já jsem právě jednou si pamatuju, to jsem říkala Elišce i pak na hodině, že jsem využila jednu její poučku, co nám říkala na tanci. Když jsem točila reklamu, tak oni mě tam oblíkli do podpatku, což já normálně úplně podpatky nenosím. A tam právě říkali, tak a teďka projdeš tam prostě a tam se jako změníš v něco, nevím. A já jsem si vzpomněla, jak Eliška říkala, tak a teďka ty tvoje prsa jsou tvoje oči a ty prostě se koukej takhle před sebe. A takže to já jsem tam udělala a oni říkali, tak výborně, máme hotovo.
2: Asi je jasný, kde jsme se s Míšou potkali. No, tak dobrý. Ale každopádně zpátky ještě k tomu. Takže kdy jsi začala být třeba vokální ohledně toho, že je za tebe OK se nějak jako sex pozitivně vyjadřovat nebo se i hýbat nějak, řekněme, eroticky a tak dále?
0: Asi nemám úplně dobu, kdybych... Já si myslím, že jsem velmi otevřeně o tom mluvila, když se mě to někdo zeptal, nebo s kamarádama jsme se vždycky jako velmi otevřeně bavili o různých věcech a nemám vůbec jakoby asi problém o tom mluvit a nemám to nějak datovaný. Možná se to nějak vyvíjí v tom, že si říkám, že je dobrý o těch věcech mluvit a víc mluvit o víc věcech třeba a ptát se na názory jiných lidí, kteří mají jiný názory a tak, ale nemám to asi datovaný, že bych si řekla, tak tady jsem začala jako víc o tom mluvit, víc se jako dokázat bavit o sexu a tak dále.
1: Mně zároveň hned napadá, jako jestli to je nutné vnímat eroticky jako pole dance, že všichni máme zažité takové prostě věty. Jako holka utyče, víš, že z toho máš hned takovou konotaci, jako že to musí být erotické, nebo že to dělá někde ve strip klubu a že to dělá pro ten male gaze, jako že to dělá prostě pro muže, co se na ní dívají, ale já mám spoustu kamarádek,
2: ale
1: které...
2: Ale pro mě sexy není pro muže, pozor.
1: No ne, ale říkám, že to může mít spoustu lidí takhle zakodované, víš, jako že prostě se řekne holka, co tančí utyče a všichni si hned představí, nebo myslím si, že hodně lidí si hned představí strip klub a třeba holku, která to dělá jako pro peníze, pro muže, což taky samozřejmě může dělat spoustu lidí, ale já už taky mám spoustu kamarádek, které dělají pole dance jenom pro tu radost a tu tělesnost, tak vnímáš to ty jako nutně eroticky, jako že tím prožíváš nějakou erotiku nebo
0: vůbec
1: prostě
0: ne.
1: Jenom, no.
0: Vůbec ne. Já si naopak myslím, že i zároveň spousta pole dancerek, který se tomu úplně vyhýbají, tady tomu tématu.
2: Fakt jo.
0: Jo. Že to mají vyloženě, že vlastně tak dlouho bojovali za to, aby to byl sport, aby se to uznalo jako sport, protože ono to je strašně těžký.
2: To
0: jako
2: musíš, to neuvěřitelně těžký.
0: A jako silově naprosto, jako, ale zároveň, a když máš soutěže pole dancový, tak ty musíš být oblečená do určité míry. Ty, když si vezmeš moc vykrojený kalhotky na šampionát, ale oni tě hlavně vyřadějí. Jakoby tam nesmíš prostě. Ustý. Protože právě to není postavený na tom, že máš vypadat sexy, ale na tom, že máš zvládnout nějaký prvky, máš je zvládnout technicky, máš je zvládnout nějak. Takže spousta lidí naopak právě, a myslím si, že to je tím, že právě jak dlouho byl vnímaný ten politic, a ono to z toho samozřejmě vzniklo, z těch strip barů, ale že už se vlastně posunul tak úplně někam jinam. A ty lidi vlastně kolem něj se tak dlouho snažili, aby ho vytáhli z toho a stal se z něj ten sport, že spousta lidí se tomu fakt jakoby hodně vyhýbá. Já si myslím, že si z toho každý může vzít, co potřebuje. Myslím si, že pro spoustu žen to může být úplně skvělý, přesně pro nějaký jako postupný návrat k vlastnímu sebevědomí, pro hledání sebe sama, protože se vidím v zrcadle najednou v kraťáskách, v podprsence a jsem s tím v pohodě. Hmm. A protože možná právě to, že uvidím, že to moje tělo zvládá takovýhle věci hlavou dolů, tak já si řeknu, wow, tak možná i když mám někde něco někde, co bych zrovna nepotřebovala, nebo si myslím, že by to mělo vypadat jinak, tak... Tohle umím, tak super.
1: Bojí se někdy u toho, když vidím takhle holky prostě hlavou dolů, tak já si říkám, pane bože, já mám pocit, že kdybych tohle udělal já, tak instantně spadnu a zlomím si vás. Jakože hned mi tyhle myšlenky vyskočí. A
0: když se bojím, tak to nedělám. A ono to je hodně o tom, že jdeš fakt od začátku, jako ty nepřijdeš na první hodinu a nikdo ti neřekne, jo, tak no. Pověs se hlavou dolů za loketní jamku a
2: zůstaň tam a paráda a máme to. Jo, je to fakt jakoby hodně pozvolný a hodně buduješ po cestě ty svaly a učíš se právě to, že když držíš za podkolení jamku, tak je to úplně v pohodě a tak.
3: Já mám tady takový námět pro české scénáristy a režiséry.

0: pokud hledáte námět...
1: I scenaristky a režisérky.
0: No samozřejmě. Pokud hledáte námět pro jakoby třeba pětidílnou sérii, ne podcastovou bohužel, ale opravdu jako audiovizuální, tak by to mohla být série o tom, jak Kája a Elda jdou spolu na pole dance každou hodinu, protože tohle jako... Tohle mě, Kájo, to by byl nejvíc komediální content všech dob.
1: Já vím, ale bych jednou hrozně rád se to naučil. A já si dávám taky takový
2: Já myslím, že by vám to jako mrtě šlo, jenom o tom nevíte a vůbec prostě si to neumíte představit, ale byli byste tam úplně skvělí.
1: Já si dal na tohle léto jako goal se naučit jezdit na koni a to je prej hodně těžký.
0: Zlato, a kde to budeš dělat?
1: To jsou určitě místa, kde se můžeš projet na koně.
0: Ty jsi to ještě nenašel, nebo?
1: No, tak ještě není léto, ne?
0: Jak, tak to je
1: ještě
0: výborný.
1: Se naučit na kytaru teda, ale nevej, to už
0: no, já jsem chtěla zase dlouhá léta, jsem měla na tu listě, že se chci naučit akrobacie na šálách. A pak jsem to vyzkoušela a to je hrozně tvrdý a bolí to.
2: No, tak to je podobný
0: princip. A ta tyž bude ještě tvrdší.
1: To jako hodně věcí ze začátku bolí, ať už fyzicky, tak i mentálně, že jako to, že se něco učíš a nejde ti to, tak to bolí, no, tak to musíš překonat.
0: Ale když tam je ještě ten předmět, který tě tlačí a dělá ti ty modřiny, to je trošku jako nějaká forma
1: musí
0: jako BDSM,
1: nebo předtím, nebo
2: no, když se něčím namažeš, tak sjedeš.
1: Aha, tak nějaký pudr nebo něco, ne, prostě.
2: No, máš jako grip, jako magnézium máš normálně, to si můžeš dávat na ruce. Já třeba v létě, mě strašně kloužou ruce, takže já v létě paradoxně líp držím třeba za ty podkolení jamky. A no, ale jinak, jako když se hodně namažeš, tak to hodně drží a to potom zase nechceš u některých věcí, protože u některých věcí potřebuješ trošku. No, trošku potřebuješ třeba se protočit občas v něčem a tak, no.
0: Ale jak jsi sama řekla, tak máš tyč teda v létě kluskou. To je strašná věta.
2: Mám v létě kluskou tyč. No.
0: Máš v létě kluskou tyč.
1: To musí být titulek tohoto rozhovoru.
0: Ano, a to asi není jakoby v nějakém studiu, které je klimatizované, ale to je třeba i doma. Ty máš tyč i doma, viď?
2: Ano, mám tyč i doma. Já jsem se rozhodovala, jestli televizi nebo tyč a rozhodovala jsem se asi tak 10 vteřin a pak se rozhodlo, že mám tyč.
1: A tak to by šlo tak hezky skloubit, ne? Jako vím, že nějaký lidi třeba mají doma ten běhací pás, u toho koukají na seriál.
0: No, jednak jako... Ty tyče, asi když jsi hlavou dolů, nechceš úplně koukat na to.
2: Nechceš, a hlavně
3: já jsem se jako...
2: Tam prostě prostorově bylo potřeba to vymyslet, jestli jako tyč nebo televize. I finančně jsem se rozhodovala, že jo, jako jestli chci investovat do tyče nebo do televize.
0: A, no a jak to, že máš doma tyč?
2: No, protože jsem jí tam chtěla. Protože to je můj byt a já tam můžu mít tyč prostě.
0: Já vím, ale já se trošku dostávám k tomu, že jsi takhle designovala ten byt, kde si to sama uděláš hezký.
2: Ano, tak to jsi řekla moc hezky.
0: No, výborně. Tak já jsem ti chtěla dát jako návodnou otázku.
2: Ano.
0: Jak se to stalo, že teda bydlíš sama v bytě, kde máš tyč?
2: Protože jsem se odstěhovala od svého manžela a pořídila jsem si byt, kde mám tyč.
0: A to právě je jakoby jeden z důvodů, proč tady Míša dneska je. Protože ona mě jednou úplně odzbrojila tím, když vlastně my jsme se znali ještě v době, kdy si tím rozvodem procházela.
2: Já ještě rozvedená nejsem.
0: Tak oddělením, rozchodem. A vlastně mi přišlo, že ten tvůj příběh je neuvěřitelně emancipační. Protože já třeba kolem sebe, jak už mám kolem sebe ty moje kámojdy, který se vdávali, už jsou vdaný, už mají dítě či dvě a tak dále, tak zrovna shodou okolností před nějakou krátkou dobou jsem měla rozhovor s kamarádkou, která má dvě děti, stejně jako ty, Míšo, a prostě s manželem jim to neklape. A je z toho velmi nešťastná, logicky, ale myslí si, že takzvaně na to nemá odejít a osamostatnit se, má velký strach logicky, co by to udělalo s dětmi, co by to udělalo s ní, s tím partnerem. No, jako samozřejmě. A vlastně myslím si, že to je valná většina žen, který si to třeba myslí, nechci mluvit za muže, protože se o tom bavím se ženama. A vlastně ten tvůj příběh je fakt hustej, tak nevadilo by ti to nějak jako nastínit, načrtnout?
2: Můžu načrtnout, určitě. No, já jsem se po nějakém době, co jsme už byli chvíli manželé, protože my jsme to vzali tak jakoby hodně jinak, my jsme nejdřív byli kamarádi, pak jsme si pořídili dítě, pak jsme spolu asi po roce začali teda chodit, když už jsme měli to dítě, pak jsme si pořídili druhý dítě a pak jsme se vzali. A pak teda, ale třeba...
1: Vy jste úplně jako Miranda a Steve v sexovém
0: místě. No, to takže, je pravda. No, to je pravda.
2: A, no, ale pak právě jako byly nějaký prostě neschody dlouho. tvrdějšího charakteru, něco jsme prostě řešili. A hlavně jsme se začali, přesně, já jsem byla asi ve fázi toho, co jsi říkala o těch kamarádkách, to by nešlo, to by se nedalo, jak, jako vůbec, vůbec.
0: Finančně, logisticky,
2: no,
0: všechno,
2: vůbec neexistuje prostě. No, ale jak to jako spělo dál a dál, tak jsem si říkala, že to asi ale prostě takhle nejde a dostali jsme se do nějakého jako cyklu, který mě se nechtěl prostě vůbec. Já jsem si říkala, tak to asi spíš jakoby ne. A hlavně, a tak jsme jako hlavně, co si myslím, že je skvělý, že my jsme byli vždycky založený, takže jsme vždycky ty věci párový řešili spolu, že jsme nikdy se nehádali před dětma, nikdy jsme nic jako netahali před ty děti a věci, které jsme potřebovali vyřešit spolu, jsme vyřešili spolu. Jo, párkrát jsme na sebe blbě koukli jako nebo něco, jako jo, že když je člověk v té emoci, tak to jako úplně neudrží, ale myslím si, že tohle se nám vlastně docela podařilo si to řešit sami a stejně tak vlastně tu odluku, kterou jsem jakoby započala já a navrhla, tak jsem ale si řešila jakoby s tím svým mužem sama. Neřešila jsem to primárně nejdřív s těma dětma, ale primárně nejdřív s ním, aby jsme si řekli co a jak. A byly tam nějaký jako rozpory samozřejmě, dlouhodobější a já jsem pak ale řekla, hele, ale já prostě asi se musím odstěhovat, protože mě to jako už takhle se nelíbí. A vím, že v první chvíli ta reakce z jeho strany byla prostě taková jako, aha, takže teďka jako najednou co, teď budeme teda, se nebudeme vídat, nebudeme spolu mluvit, budeme jako takový ten klasický jako příběh. A já jsem právě říkala, no ale teď to takhle přece vůbec nemusí být. Teď jako by někde není napsaný, že když odejdeš od někoho, takže to musí být tahle ta prostě tadle cesta a jiná cesta není, teď my můžeme si udělat naši cestu, jak to jakoby chceme mít a jak jakoby spolu chceme fungovat a za mě by to bylo i skvělý, protože jsme vzešli z přátelství ten náš vztah a mně by se líbilo, kdyby časem samozřejmě tak jako ne hned, to prostě nejde ani emočně, ani nijak, ale kdyby jsme se časem dostali do toho bodu, že spolu budeme schopní fungovat jako přátelé a vychovávat spolu ty děti. Aniž by je to nějak jako samozřejmě jako poznamenalo nebo prostě tak jako blbý, ale takhle. No a co se mě jako moc líbilo, že když já jsem si vlastně teda už našla ten svůj byt, tak samozřejmě v tu chvíli, kdy jsem si našla byt, zaplatila jsem kauci, všechno, tak mi do toho přišly nějaký finanční jako věci, prostě potřeba, jako vyměřili mě strašně vysokou sociálku a něco. A já jsem byla v totálním rozkladu, já jsem si říkala, to už jako není o tom, že budu jíst suchý rohlíky, to jako by nedám prostě, to jako je konec. A on mě tenkrát jako, přestože on s tím samozřejmě absolutně nebyl spokojený a já to naprosto chápu, tak mě tenkrát řekl, hele, jako, nevím, proč se tady hroutíš, prostě jednou jsme si spolu pořídili děti a já nesouhlasím s tím, co děláš, ale pořád prostě jednou jsem se rozhodl s tebou mít děti a prostě tě podpořím. A to jsem si tenkrát říkala, wow, jakože já jsem fakt zjistila, jak dobře jsem se vdala, až když jsem jenom
1: Wow.
2: Nebo ne, tak samozřejmě já jsem byla jako
0: já mám husinu normálně.
2: Dost velkou část toho vztahu jsem byla velmi spokojená v tom vztahu, ale že tady jsem si fakt jako říkala, wow, tak to je fakt chlap jako. A pak v kontrastu toho jsem třeba pak mluvila s jedním zástupcem svojí rodiny, kterýmu, když jsem řekla, budu se stěhovat od svého muže, tak mi řekl, no, ty jsi stejná jako ta tvoje máma. A kdo bude teďka jako, kdo bude teďka platit jako tvým dětem kroužky nebo... A já jsem si úplně říkala, aha, takhle to někdo jakoby má hozený. Jakože někdo si opravdu myslí, že když ženská odejde ze vztahu, tak ten chlap by měl říct, a tak běž, a já teda jako už nemám děti, nebo jo, že vůbec někdo takhle jakoby přemýšlí, mě přišlo úplně jako v tom kontrastu neskutečný. No a myslím si, že se nám velmi podařilo to vykomunikovat, ten můj odchod, to moje přestěhování, bydlíme 5 minut od sebe, aby to prostě ty děti měly jako kousek od sebe, aby to nebyl žádný jako stres. A zároveň je to přesně, jako když jeden z nás dlouho pracuje víc dní v kuse, nevidí ty děti, tak si zavoláme, hele, stav se na kafé, nebo prostě něco a úplně normálně spolu fungujeme a myslím si, že to je jako hrozně důležitý. A když jsem zjistila, že se nám to jako extrémně povedlo, bylo to, když moje dcera po roce a půl, co jsem nebydlela už jako s jejím tatínkem, tak moje dcera zjistila, že spolu nechodíme po roce a půl.
0: A vy jste jim to jako neřekli?
2: No já jsem jim řekla a já jsem měla pocit, že to stačí. Jo, protože jsem měla pocit, že když jako 9letýmu dítěti řekneš prostě, chtěla bych jako svůj byt, budeme teď bydlet odděleně, ale jako máme se rádi, máme vás rádi, je to všechno v pořádku, tak mě jako by nenapadlo.
1: Jakoby jak moc detailů dát, že? To je
2: kolik toho
1: otázka,
2: jakoby musíš říct, jo. No. A zároveň my jsme se k sobě vždycky chovali jako velmi seriózně, velmi hezky vlastně, pořád se k sobě, jo, že přesně, když jsme potřebovali řešit nějaký konflikt, tak zase jsme si ho vzali někam jako za rok. A já jsem zjistila, že jak ta moje dcera má... jako jak ještě nemá ty představy takový, že to musí být nějak, přesně jak jsem to říkala, tak ona má prostě pocit, že když lidi od sebe odejdou, tak je to přesně ten model, jako už se nebavěj, jako alimenty se řeší ty děti, jestli jim je ten druhej pošle nebo ne, předávají se děti prostě ze školy do školy a jako, a když to takhle nemáme, no tak přece...
0: Tak přece spolu pořád
2: přece
0: chodíte.
2: Normálně spolu chodíme, že jo, logicky.
0: Wow. No a bylo to nějak obtížný pro ní, když si to jako vysvětlovala, že už spolu teda nechodíte?
2: Byl tam trošku jako, bylo to takovej meltdown trošku, že jako najednou, ale myslím si, že ona je teďka v té fázi taková jako tatínková holčička, takže myslím si, že to bylo takový jako počkat.
0: Ty nechceš tátu?
2: Jo, ale zároveň to ona udělala teda už, když jsem si našla ten byt, tak já jsem nejdřív samozřejmě to řešila s tím jako jejich tatínkem, že teda mám tenhle ten byt. Dokonce on se se mnou šel do toho bytu podívat s tím naším synem, aby jako to viděli.
0: To je hustý tohle.
2: No a dceři, když jsem ukazovala fotky toho bytu, tak první její otázka, když jsem říká, tak já jsem přemýšlela, že bych tenhle byt, tak ona mi říká, ví to táta? A já říkám, ano, tatínek to ví. A ona říká, co Vánoce? A já říkám, no na Vánoce se samozřejmě domluvíme, určitě jako nebudeme dělat další Vánoce, normálně se domluvíme, kde budeme ten štědrý den trávit a tam ho prostě strávíme. No a tak, takhle.
0: Ty bláho. To je hustý, Kaja nemá
1: já
0: slov?
1: Já úplně tleskám.
0: Kaja nemá slov, viď?
1: Mně to přijde jako dobrá komunikace.
0: Jako mě to přijde geniální, mě hlavně zajímá, kde jsi vzala tu inspiraci, to ti prostě jen tak napadlo, pojďme to udělat jinak, pojďme udělat úplnou jako revoluci v rozvodech tady a pojďme si to udělat pěkný a zábavný.
2: Já si nejsem úplně jistá, jestli by třeba můj tehdejší protějšek souhlasil úplně s tím, že to bylo pěkný a zábavný.
0: Okay.
2: To bych jako tady ráda řekla.
1: To bychom tady jako nepodsouvali, že to je wow, jo, super, okay. Doporučujeme všem.
2: Jo, okay. Že to si jakoby, myslím, těžký to bylo tak jako tak, jo?
0: Jasně.
2: Ale myslím si, že jsme si z toho odčerpali ty zbytečný vlastně jako věci, které tam být nemusí. A prostě, že mně prostě přijde, že když jako my jsme se jednoho dne rozhodli, že spolu budeme, jednoho dne jsme se rozhodli, že spolu máme děti, a tak by bylo fajn, aby jsme jako jednak to neřešili přes ně, jednak jako se snažili, tak furt jako mám pocit, že máme život jenom jeden a že prostě je hezký se ho dělat hezký nebo se snažit v něm nějak jako fungovat. A to, tak to je asi pro mě jako důležitý. A rozhodně to nebylo tak, že bych jako přemýšlela a říká si, tak jako uděláme to nějak jinak nebo to, ale spíš já jako vlastně asi dost často přemýšlím trochu jinak, že jako to nějak zkouším, jestli to půjde. No,
0: no a teda teďkon seš single, nebo jak to je?
2: Teď jsem single.
0: A co na to říkáš?
2: Jsem s tím jako velmi spokojená teďka hodně. Jsem. No, já, no, jsem spokojená s tím být single, ale je to zajímavý, je to zase jako úplně jiná odrůda toho být single.
0: Aha.
2: Ale zároveň, jako pořád, jo, já jsem třeba teďka jsem o tom nedávno přemýšlela, že kdybych já si našla nějakýho chlapce, tak by musel být vlastně stejně jako vyspělej, jako jsem třeba já, nebo jako
0: tak
2: je
0: to by bylo
2: ten můj
0: ideální,
2: jako,
0: no.
2: Nebo jako je otec mých dětí.
1: No, podle mě i ten ex ti nastavil docela jako dobrou laťku, no. Což myslím, že spousta žen nebo i mužů má jakoby třeba opačné zkušenosti, že jo?
2: Jo, určitě, určitě. A zároveň, jako, když si představím, že bych takhle si přizvala nějakýho, jako muže, chlapce, nevím, a řekla mu, no tak prosím tě, já mám tady dvě děti, ale tady je jejich tatínek, se kterým já normálně si občas dám kafe, občas prostě, když jsem doma s ním s nemocnýma dětma, on jde kolem, tak mi jde nakoupit.
1: No, a není to žádný balvan na noze,
2: no,
1: prostě, kterýho ty
2: jako
1: se musíš
2: normálně,
1: bát.
2: Normálně jakoby fungujeme a než jakoby tě seznámím s těma dětma, tak chci, aby jsme my dva byli jako v pohodě, aby jsme si to zjistili. A než tě seznámím s mýma dětma, tak to budu řešit s jejich tatínkem, že mám tady tebe, jo, což je nějaká moje, jakoby. Ale nedošla jsem jako tím do tohohle bodu.
0: No já třeba bej ten chlap, tak si řeknu, wow, tak ty seš jakoby chytrá ženská.
1: Máš to nastavený.
0: Máš to superově nastavený a chci tě vzít na rande.
2: No, tak to je jako další věc, že já bych na to rande pravděpodobně nešla, protože já neumím chodit na rande.
0: Aha.
2: A kromě toho, když jdu sem, jo, nebo jo, takhle, jo. Ale...
0: Prádlo na to máš, ale...
2: Prádlo mám na rande, ale já neumím moc chodit na rande.
0: Proč?
2: Já...
1: Myslíš tím takový ty jakoby klasický strojený rande?
2: Jo.
1: No.
2: Já jsem, přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy byla na rande. Já jsem, nedávno jsem o tom přemýšlela, že já mám úplně jiný, já vůbec nerozumím těm seznamovacím aplikacím, protože já jsem přemýšlela o tom, když jako mě to někdo ukazoval, tak jsem si říkala, žádnýho z mužů, se kterýma jsem jako někdy měla něco, bych si nevybrala na téhle seznamovací aplikaci podle nějaké fotky.
0: Mm-hmm.
2: Protože já vždycky, chápu. Jako nikdy jsem neřešila, jak ten chlap, jestli má pěkný uši, nebo jestli má jako účes. Ale vždycky to bylo nějaký charisma a nějaký jako kouzlo. A jako to z té fotky člověk nepozná.
1: No, jasný.
2: Jo, já jsem měla jednu seznamovací spávací aplikaci. Měla jsem jí 16 hodin a to v tom byla 8 hodin noc. Jo, jako spánek 8 hodin. Pak jsem to musela odinstalovat.
0: Proč jsi musela?
2: No, protože mi tam psali různí lidi a mě to jako začalo strašně obtěžovat. A završil to jako jeden muž, který mi tam napsal... nejdřív, jako on se mě furt ptal na nějaký otázky. A já jsem se vždycky pokusila...
1: Co se to dovoluje?
2: Ne, ale pozor, já jsem se vždycky zkusila jeho na něco. Já jsem mu odpověděla a na něco jsem se ho zeptala a on mi neodpověděl a poslal mi další otázku.
0: Tak to byl možná chatbot.
1: Což je zase jako red flag, že nevím, ale nebyl, se nechce odhalit.
2: Ne,
1: že?
2: On mi pak napsal, že na to, že mám dvě děti, nevypadám moc opotřebovaně.
0: Ježiši Maria, tak to byl spíš píp nějaký člověk takový.
2: A to jsem si říkala, wow, tak tohle není úplně balící hláška, kamaráde.
0: To ne,
2: no. A pak právě...
1: To už radši to s tím tečením, jak tady začala Eliška na začátku tohohle dílečka.
2: Jo, jo, jo, no, kam tečeš. No, no, tak, no a právě pak se mě ptal na hodně otázek a nebyly tam žádný odpovědi a furt se mě něco ptal a já jsem mu napsala tolik otázek a žádná odpověď a on mi napsal, tak začni odpovídat a já jsem si tohle instalovala.
0: Dobře, takže pojďme teda takhle na závěr si říct, kdyby náhodou někdo poslouchal právě náš rozhovor nebo četl náš článek na webu wave.cz/pod a řekl si, wow, Míša, tak to bych hrozně chtěl poznat, líbí se mi, jak to má nastavený s dětma, jak to má nastavený se svým ex-partnerem a tak
1: jak
0: dále.
1: Utyče.
0: Ale jak to má utyče a zároveň sakra práce, já ale ji nemůžu pozvat na rande. Co má dělat tenhle člověk?
2: Já vůbec nevím. Aha. No, možná by mě mohl potkat někde, jen tak. Jo.
0: Tak to už je trošku level stalker. Tady bychom tady říkali.
1: Mně přijde, že potom jako hrozně moc toužím, že potom jako spousta lidí touží jako se vrátit k tomu analogovému potkávání jako prostě v romantické komedii s Tomem Hanksem, že
2: na druhou stranu stalker.
1: Jestli to tak fakt máš, tak
2: na druhou stranu
1: bravo.
2: Stalker, jako jestli tě někdo sleduje na nějaké sociální síti, nebo jestli jako tě někde potká, protože ví, že tam chodíš, tak já nevím.
0: No a kam teda takhle chodíš, kde tě může ten člověk potkat?
2: Nevím, no. Tak
0: no právě.
2: Chodím teďka, hodně, chodím třeba s dětma do školy, jo, ráno.
0: Tohle není dobrý tip. Není,
1: aby čekal cizí člověk před školkou.
2: No,
1: nebo před
2: v podstatě
1: školou,
2: se ukázalo, že prostě pokud se mnou chcete seznámit, tak nemáte úplně šanci, omlouvám se, přišli jste o životní
1: výhru.
0: Ale víte co, můžeme to udělat tak, že pokud se chcete s Míšou seznámit, tak napište mě.
2: A Eliška bude na rande místo mě.
0: Ne, to ne, já nejdu.
1: My vás jako odvetujeme, takzvaně,
0: že my vás jako propojíme, já Míše řeknu, hele, tady ten člověk mi napsal, podívej se na něj, na co se ho mám zeptat.
2: No já se podívám na tu fotku CVčko. A řeknu si.
1: No, jak z toho poznám, jaký má hlas, že? Jak z toho poznám, jakou máme chemii. Šmaria,
0: tak já nevím.
2: No, prostě
0: jak to zakončí?
1: Já bych řekl, že by se mohli třeba vloupat k tobě domů a prostě zatančit si utyče.
0: Super, tak ať napište na mé Míševo adresu.
1: No,
2: přesně,
1: no,
0: napište jí adresu, bez fotky, ať tam jste, protože to ona nemá ráda, aby se vám koukala na uši. A Míša to nějak zhodnotí teda, případně vám napíše adresu a vy se můžete vloupat k ní domů.
1: A třeba ani nemusíte mít ty uši, že jo? Protože Míša na ně povrchní nebo nos, pokud jste třeba Lord Voldemort.
0: Prostě Míša jakoby má ráda, má říká, že jí na tom nezáleží, na tom, jak vypadáte. Jde o to srdce a taky o to, abyste teda byli benevolenci.
1: Záleží ti vůbec na tom, aby to byl muž? Nechceš tedy mít třeba jako pansexuální coming out?
2: To nevím, to jsem zatím ještě jako se nedostala takhle daleko.
0: Výborně, takže dveře genderům jsou otevřené.
1: Dveře genderům i všem možným lidem s nebo bez uší.
2: Uší, hlavně ty uši, no.
0: Míšo, já ti moc děkuju, že ses na nás udělala čas a že jsi přišla do Hotcastu pod. Tohle bylo fakt zábavný.
2: To jsem ráda.
1: Je hrozně jako open mind opening.
0: Ano.
1: Mysl otevírající, bych řekl.
0: A jenom bych chtěla zmínit, že teda pokud nás poslouchá nějaké producentstvo, scénáriststvo, režisérstvo, tak udělejte seriál klidně pro nás tři, jak nás Míša učí na tyči.
2: To by bylo hodně zajímavé.
1: Já nevím teda, jestli...
0: Já bych se na to koukala a smála se.
1: Koukala, jo, ale nechci v tom učinkovat. Víš.
0: Budeš mít masku koně.
2: Na druhou stranu, já myslím, že to když tak můžeme natočit sami.
1: Jo,
2: že
1: indeed.
2: To zase nebude takový problém.
1: To budeme na Cannes příští rok.
2: No.
0: Tak nám dejte vidět, jestli to máme natočit. Tak jo, tak Míšo, rozloučíš se s náma francouzsky?
2: Tak dobře.
0: En deux, trois. Au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 19 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wake it up. Wake it on. Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

5, 4, 3, 2, 1, 2.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.